0: Impuls.
1: U správ vás vítá Iva Horáková. Česká republika vyhrála 100 milionovou arbitráž, a to s francouzskou společností JCDECO. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Uvádí to alespoň ministerstvo financí. JCDECO žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta, varuje Česká televize. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa. Celkem jde o 90 milionů zvířat. Česko je s 2 miliony a 200 tisíci psy na čtvrtém místě. Robotům svítí ve Zlínském kraji jasně zelená. V Uherském Brodě totiž vzniká za jejich účasti špičkové pracoviště. Centrum průmyslové robotiky má přitáhnout studenty i odbornou veřejnost.
2: Zlínský kraj nabídli s využitím státních peněz 42 milionů korun střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě. Prostory, nadšení studentů a pedagogů. Vzniká tak jedinečné prostředí, kde budou zájemci o strojařinu pracovat s průmyslovými roboty, digitálními dvojčaty, automatizačními prvky a samozřejmě využívat umělou inteligenci. Moderní pracoviště nabídne nejen firmám z regionu možnost dalšího vzdělávání a specializované kurzy. Jan Čadára, Radio Impuls, Uherský Brod.
1: Památkáři zatrhli plány na pevné zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. Vypadalo by to prý jako hala. O zastřešení usilovalo Muzeum města Brna, které na nádvoří pořádá společenské akce pro stovky lidí. Trvalé zastřešení by podle Národního památkového ústavu změnilo podobu, povahu, výraz a celkovou atmosféru hradu. Severočeský most slaví 125 let městské hromadné dopravy. Mostecké muzeum proto otevřelo výstavu, která provází historii dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže i archivu dopravního podniku. K vidění jsou historické fotografie, dobové artefakty, filmové projekce i sedačky z tramvají nebo původní lístky na dopravu. Ta podle historika a kurátora muzea v Mostě Dominika Marka propojovala jednotlivé uhelné doby v hornickém regionu.
3: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu.
1: Na dobových fotografiích lidé v Mosteckém muzeu uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích si můžou užít i jízdu tramvají ze starého do nového mostu. Rodinná tragédie otřásá Spojenými státy americkými. 8letý chlapec ze státu Illinois zemřel poté, co ho baseballovou pálkou ubil partner jeho matky. Hoch se jí předtím pokoušel doma před násilnickým přítelem chránit, sám se ale stal obětí. Matka bojuje v nemocnici o život, pachatel sedí ve vazbě, soud s ním začne příští měsíc. Německý tenista Alexander Zverev slaví, triumfoval na Roland Garros a získává premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A ještě počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Pondělní teploty vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka pri, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět volit. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končí

0: zesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valinky ty, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou, až do rána.

dobrze, będziesz lubić innego. Nasza laska leci.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

0: není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Vítejte. Potvrzeno, Děčín zažil tornádo. Objevilo se při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Slabé tornádo v Děčíně potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Zpočátku nebyl výskyt tornáda zcela jasný, potvrdil ho až terénní průzkum. Podle mezinárodní stupnice mělo děčínské tornádo sílu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají 5 stupňů. Minulou neděli se 2 slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Ničivé tornádo ze 24. června 2021 zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině. Zemřelo 6 lidí. Známé rozuzlení pokažené svatby. Svatebčané se na veselce v Horním Podluží na Děčínsku zřejmě přiotrávili drogami, konkrétně kanabinoidy. Celkem 9 lidí skončilo v noci na neděli v nemocnici. Dostali je tam patrně koláčky se speciální ingrediencí. Policie případ šetří jako obecné ohrožení. Svatebčané zvraceli, byli zmateni a bylo jim nevolno. 3 lidé zůstávají v nemocnici na pozorování. Turisté si můžou u Přáslavic na Olomoucku zahrát válečnou únikovku. Bývalý vojenský bunkr tu totiž zpřístupnil návštěvníkům poprvé takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a stala se součástí nové prohlídkové trasy objektu, postaveného v 70. letech minulého století. Chodba sloužila jako poslední možnost úniku z bunkru poté, co by byly jeho oba vchody nefunkční.
2: Mohl by hrozit například zával soti nebo zeminy odhozené výbuchem, proto chodba ústí na povrch až dále od bunkru. Zajímavé ale je, že profil vstupu do ní je velmi omezený, má rozměr 60x80 cm. Dále je pak ale chodba široká i vysoká pro pohodlný průchod dospělého člověka. Proč je otvor do chodby tak malý, je i pro provozovatele bunkru záhadou. Domnívají se, že se jedná o selekci, aby nevstoupil do chodby nikdo pohybově omezený. Nedokázal by překonat úzkou svislou šachtu po žebříku a znemožnil by pak únik ostatním. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Pro podezření z nedovoleného ozbrojování policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku za mřížemi. Volodymyr Zelenský přicestoval do Velké Británie. Ukrajinský prezident tady bude jednat s britským premiérem Starmerem, německým kancléřem Mercem a francouzským prezidentem Macronem. Hlavním tématem bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že v pondělí má na programu schůzku s britským králem Karlem III. Fenomenální tenistka Kateřina Siňaková má další grandslamový titul. V Paříži na Roland Garros vybojovala už svůj zdejší 4. titul v dámské 4 hře. Celkově jich má 11 plus 12 z mixu. Na centrálním dvorci v Paříži Kateřina Siňaková pak v překladu českého Eurosportu děkovala hlavně své spoluhráčce, Američance Taylor Townsendové.
3: Strašně si to užívám s tebou. Je skvěle tě poznávat na kurtu mimo kurt. Jsem šťastná, že jsem část tvé rodiny. Dáme skvělou práci, díky moc.
1: Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské 4 hře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. A dodám i počasí na pondělí. Čekáme jasno až polojasno, to pro dopoledne, odpoledne a večer už přijdou mraky. Teploty v pondělí vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů Celsia.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pár.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Česká republika vyhrála 100 milionovou arbitráž, a to s francouzskou společností JCDECO. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Uvádí to alespoň ministerstvo financí. JCDECO žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta, varuje Česká televize. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa. Celkem jde o 90 milionů zvířat. Česko je s 2 miliony a 200 tisíci psy na čtvrtém místě. Robotům svítí ve Zlínském kraji jasně zelená. V Uherském Brodě totiž vzniká za jejich účasti špičkové pracoviště. Centrum průmyslové robotiky má přitáhnout studenty i odbornou veřejnost.
8: Zlínský kraj nabídl s využitím státních peněz 42 milionů korun střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě prostory nadšení studentů a pedagogů. Vzniká tak jedinečné prostředí, kde budou zájemci o strojařinu pracovat s průmyslovými roboty, digitálními dvojčaty, automatizačními prvky a samozřejmě využívat umělou inteligenci. Moderní pracoviště nabídne nejen firmám z regionu možnost dalšího vzdělávání a specializované kurzy. Jan Čadára, Rádio Impuls, Uherský Brod.
7: Památkáři zatrhli plány na pevné zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. Vypadalo by to prý jako hala. O zastřešení usilovalo Muzeum města Brna, které na nádvoří pořádá společenské akce pro stovky lidí. Trvalé zastřešení by podle Národního památkového ústavu změnilo podobu, povahu, výraz a celkovou atmosféru hradu. Severočeský most slaví 125 let městské hromadné dopravy. Mostecké muzeum proto otevřelo výstavu, která provází historii dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže i archivu dopravního podniku. K vidění jsou historické fotografie, dobové artefakty, filmové projekce i sedačky z tramvají nebo původní lístky na dopravu. Ta podle historika a kurátora muzea v Mostě Dominika Marka propojovala jednotlivé uhelné doby v hornickém regionu.
9: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu.
7: Na dobových fotografiích lidé v Mosteckém muzeu uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích si můžou užít i jízdu tramvají ze starého do nového mostu. Rodinná tragédie otřásá Spojenými státy americkými. 8letý chlapec ze státu Illinois zemřel poté, co ho baseballovou pálkou ubil partner jeho matky. Hoch se jí předtím pokoušel doma před násilnickým přítelem chránit, sám se ale stal obětí. Matka bojuje v nemocnici o život. Pachatel sedí ve vazbě, soud s ním začne příští měsíc. Německý tenista Alexander Zverev slaví, triumfoval na Roland Garros a získává premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A ještě počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Pondělní teploty vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdu.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vschopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přeci jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: hrajeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Řekni,

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Vítejte. Potvrzeno, Děčín zažil tornádo. Objevilo se při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Slabé tornádo v Děčíně potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Zpočátku nebyl výskyt tornáda zcela jasný, potvrdil ho až terénní průzkum. Podle mezinárodní stupnice mělo děčínské tornádo sílu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají 5 stupňů. Minulou neděli se dvě slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Ničivé tornádo ze 24. června 2021 zasahlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině. Zemřelo 6 lidí. Známé rozuzlení pokažené svatby. Svatebčané se na veselce v Horním Podluží na Děčínsku zřejmě přiotrávili drogami, konkrétně kanabinoidy. Celkem 9 lidí skončilo v noci na neděli v nemocnici. Dostali je tam patrně koláčky se speciální ingrediencí. Policie případ šetří jako obecné ohrožení. Svatebčané zvraceli, byli zmateni a bylo jim nevolno. 3 lidé zůstávají v nemocnici na pozorování. Turisté si můžou u Přáslavic na Olomoucku zahrát válečnou únikovku. Bývalý vojenský bunkr tu totiž zpřístupnil návštěvníkům poprvé takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a stala se součástí nové prohlídkové trasy objektu, postaveného v 70. letech minulého století. Chodba sloužila jako poslední možnost úniku z bunkru poté, co by byly jeho oba vchody nefunkční.
2: Mohl by hrozit například zával suti nebo zeminy odhozené výbuchem, proto chodba ústí na povrch až dále od bunkru. Zajímavé ale je, že profil vstupu do ní je velmi omezený, má rozměr 60x80 cm. Dále je pak ale chodba široká i vysoká pro pohodlný průchod dospělého člověka. Proč je otvor do chodby tak malý, je i pro provozovatele bunkru záhadou. Domnívají se, že se jedná o selekci, aby nevstoupil do chodby nikdo pohybově omezený. Nedokázal by překonat úzkost svislou šachtu po žebříku a znemožnil by pak únik ostatním. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Pro podezření z nedovoleného ozbrojování policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku za mřížemi. Volodymyr Zelenský přicestoval do Velké Británie. Ukrajinský prezident tady bude jednat s britským premiérem Starmerem, německým kancléřem Mercem a francouzským prezidentem Macronem. Hlavním tématem bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že v pondělí má na programu schůzku s britským králem Karlem III. Fenomenální tenistka Kateřina Siňaková má další grandslamový titul. V Paříži na Roland Garros vybojovala už svůj zdejší 4. titul v dámské čtyřhře. Celkově jich má 11 plus 12. z mixu. Na centrálním dvorci v Paříži Kateřina Siňaková pak v překladu českého Eurosportu děkovala hlavně své spoluhráčce, američance Taylor Townsendové.
3: Strašně si to užívám s tebou. Je skvěle tě poznávat na kurtu mimo kurt. Jsem šťastná, že jsem část tvé rodiny. Dáme skvělou práci, díky moc.
1: Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. A dodám i počasí na pondělí. Čekáme jasno až polojasno, to pro dopoledne, odpoledne a večer už přijdou mraky. Teploty v pondělí vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů Celsia.
4: No tak, kdo bude mluvit první, ty nebo já? Dobré ráno.
5: No tak už jsi začal, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tak někdo musí, že jo? Klárka Šedová.
5: Honza Daněk.
4: Právě startujeme Haló tady Impulzovi, tady je vaše rádio rodina.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Filozofy, nevím, v jaké oblasti žijete, ale tady třeba v Praze, ve Středočeském kraji nebo v Plzeňském kraji, kde se pohybuju nejvíc, bylo docela deštivo v uplynulých dnech a dnes kouknu do kalendáře a tam dnes má svátek Medard. S ním přichází jedna z nejznámějších českých pranostik, když dnes zaprší, kape dalších 40 dnů. A proto se dneska s Klárkou ptáme, kdo je váš kamarád do deště? Někdo, na koho se můžete vždycky spolehnout.
1: Já to znám, že se říká Medardova kapě.
0: 40 dní kape.
1: 40 dní kape, tak já doufám, že dneska nekápne, i když zemědělci by určitě byli rádi. Ale já chci jaro a léto, chápete?
0: Chápu.
1: No a kamarád do deště si ty, kamarád do deště, kamarád na impuls, kamarád na večeře a tak?
0: To je skvělý, ty jsi tak milá. Myslím si, že to máme úplně stejný, já ti teďka zjišťuju. Jsem má dneska 10% pravděpodobnost deště a až zítra 70% pravděpodobnost deště. Takže zítra by měl být Medard, ale to už nebude, takže 40 dnů kapat nebude, takže můžeme být v pohodě a můžeme se spíš bavit o té lidské rovině. Kdo je váš kamarád do deště? Takže Klárince, s počasím můžete teďka na WhatsApp napsat, kromě počasí, od vás z města, z místa, kde žijete, i kdo je váš kamarád do deště?

0: Dneska je Medard a proto se ptáme, kdo je váš nejlepší kamarád do deště. Někdo, na koho se můžete vždycky spolehnout. Asi máte nějakou vzpomínku na dešť, kterou nikdy nezapomenete. Bylo mokro, ale bylo dobře třeba. Jo, napadlo mě. I o tom dneska můžeme společně debatovat, můžete zazdílet s impulzovejma, s vaší ranní rodinkou a sdílet budeme dál.
1: A taky pro vás máme písničku na cestu. Jedete do práce, z práce, jedete třeba na výlet. I když takhle jako v pět ráno, nevím, kdo byl na výlet, ale i to je možnost. A je nám jedno, čím jedete, může to být čímkoliv. Napište nám teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu, my vám zavoláme a tu písničku na cestu pošleme jenom pro vás.
0: Aby se zdivila, kolik lidí jede na výlet v pět ráno. Sousedi odjížděli v Chorvatska ve tři ráno.
1: Tak napište, jedu na výlet. Já chci někoho, kdo jede na výlet.
0: Dobře. Posloucháte Halo tady Impulzovi a v archivu máme teďka Dua Lipu, Ivetku Bartošovou, Phila Collinse nebo opět Radeček. Tady je Impuls, žijeme muzikou.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už za chvilku pro vás budeme mít písničku Na cestu, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobré ráno, přeje Honza Daněk. Pokud jste právě teďka na silnicích, kratší kolona je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Práce silničářů brzdí provoz na trase z Chomutova do Varu před Stráží a bouralo se na 57. z města Albrechtic do Krnova před Krásnými Loučkami. Doplňující informace do dopravy můžete sdílet i vy a nahrát je přes aplikaci Rádia Impuls. Dobrý dojezd přeji.

0: vysílání Simple za vými je posluchač Oldřich. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
2: Oldo, krásné ráno, kam jedete?
1: Jedu z městečka Tábor, z města Tábor a cílová destinace Litoměřice, kde na mě čekne, musím být brzo ráno s obalovým materiálem.
2: Obalový materiál, jo. Co to znamená, nějaký folie nebo něco takového?
1: Vlastně folie, do kterých se balejí potraviny.
2: Jo.
1: To mě říct, nejmenovaná firma, která do toho zabalí takový dobroty, které jsou i dietní a my to pro ně vyrábíme, ty obaly.
0: Takže dobroty, které budou v igelitu, jo?
1: Řekněme v malých obalech, já to vezu v rolích a samozřejmě to jde do stroje a dělají to.
0: Když se řekne vždycky jako umělohmotný obal, tak já se vzpomenu tu slavnou písničku, tuším Ivan Mládek, zobaly v Rabci, zobaly i gelitové obaly.
1: No, tady ty obaly jsou spíš víceméně na bázi alobalů.
0: Jasný, rozumíme. Nebudeme se v tom babrat, každopádně vám přejeme dobrý dojezd, za to všechno klapne. A máme tady pro vás připravený Léto od Ivety Bartošové. Co vy na to, nebo radši něco jiného?
1: Ne, já jsem... Přesně tam, to je moje kategorie.
0: Jo, vzpomínáte se na Ivetku, na Slavíčka?
1: Je.
0: Budíš ji lehká země. No, napadlo mě ještě, jak jste prožil víkend, zeptat se vás, a jestli máte nějakýho kamaráda do deště, nebo kamarádku do deště v dnešním ranním tématu.
1: Určitě mám, nejenom jednoho, mám jich víc a jsem za ně rád.
0: Dobře, tak je všechny pozdravíme, ať se vám dobře dojede a díky za poslech Impulzu.
1: Taky,
2: naslyšenou a šťastnou cestu.
3: Písnička na cestu.

0: Dohrává Ivetka Bartošová speciálně pro našeho posluchače Oldu. Zdravíme vás. Další písničku na cestu pro vás máme až před 7 hodinou, ale teď už se chystá Klárka s předpovědí. Krásné dobré ráno.
1: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. A nejvyšší teploty docela vysoko, mezi 23 až 28 stupni. V Karviné aktuálně 13 stupňů, víme od Pavly, Nikča hlásí z Holan 9 stupňů a jasno. Holany jsou v Libereckém kraji a Lázně Bohdaneč 11 stupňů, to víme od autobusáka Radka. No a Lázně Bohdaneč jsou zase v Pardubickém kraji, takže zdravíme i tam. Děkujeme za všechny vaše zprávy, náš WhatsApp má číslo 605
2: 227 007. Vtip Vlasty Korce.
0: Baví se blondýna s brunetou a blondýna říká: představ si, já se ti občas normálně jako přistihnu, že se bavím sama se sebou. A bruneta: neblázni, a co to jako pro tebe znamená? Nic, my se tomu pak vůbec zasmějeme.
3: Po 17:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Při konfliktu mezi řidičem taxíku a klienty byl včera večer u Prahy postřelený člověk. Policie na Chrudimsku pátrá od včerejšího odpoledne po 13-letém chlapci. Letiště v Mnichově na několik hodin přerušilo provoz, na věži byl cítit kouř. Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta Zelenského na dialog s Ruskem. A dánský fotbalista Christian Eriksen už podruhé skolaboval při utkání.
0: Dnes je Medarda a my se ptáme, kdo je váš kamarád do deště, někdo, na koho se vždycky můžete spolehnout a máte vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete. Namluvte nám to přes aplikaci nebo WhatsAppem. Rádi zazdílíme do vysílání.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Jeme do dámy, se ptáme, kdo je váš kamarád do deště a mluví Bubu. Krásné ráno, Zuzanko.
1: Dobré ráno, zdravím Impulzovi. Pro mě by výraz kamarád do deště měl především znamenat oboustranný vztah, aby jeden pouze nedával a druhý jen nebral. S tím jsem se v životě setkala několikrát. Měla jsem takového rádoby kamaráda do deště. Když mu zjistili vážnou nemoc, sehnala jsem mu specialistu. Když mu zrušili pracovní pozici, vybavila jsem mu místo. Nechala jsem ho parkovat zadarmo ve své garáži, i když se mi mohla pronajímat v Praze i za 5 000 měsíčně. Pak mi operovali prsty na nohách, měla jsem 2 ortézy a požádala jsem ho, jestli by mi nemohl nakoupit a odvést nákupem za starými rodiči, které jsem měla v péči. Řekl mi, rád bych, ale slíbil jsem kamarádce, že ji odvezu na chalupu a vracím se až za 3 dny, jestli vydržíš. Vyřešila jsem to pomocí služeb, ale ze seznamu kamarádů do deště jsem ho škrtla, klesl do skupiny známý na pokec.
0: Děkujeme, i to se v životě prostě jednoduše stává. Máte taky nějakou vzpomínku na kamaráda do deště nebo na déšť, na kterou nikdy nezapomenete? Bylo mokro, ale bylo dobře. Klidně se nám můžete ozvat.
2: Lumír nám napsal, mám několik kamarádů, kamarádek, kterým se můžu svěřit, když je můj život zamračený. A jsou to také impulzáci. Máme takovou skupinku a již spoustu let nás spojuje přátelství. Takže když je mi smutno, tak vím, že můžu zavolat nebo napsat Dášence Drugdové, Janě Dudkové, Věrušce Toncarové a svěřit se a naopak oni kdykoliv mě. Lumíre, to je krásné a já mám ještě radost neuvěřitelnou z toho, že Impuls spojuje a vytváří tahle ta přátelství a doufám, že bude pokračovat.
0: Posluchač nám volá příběh z rakouských Alp.
3: Jednou jsme přijeli, že půjdeme na takový ledovec, na ledovcový jezero, že vyjdeme. Začali jsme dole v trenkách, ale začalo pršet. Všichni to zdali. My měli takový ty klasický bundy proti dešti, které jsou jakoby skovaný v té tašce, tak jsme šli asi půlce cesty úplně mokrý, spocený. Byli jsme po takový převislým kamenem, tam jsme se kompletně slítli, převlítli do suchýho, najedli jsme se a šli jsme ještě asi hoďku a půl, 2 hodiny nahoru, tam jsme dorazili a díky tomu počasímu špatnému, co tam bylo, tam nebyla ani noha, což pro nás bylo úplně luxusní.
0: No vidíte, zážitek, jak to prožít bez lidí, musí hodně pršet. Posluchačka Petra?
4: Ano, já mám svého kamaráda do deště a právě dneska je to 45 let, co už ho mám. Ano, je to můj bráška Michal a já bych vás touhle cestou chtěla poprosit a chtěla bych mu popřát všechno nejlepší, nejkrásnější, hlavně moře zdraví, protože to je nejdůležitější.
0: Dnes spojujeme kamarády do deště, tak pojďte ho taky jmenovat a klidně nahrajte vzkaz jako Petra.

0: Pan profesor je další prvek v našem ranním vysílání. Každý den taková minutka edukace, která nemůže uškodit. Víc dílu najdete i na stránce impuls.cz. A dneska je na programu hudební výchova. Co jsi měla z hudebky?
1: Jedničku.
0: Já taky vždycky.
1: Jedničku. Na rozdíl od tělocviku, ze kterého jsem měla dvojky. Já si myslím, že jsem měla dokonce i trojku z tělocviku, jako mi to nikdo neuvěří, ale jo.
0: Řekni mi jednu věc, proč ta hudebka byla vždycky taková podceňovaná? Všimla jsi z toho, jakože jo, hudebka.
1: No tak protože u nás to bylo na základce těch prvních 5 let, co jsem chodila na základku, většinou o tom, že se na hudebce prostě jenom zpívá a teprve později se tam začalo i něco učit, že pak se z hudebky vlastně stala hudební nauka a tam už o zpívání vůbec nešlo. Takže z tohohle důvodu je podceňovaná, protože si všichni myslí, že se tam jen zpívá.
0: Jakou nauku bude mít pan profesor? Uslyšíte hned po dopravě na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady je 007. Zdraví vás Honza Raněk. Dobré ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase z Opavy na Nový Jičín za hladkými životicemi likvidují hasiči požár na Kladňáku. Jezdí se tam kyvadlově. Na 54 z Veselí do Brna před Kyjovem hoří osobák. Postojíte si v obou směrech. Profizis Global Assistance hlásí nepojízdný kamion na D5 na 151. u Rozvadova směrem do Norimberku a kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Kdybyste měli doplňující informace do dopravy, klidně můžete doplnit i vy, stačí je nahrát do Rádia Impuls prostřednictvím aplikace, kterou pokud ještě nemáte v mobilu, určitě si ji stáhněte.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Halo, tady Impulzovi, i dnes o 100 000, 9 minut před čestou. Přijímačům voláme milovníky Mozarta. Pan profesor má záludnou otázku.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíce těšíte na hudební výchovu. A věnovat se budeme geniálnímu a slavnému Amadeovi. Na mysli mám samozřejmě Wolfganga Amadea Mozarta, kterému zejména Pražané rozumí. Já se vás ale ptám, které z následujících hudebních děl Mozart nesložil? Za A. Don Giovanni, za B. Rigoletto, za C. Kouzelná flétna. Slavný Amadeus má na kontě hned několik oper a ta, která má k Praze blízko, je Don Giovanni. Složil ale také kouzelnou flétnu, takže Rigoletta logicky musíme připsat někomu jinému. Ten někdo je Giuseppe Verdi. Tak snad to dnes bylo u většiny studentstva na slavnostní fanfáru. A vy se dnes mějte fanfárově. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: posloucháte Hello, tady Impulzový. Klárka má počasí, krásné ráno.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
2: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
3: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Konflikt v taxiku u Prahy skončil postřelením. Izrael oznámil údery na Irán. Dánský fotbalista Eriksson na hřišti skolaboval. Je 6 hodin, zprávy se připravila Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Střelbou skončil v Poleradech u Prahy konflikt taxikáře se zákazníky. Jednoho z nich odvezl vrtulník se střelným poraněním, skončil v péči lékařů. Střelec zůstal do příjezdu policie na místě, zbraň mu policisté zajistili. Nyní probíhají potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností konfliktu. Dálnice D8 bude mít nová svodidla. Oprava začíná právě dnes. Modernizace se dotkne 30 km rychlostního tahu mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová garantuje, že při opravách chtějí zachovat dva pruhy pro každý směr.
6: Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
5: Vedle nových svodidel přibude u osmičky také nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Mezi Novou Vsí a Lovosicemi se také vylepší technologie pro řízení a dohled nad provozem. Chrudimská policie vyhlásila pátrání po 13-letém chlapci. Pohřešuje se od včerejšího odpoledne. Měří asi 150 cm, má tmavé kudrnaté vlasy, na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy a bílé boty značky Nike. Trvalé bydliště má v okrese Jičín. Informace o pohřešovaném mohou lidé zavolat na tísňovou linku 158. Slovensko ve zvyšování platů ztrácí tempo. Prchají mu jak Češi, tak Poláci či Rakušané. Přestože slovenská vláda schválila prorůstový balík ekonomických opatření, růst zatím nepřinese. Podnikatelé mluví pouze o odstraňování byrokracie, které samo o sobě ekonomiku nenastartuje.
7: Slabý ekonomický rast má Slovensko už posledných 5 rokov. Európu ani susedov nedobieha. Naopak čoraz viac zaostáva. Platy sú totiž nízke. V priemere niečo cez 40 000 korún. V porovnaní s Českom o 8 000 korún menej. A čo je horšie, rastú veľmi pomaly. Česká priemerná mzda sa za rok zvýšila o tretinu viac než slovenská a v Poľsku dvakrát viac. Problémom je aj inflácia. Tá je na Slovensku jedna z najvyšších v Európe. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
5: Izrael oznámil v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Místní státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Ty byly první od uzavření příměří 6. dubna. Teherán je odůvodnil izraelskými údery na Libanon. Spojené státy se snaží dojednat dohodu s Teheránem o prodloužení příměří či trvalém zastavení bojů. Americký prezident Trump tvrdí, že dojednání dohody je blízké.
2: Sport.
5: Dánský fotbalista Christian Eriksson opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při včerejším přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Včerejší utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu.
8: Dneska je Medarda, my se ptáme, kdo je váš kamarád do deště, někdo, na koho se můžete vždy spolehnout a máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete. Klárka Šedová.
1: A Honza Daněk.
8: A v tuto chvíli taky Lucka Vondráčková, její vítr v hudebním programu Impulzu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Impuls, krásné dobré ráno vám všem, kteří jste pustili rádio. Dneska má svátek Medard a s ním přichází jedna z nejznámějších českých pranostik, když dneska zaprší kape dalších 40 dní. Takže pokud ráno otevřete okno, uslyšíte kapky na střeše, máme pro vás dobrou zprávu, alespoň budete vědět, co vás čeká do půlky července. Června. Července, 40 dnů, července, ano. Kdo je váš kamarád do deště, na koho se můžete vždycky spolehnout? A máte nějakou vzpomínku na dešť, na kterou nikdy nezapomenete?
1: Můj kamarád do deště je moje dcera Kačenka. Na tu se můžu aspoň spolehnout.
0: To byl posluchač Václav, který zdraví dceru. Co Karel?
2: Můj nejlepší přítel do deště je moje žena a moje děti. Jsem s nima velice šťastný.
0: Tak pojďte dneska jmenovat a klidně vaši rodinu můžete dneska na Medarda prostě jednoduše oslavit.
3: A já mám pro vás pranostiky, které se právě na Medarda vztahují. A není to jenom o tom, že Medardová kápě 40 dní kape, ale když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst, říká jedna pranostika. Takže budeme doufat, že dneska nezaprší, aby houby byly. A pak ještě máme jednu pranostiku, která říká svatý Medard, vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se kam chce lije. A to je hezký s tím vínem.
0: Jaký bude dneska počasí? Ty jsi tady od počasí, paní Rosničko.
3: No, jako nemá pršet.
0: Nemá.
3: Dneska ne.
0: Takže žádných 40 dnů a basta.

0: Selhání se jmenuje písnička od Činasky, zahraju za chvilku. Tady jsou Klárka s Honzou. Dneska se vás ptáme, kdo je váš nejlepší kamarád do deště. Protože dneska Medarda napsal nám právě teďka náš posluchač a není úplně optimistický, jmenuje se Tomáš, ale myslím si, že to vlastně jako v životě platí. Napsal nám. Mám zkušenosti s tím, že nejlepší je spoléhat se sám na sebe. Každý je velký kamarád, když něco potřebuje, ale když pak potřebuji něco já od druhých, tak nikdo nemá čas.
1: No tak máte nesprávné lidi kolem
0: tak,
1: sebe.
0: Malá psychologická poradna Kláry a Honzy, je potřeba je vyměnit.
1: Přesně tak, najděte si lepší, anebo oni přijdou sami. Tak to vlastně jako funguje, nebo u mě to tak bylo, že ti přátelé se objevili třeba ve škole, v práci a vlastně si to člověk ani neuvědomuje a už je má třeba 30 let.
0: Tak. Je to tak. Posloucháte Halo, tady impulzové, ozvat se do ranního tématu můžete i vy třeba přes náš WhatsApp 605 222 007.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue!
2: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, Impulzová rodino. Na trase z Veselí nad Moravou do Brna před Kyjovem překáží osobní auto po požáru. Doprava tam zpomaluje. Právě hlásím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tady je Honza, zdravím. V Ostravě v Orlovské ulici u křižovatky s Kubínovou boural osobák s motorkou. Skoro dvoukilometrová kolona je na trase z Benešova do Prahy před Cenohraby. V Praze to jede pomalu v Liberecké ve směru do centra a v obou směrech se stojí na trase z Písku do Plzně za Losinou. Kdybyste měli doplňující zprávy, můžete je klidně nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvilku Aleš a hrdinové všedního dne. Dneska je to o sestřičkách. Počkejte si na to, je to velmi zajímavé a přínosné.

0: hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Náš duřivec Aleš Růžička je tvrdohlavý chlap. Opravdu velmi tvrdohlavý. No a když onemocnil covidem, rozhodl se nejet do nemocnice a v tu chvíli se seznámil s hrdinkou všedního dne, o které dnes bude řeč. Dobré ráno.
2: Ahoj. Dobré ráno Impulzovi. Za dalším hrdinou, respektive hrdinkou všedního dne, jsem vyrazil do pražské Thomayerovy nemocnice, neboli nemocnice Krč, kde právě teď jsem. Tady v tom baráku, abyste si to uměli představit, se ročně hospitalizuje kolem 50 tisíc pacientů a ti mají k dispozici 1600 lůžek. A to je i přibližně stejný počet zaměstnanců, kteří tady pracují, ale z toho je asi 1100 zdravotnických pracovníků a právě za jednou z nich já jsem dnes přišel. Je to sestřička Míša Rindová a za hodinu už se s ní ve vysílání uslyšíme. No a já jenom malinko vysvětlím, jak jsem se o Míši dozvěděl. Když jsem měl tehdy svůj první covid, tak 5-6 let zpátky, tak mi bylo jako opravdu zlé a jenom jsem vlastně jako sýpal a ležel na posteli, nejedl jsem a tak dále a odmítl jsem prostě tvrdošině jet do nemocnice. A když prostě já odmítnu, tak se nejede, jo. No a Míšu přivedla tehdy moje žena Anetka a Míša se o mě starala, teda musím říct, velmi pomohla, protože když přišla z práce ze své dvanáctky, tak než aby šla domů za svými dětmi, tak první šla k nám a u lůžka v naší ložnici se o mě starala prostě sestřička Míša. No a díky tomu tady jsem, protože jsem si všiml, že Míša není sestřičkou jenom v té nemocnici, ale vlastně pořád ve svém životě. No a protože dnes teda se budeme věnovat práci zdravotní sestry, tak jsem ještě zjistil, že všeobecných sester je v České republice 86 500 přibližně, což není malé číslo, ale jak jsem taky zjistil, tak zhruba 3000 sestřiček stále v tom systému chybí. A i proto jsou to naši hrdinové všedního dne. Takže děkujeme a za hodinu už s Míšou naslyšenou.

0: ještě než vám Klárinka řekne počasí, já musím udělat jednu věc. Zkušebně si musím zatočit kolečkem. Utíkám.
1: Pojď. Už opravdu utíká. A jsem zvědavá, co ti tam dneska padne, jestli máš při pondělku šťastnou ruku.
0: My musíme totiž přeběhnout teda já půlku studia. Ty dva, jedna jedu. A pokud budu točit dneska v Halo tady impulzový já, tak vám tam padne, vážení přátelé drobného hazardu, trojnásobek nebo základ.
2: Jsme uprostřed kapky,
0: jako se na to paní Šedová.
1: No jakože to padlo teďka neznamená, že to padne.
0: Padne potom.
1: Víš, co, může to být i jackpot.
0: Je to o náhodě, může to být no. I betáno jackpot a jsem mu blízko. Klárka se zkusí zatočit později každopádně. Partnerem hry je Betano online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Tedy platí, že jsme dneska ještě nevolali a ve hře je až 100 000 korun.
1: A dneska bude jasno až polojasno odpoledne a večer akorát bude od západu oblačnosti v Čechách přibývá ta nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. V Havířově aktuálně 12 stupňů, píše Ivča a ještě dodává, že pršet nebude, protože jede dneska na kole. Ivčo, držíme palce a ano, podle předpovědi opravdu pršet nemá. A Jevíčko hlásí 10 stupňů, víme od Romana a Jevíčko je v okrese Svitavy. Už je to na Moravě, představte si. Já jsem si myslela, že Jevíčko ještě, jak je to blízko toho pardubického kraje, nebo to, že ještě jako jsme jinde, no ale už je to Morava. Děkujem za všechno vaše hlášení 605 222 007.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju...

0: 20 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
8: Minutu po půl sedmé jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Začíná termín pro školní a talentové přijímací zkoušky v druhém kole přijímacího řízení na střední školy. Meteorologové potvrdili tornádo při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Záchranáři zasahovali na svatební oslavě v horním podluží na Děčínsku kvůli nevolnosti hostů. Nejméně jeden člověk zemřel po zemětřesení na filipínském ostrově Mindanao a lezec Adam Ondra skončil na světovém poháru v Praze v obtížnosti
9: Za chvilku zpívají Miraj, tady jsou Klára Šedová
10: a Honza Daněk.
9: A za chvilku v pořadu Usně prosím uslyšíte, že výraznější věkový rozdíl ve vztahu není žádný problém.
11: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: prosím.
1: Marešová, prosím.
2: Paní Jitko, dobrý den, tady jsou Klára a Honza, moc vás zdravíme.
3: Dobré ráno.
2: Máme na vás kontakt od Honzika, máme vám říct, že jste skvělá.
1: Ježišmarja, děkuju.
2: Spáchal pro vás překvapení a já se ptám, jste připravená poslouchat nás aspoň minutku?
1: Určitě, určitě, povídejte.
2: Napsal nám, že musí poslat do Impulzu pár slov od srdce, aby vám udělala radost. Že už 6 let jdete společně životem a jste pro něj to nejkrásnější, co ho potkalo. Ačkoliv je mezi vámi nějaký rozdíl 15 let, nikdy neměl ten pocit. Láska, porozumění a společné štěstí jsou pro něj mnohem silnější než jakákoliv čísla.
1: To je krásný.
2: Svěřil se nám také, že jste společně vytvořili nádhernou rodinu.
1: No.
2: Ano,
1: mě
2: to dojímá taky, víte?
3: Prostě. Jituš, a mě teďka zajímá jedna zásadní věc. Kdo je teda mladší a kdo je starší?
1: Já jsem mladší.
3: Mě Vy jste mladší.
1: Mandělovi je 50.
3: Mm-hmm. To tak je takový ten klasický model. Já jsem malinko doufala v to, že mi řeknete, že jste si našla zajíčka, ale to nevadí.
1: Ne, to já vůbec. Tohle jde mimo mě. To já radši už jako starší, rozumnější.
2: Jíte, mě 2,50 a 50 nic nejsou zase tak jako špatní chlapy, ne?
1: Jsou skvělí.
2: I zachovalí jsou jako...
1: Ano, jsou perfektní.
2: My jsme byli skvělí a silní ročníky, helecte, jo, takže jako...
1: Jo, souhlasím.
2: Neházet nás ještě do sběru.
1: Ne, absolutně ne, to bych si netroufla.
2: Velkou
1: je
2: radost.
1: To top.
2: Napsal nám ještě, Jitošku, děkuji ti za každý úsměv, za každé pohlazení, za podporu, kterou mi dáváš. Ten vás žere.
1: No úplně, jako já to bych. on je zlatý, no tohle je úplně jako úžasný, dojemný a ježišmarja, mám srdce až krku z toho, já jsem teď v práci, ale no
3: jak, to jak jste
1: právě
3: se našli?
1: V práci, no.
3: V práci, jo, kolega?
1: Můj šéf. No, takže tak, no, nějak jsme se jako zbližovali, až se to stalo.
3: A co byste teďka vy vzkázala jemu na oplátku?
1: No, že mě dojal teda, že mě úplně rozklepal v tuhle chvíli. Ještě jak já jsem po nemoci, tak samozřejmě asi slyšíte, že můj hlas je teda teď hrozný, ale že ho hrozně moc miluju, že se strašně moc vážím. Že zasadit do zlata, já to opakuju pořád, kdybych ho měla zasadit do zlata, je to pořád málo a že je to úžasný, skvělý člověk, pečující, milující táta a že spolu prostě zůstaneme, že spolu zůstaneme, že je úžasný a že bych nikdy nechtěla jinýho chlapa.
2: Váš hlas je naprosto v pořádku, zníte optimisticky a moc hezky. Jsme rádi, děkuju. Že jsme vám mohli udělat radost.
1: Děkuju hrozně moc.
3: My taky děkujeme. Mějte se nádherně. Naslyšenou.
1: Děkuju, na stranou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Dneska má svátek Medar, ptáme se, kdo je váš kamarád do deště a máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou nikdy nezapomenete, nahrát to můžete teďka aplikací nebo poslat hlasovku či textovku přes WhatsApp 605 222 007. Co je?
1: Slyšíte, jak to šustí?
0: Jo, jo.
1: To jsi minut lapky, protože už chystám písničku na cestu.
0: Jaká ty jsi šikovná.
1: Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007. Jedu, jestli chcete písničku na cestu, jestli si taky takhle chcete mnout tlapky. Jednoduchá věc.
0: My vám zahrajeme písničku na cestu, prostě vás pozveme do vysílání teďka. Stačí nám napsat jedu na WhatsApp 605 222 007, to je signál. My voláme zpátky. Pozor, voláme ze skrytých čísel, tak se nelekejte.

0: Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Dobré ráno, dopravní rodino, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a víc než dvoukilometrová kolona vás pozlobí na D1 ve směru do Prahy před omezením na 24. kilometru u Šmejkalky. Profici z Global Assistance hlásí 3-kilometrovou kolonu na trase z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Pomalu to jede v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Přímo v Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černý most před nájezdem na Průmyslovou. Hodně plná je Liberecká ve směru do centra a také východní část okruhu mezi D11 a Štěrboholy. Další nehodu potkáte na D5 na 18. kilometru u Berouna směrem do Prahy. Tady se připravte na zdržení. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 211. a 196. kilometrem. Práce silničářů komplikují provoz mezi Rožnovem, pod Radhoštěm a Valašským meziříčím u Zašové a stojí se v obou směrech. Z dopravy je to všechno. Kdybyste měli doplňující info, stačí nahrát přes aplikaci Rádia Impuls. A teď se rychle mrkneme na naše posluchače, kteří chtějí písničku na cestu. Kdo z vás to bude? Stačí napsat na WhatsApp 605 222 007. Jedu a jste ve vysílání.

0: Soňa je s náma teďka ve vysílání. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ránko, zdravím.
2: Soňo, krásné ráno, kam jedete?
1: My cestujeme do Francie, do Valencole, prohlídnout si krásná levandulová pole.
2: Ježiši, to je parádní. Takhle v pondělí ráno, místo toho, aby člověk jel do práce, tak jede na dovču.
1: Ano, ano, je. My jsme to tak naplánovali.
2: A na jak dlouho to tam máte?
1: Týden, cirka týden, 6 dní.
2: A jak vypadá cesta aktuálně, teda kde jste teď?
1: My teď jsme na Strážným, dáváme si tady snídaní za ranního rozbřesku a cesta sem byla fajn. My jsme vyjížděli brzo ráno, takže cesta byla fajn.
0: Paní Soně, máte už nějaké zkušenosti s Francií?
1: Mám, byli jsme tam už na podzim jednou, ale to už ty levandulová pole byla posekaná, tak jsme si naplánovali ještě jednu, aby byly krásně rozkvetla.
0: Jak se vám tam líbí?
1: Je tam nádherně.
0: Že
1: je tam nádherně.
0: Hezká kultura, příjemní lidi a tak dále. Mám Francouze nesmírně rád teda.
1: Je tam. Bylo to moc krásný.
0: Souhlasím s váma. Jaký byl váš největší zážitek, když jste tam na podzim byla?
1: A tak to celkově, víte, takový ten jako dojem. Ten celek, jakože přijedete, opravdu ta kultura, ty staré domky, uličky a ty kavárny a levandule.
2: Soni, jak tak jako dlouho trvá cesta?
0: A odkud vlastně jedete až do té Francie?
1: Tak my jsme vyjížděli z Unčic, Pavlovice u Kojtina, to je malinká obec v okrese Prostějov.
0: Ano.
1: A cesta nás bude trvat asi 1600 kilometrů.
0: Wow.
1: Máme tam dojezd zítra, my máme nějaké zastávky ještě naplánované, jakoby takhle se podívat a máme tam ten dojezd na zítřek teda, no.
2: To je velká štreka, tak my vám tu cestu, tu část aspoň jednu zpříjemníme písničkou na cestu. Ať dobře dojedete, užijete si levandulová pole a pozdravujte tam od Impulzových.
1: Vyřídím, děkujeme moc krát.
0: A děkujeme. My děkujeme za poslech i vám, ať se daří. Šťastnou cestu, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Písnička na cestu.
0: A Suzy Quattro je jenom pro Soňu a celou její rodinu.

0: Klárinka Šedová má právě teďka předpověď počasí. Dobré ráno.
1: No, užijte si dneska ještě teplíčko, pak přijde ochlazení. Dneska bude 23 až 28 stupňů, bude jasno až polojasno. No a v Čechách už začne odpoledne a večer přibývat oblačnosti. No. A zítra to bude teda jako velmi chladné a příjemné v podstatě.
0: Já jsem koukal na výhled, promiňte, tě skáču do řeči, a normálně má být hnusně, kolem 20, 18, 17, následujících 14 dnů. Co si o tom myslí tady auditorium ve studiu? Myšák, nebo třeba Katka, nebo tak jako...
2: Je to jako na houpačce.
0: Jo.
3: Jo, ale zase bude zalito, já to beru vždycky s tím.
0: Jo, přesně, ještě, že tě tady máme, bože můj, ty naše čistá duše, jak já tě mám rád. Halo, tady Impulzovi, dobré ráno.
4: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
5: Poškození napadají posudky zatčených lékařů. Děčínem se prohnalo tornádo. Kouř v řídící věže zastavil provoz na mnichovském letišti. Je 7 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kauza okolo ústřední vojenské nemocnice může otevřít desítky rozhodnutých případů, a to kvůli posudkům od dvou lékařů, které po jejich expertíze zadržela policie. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že detektivové u nich mají podezření právě na falšování posudků. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Dva lékaři z pražské ústřední vojenské nemocnice měli vypracovat desítky posudků ročně. Vyšetřovatelé ale zmapovali jen několik případů. Zvláštním policistům přišlo, že dlouho naráželi na podezřelé případy, ve kterých lidé vyvraceli to, co podle rozsudků udělali. Přitom se ale odvolávali na svůj zdravotní stav za pomocí posudků ze stejného oddělení psychiatrie. Zpravodajský server iDnes.cz píše, že v jednom případě měl muž chtít vrátit vilu, kterou dříve převedl svým dětem. Důvod? Převod domu prý podepsal v mánii kvůli své údajné bipolární poruše. Další se chtěl vyhnout nástupu do vězení kvůli sebevražedným sklonům, tedy stavu, který neumožňuje výkon trestu. Právě potvrzení o duševních problémech od znalců mělo hrát klíčovou roli při rozhodování úřadu a vést třeba i k zastavení trestního stíhání. Posudky měl vypracovat primář psychiatrie v ústřední vojenské nemocnici Vlastimil Tichý a další psychiatr Ilja Žukov. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Meteorologové potvrdili tornádo v Děčíně. Slabý vzdušný vír zasáhl při pátečních bouřkách v minulém týdnu místní část Binov a zanechal po sobě drobné škody. Podle odborníků vytvořili vhodné podmínky vysoká vlhkost v nižších vrstvách atmosféry, nestabilní prostředí a výrazný střih větru. Svou roli mohl sehrát i členitý terén v okolí Děčína. Odborníci nejprve zkoumali, zda skutečně šlo o tornádo nebo pouze o zvláštní oblačný útvar. Definitivní odpověď přinesl až terénní průzkum. Na Facebooku to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Armáda letos přijala 1400 nových vojáků, postupně tak plní své náborové cíle. To je 1800 za rok a 450 členů aktivní zálohy. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny potřebuje armáda počet vojáků postupně zvyšovat. Odvolává se přitom na aktuální dění ve světě. Ministr Zuna tvrdí, že se všem zájemcům snaží vyjít maximálně vstříc.
6: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření. Já už jsem od 1.7. navýšil početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů.
5: Premiér Andrej Babiš si představuje, že nábor vojáků se do budoucna ještě zrychlí až na 3000 nových profesionálů za rok. Počítá s tím návrh nové koncepce výstavby armády. V Mnichově se na několik hodin zastavil provoz letiště. Podle německých médií bylo kvůli ohlášenému zápachu kouře nutné evakuovat řídící věž, kterou museli prověřit hasiči. Agentura DPA s odvoláním na německou policii napsala, že příčina zápachu není stále zřejmá. Lety jsou ale obnovené. Provoz na bavorském letišti byl naposledy přerušený 30. května. Důvodem byl nahlášený dron v jeho blízkosti.
4: Sport.
3: Alexander Zverev je novým králem pařížské Antuky. Německý tenista triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. V Paříži uspěl na druhý pokus. Předloni nestačil v rozhodujícím boji na Carlose Alcaraze. Španěl letos vítězství neobhajoval kvůli zranění zápěstí.
0: Kačenko, dneska máme téma, kdo je váš kamarád do deště, zeptám se i tebe.
3: Mám kamarádku Markétku, s kterou si vždycky v těžkých chvílích pomáháme. To je kamarádka do deště jako dom.
0: Tímto i zdravíme. Klárčin, kamarád do deště?
1: No já jsem říkala, že to je Honza Daněk.
0: Nedá se nic dělat, zvolila si mě dneska. Není to manžel, není to syn, je to Daněk. Co budu muset asi udělat? Sledujte dál ranní vysílání.
4: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Dneska je Merarda, nechceme vás strašit nějakým 40-denním deštěm, ale nic takového se asi konat nebude, začít pršet má až zítra, ale my se ptáme, kdo je váš kamarád do deště a jestli máte nějakou vzpomínku na déšť, na kterou se fakt nedá zapomenout. Ozvat se nám můžete přes aplikaci nebo WhatsAppem 605 222 007.
1: Evča napsala, dešť mám ráda, ale v pátek mě pěkně vypekl. Jela jsem pro lístky na vlak a zmokla jsem na kost kromě hlavy, kde byl deštník. V neděli si jdu pro bez na usušení a musela jsem to hodně zkrátit, protože byla bouřka i s kroupami. Můj kamarád do deště je Lenka a Marťa a samozřejmě i má rodina, mamča, dcera Kristýnka, její muž Kamča a dcerka Adrianka. Jak se říká, pár přátel stačí mít, ale těch opravdových přeji vám pohodové vysílání. Evi, my moc děkujeme za krásnou zprávu a přejeme, aby ty deště byly stále jen příjemné.
2: Vzpomínka na Medarda, narození mé dcery. Je tomu 31 let.
0: A ještě vzpomínka na déšť naší posluchačky.
3: Na déšť mám poměrně čerstvou vzpomínku, a to z minulého víkendu, kdy jsme se s dcerou šli podívat do lesa na houby, jestli rostou, a ano, rostou. A po tom horkém dni, protože jsme tam šli odpoledne, začalo pršet. A byl to takový ten déšť, jak když na sebe pustíte sprchu. Do vteřiny durch. Ale bylo to něco nádherného.

0: nejlepšího kamaráda do deště. Kromě toho filmu, který každému vyvstane na mysli, tak samozřejmě ve vaší rodině, kdo je váš nejlepší kamarád do deště, nám dneska můžete nahrát i příběh s deštěm. Ty jsou zábavnější a zajímavější.
1: Jo, a teďka přemýšlím v rodině samozřejmě. Moje mamka je můj přítel do deště, ale jako do deště, tak samozřejmě jsme radši, když nám svítí sluníčko. Ale když právě jako přijde k tomu, že se něco začíná kazit, tak je to, myslím, řekla bych, jako jeden z prvních, ne-li první člověk, na kterého se obracím, máte, aby ten deštník roztáhl.
0: Máte strašně silný vztah, já to cítím i tak, když jako, že jo, s váma neusínám, ale cítím to, jak o mámě krásně mluvíš, jak spolu cestujete a všechny ty příhody, které spolu máte, jsou nádherný. A vztah matky s dcerou na jedničku s hvězdičkou dvakrát potrženou, to se málo kdy slyší.
1: No a za chvilku taky náš zuřivec, který se setkal s hrdinkou všedního dne a tentokrát půjdeme do nemocnice a tam moc dobře víme, že chodíme, když nám není dobře, když právě jako to sluníčko zajde a tam pomáhají všem nám.
0: Dneska trošku víc myslíme na veškerý zdravotnický personál napříč republikou. Jste naše rodina.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 187. kilometru u Popůvek ve směru do Prahy likvidují hasiči požár osobáku. Kolona má 2 kilometry a v protisměru to jede pomalu od 182. Na Pražském okruhu na 18. kilometru u Ořechu směrem do Modletic bourala 2 osobní auta. Kolona se táhne od Zličína a v protisměru je přerušovaná kolona taky už od sjezdu na Vestec. Přímo v Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Černák před nájezdem na Průmyslovou, do kolony se vyjíždí u Spořilova, proti směru to stojí u Černáku. Na trase z Mladé Boleslavy do České Lípy za Bělou pod Bezdězem se srazila 3 osobní auta a nehoda osobáku s nákladňákem překáží na D8 na 50. kilometru ve směru do Drážďan. Ještě se nám na poslední chvíli přihlásil kamionák Vlasta.
2: Chci nahlásit dopravní nehodu D10 z Boleslavy na Prahu, 11. kilometr v levém pruhu, 3x osobní. Jsou tam všechny složky záchranného systému a tvoří se kolona a dosti dlouhá.
1: Vlasto, díky za info. Vy ostatní taky můžete nahrávat dopravu a sdílet s ostatními šoféry přes aplikaci nebo prostě 605 222 007.

0: Ostrovech, Ilonina na verze, pondělí 8. června, dobré ráno do celého Česka.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Když je nám ouvej, když je nám moc ouvej, tak jedeme do nemocnice a tam na nás čekají lékaři a taky zdravotní sestřičky. A to jsou hrdinové, kteří dokáží pomoct od bolesti, zachránit život. A právě s jednou takovou hrdinkou, zdravotní sestřičkou, anestezioložkou, vlastně uspávačkou, je dneska Zuřivec. Tak dobré ráno.
0: Oběma krásné ráno.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím dneska s naším dalším hrdinou všedního dne, což je v tomto případě zdravotní sestřička Míša Rindová. Míša je sestra na oddělení anestezie fakultní Thomayerovy nemocnice. Míšo, krásné dobré ráno tady u vás na nemocnici.
4: Krásné dobré ráno, Aleši.
3: Oddělení anestezie fakultní Thomayerovy nemocnice. Co to je, aby se vám popsala tu práci, co to vlastně za práci?
4: Anestezie je uspávání pacientů ve všech věkových kategoriích a zajišťujeme tím komfort operatérům při operaci, aby pacienta nic nebolelo, nic necítil.
3: Ty jsi prostě uspávačka.
4: Já jsem prostě uspávačka.
3: Aby jsme třeba pochopili, dej mi nějaký třeba za poslední dny, možná týdny, příběh, co se dělo na sále, u čeho jsi byla.
4: Já myslím, že každý případ je zvláštní, tak když pomůžeš, sám máš Aleši děti, tak když pomůžeš dítěti, toho bolí bříško, přijede večer v různých bolestech a ty víš, že v nějakém komfortu to dítě má to bříško spravený, odoperovaný a vlastně ti domů za v nejlepším případě za 2-3 dny odchází bez bolestí.
3: Já si uvědomuji, že já se setkám s tou sestřičkou, když jsem v nemocnici náhodou, která ke mně chodí k tomu stolečku tam nebo k tomu lůžku, že jo, komunikuje se mnou nějak, nebo mi třeba i přinese nějaký něco, co potřebuje, ať to jsou léky nebo něco. Ale jak to máš třeba ty jako na tom vašem anesteziologickém oddělení? Ty jsi vlastně asi součástí operačního sálu tady, je to tak?
4: Ano, já jsem součástí operačního týmu a Aleši, můžu ti říct, že já jsem taková ta sestřička, kterou si nikdo nepamatuje. To je na tom to hezký, protože když už přijedeš na ten sál, máš sobě léky, aby si trošku zapomněl na ten operační výkon a když končíme

0: Tak ty jsi mi dneska řekla, že jsem tvůj kamarád u deště, což mě potěšilo, a já ti říkám, že jsi krásná.
1: Děkuju.
0: Není za co. Jak to s tebou vypadá, kromě toho, že jsi krásná?
1: Musím do drogerie.
0: Proč?
1: Všechno nám došlo.
0: Abys byla ještě krásnější.
1: Kde pak? Syn se rozhodl, že vyrobí sliz. A ten sliz se vyrábí z pracího gelu, z pěny na holení, zubní pasty, jedlé sody a dalších různých jako věcí, jo? Tak chtěl vyrobit trochu. Ale teďka ty musíš vychytat ten správný poměr, že jo? Aby to jako správně slizovalo tak, jak má. A mu se to nedařilo, takže neustále prostě jako přidával. Pak zase jako tam něčeho dal moc, takže aby to vyrovnal a změnil ten poměr, takže zase musel přidat. Takže já dneska jedu do drogérie, potřebuju koupit pěnu na holení, prášek na praní, jedlou sodu, pastu na zuby a máme 7 kilo slizu a nevíme, co s ním, ale slizuje hezky. Nebuď včerejší,
0: no tak klár. A jenom mi řekni, a on to musí vyrobit, protože do školy, nebo protože jenom tak se rozhodl vyrobit sliz? Nebo
1: protože je to super vyrábět sliz.
0: Aha, ty bláho. Mladý chemik.
1: Je to tak.
0: V podstatě. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné ráno. Dneska bude polojasný, jasný den, odpoledne a večer. V Čechách můžou připlout mraky a může i sprchnout. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, a to jde.
1: Míříme do okresu Karvin.

0: konkrétně do Rychvaldu, tam je 14 stupňů, napsala Nika. 14 stupňů je taky v Olomouci, napsala Kristýna, že vychází jenom v sukni a halence. A v Moravském Krasu v Lipovci 17 a zdraví nás Placák, děkujem za to.
1: Klarince, píšete na WhatsApp 605 222 007, kam nahráváte taky vzkazy do ranního tématu. Dneska má svátek Medard a my se ptáme, kdo je váš kamarád do deště a máte nějakou deštivou vzpomínku, na kterou nikdy nezapomenete? Rozebereme v ranním tématu po zprávách a písničce.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Baví se blondýna s brunetou a blondýna říká: představ si, já se ti občas normálně jako přistihnu, že se bavím sama se sebou. A bruneta: neblázni, a co to jako pro tebe znamená? Nic, my se tomu pak vůbec zasmějeme.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Dvě minuty po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Při konfliktu mezi řidičem taxíku a klienty byl včera večer u Prahy postupný.

0: páru v lezení na obtížnost pátý.
1: Tak Klarinko, jestliže já jsem tvůj kamarád do deště, tak ty jsi moje tornádo lů.
2: Dobře.
1: Jo, to je hezký. Jak se zamyslel, jestli je to fajn, není fajn?
2: Je to fajn.
1: Je to docela fajn, že? Posloucháte Halo, tady Impulzovi. A kdo je váš kamarád do deště?
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: abych se přepadnul do nebe a bylo by tam fajn. Bylo by tam mango, maliny, co mám ještě rád. Klidně i angréš, není
1: alkohol.
0: Problém. Ano, a prosecco v brutu, prosím vás. Nula cukru nebo jenom zbytkovej, nic prostě. Musel by tam být spoustu, na výběr spousta brutu. Tak si představuju nebe, tak jak o něm právě teďka zpívá Richard. To je strašný, já jsem hříšník, pondělí ráno myslím na brut.
1: A proto ty do nebe nepůjdeš, přesně. Ty půjdeš o pár paterníš.
0: No dobře, děkuju, Klarko, to mě potěšilo moc. Děkuji za prognózu. Posloucháte? Halo, tady poslouchej Klara Honza. Vaši ranní společnici, vaše rádiorodina. A právě teďka nám píše Verča. Verča zaslechla, jak jsme se ptali, kde je váš kamarád do deště, jestli máte nějakou deštivou historku. Jednou s partou byla v Tatrách na Slovensku a víte, jak to tam v horách bývá. Z ničeho nic z modré oblohy je liák jako hrom. Tak se všichni schovali do malé horské dřevěné chatičky, kde bylo strašně moc turistů a čekali, až to přejde. Ale co z toho vzešlo? Že tam, jak tam ty lidi byli pospolu na tom malém prostoru, vznikla přátelství, která fungují dodnes. Zdraví vás všechny, Verča z Velešína, napsala nám na náš WhatsApp 605 222 007. Pozdravujte přátelé i rodinu.
1: Lenka píše, kamarádi do deště, tak těch není nikdy dost. A pro mě jste jedním z těch přátel, i vy. Lení, moc krát za to děkujeme, z toho máme ohromnou radost. No proto to děláme, abyste nebyli sami a mohli se na nás obrátit, na naši rodinu.
0: Posluchačka Hanka se hlásí do rodiny.
2: Moje nejlepší kamarádka do deště je moje dcera Petra, je skvělá, a také moje nejlepší kamarádka Irenka, která je taky skvělá, super, miluju je obě dvě, jsou to moc dobré holky.
0: Ještě jedna reakce.
3: Zdravím mi pozdravit rodinko. No, mým kamarádem do deště je samozřejmě táta, který mě nikdy nenechá ve štichu, já jo, může se mu svěřit všechno a samozřejmě i brácha. Jo, ostatní, to jsou jenom kamarádi.
0: Ozvěte se taky.

0: s Honzou právě v tuto chvíli vysílají Halo tady impulzově a hledají ty nejlepší kamarády do deště. Naším kamarádem je teďka nově pan profesor, pravidelně vstupuje do vysílání, má takovou výukovou minutku a vy si jeho záludné otázky můžete vyzkoušet i přes náš web www.impuls.cz. Máme web úplně nový, zbrusunový, jsou tam i hezký fotky, kde se Klára líbí sama sobě, což je naprosto neuvěřitelný, protože Klára se sama sobě z 99% nelíbí.
1: Z 95.
0: 95, promiň, přidal jsem tam 4%. Dobrý, můžeme to ukončit, každopádně pan profesor vstoupí do vysílání za malou chviličku. Jak nad tím, co řeknu, tak Klárinka se zamyslí. Všimněte si, a tohle ženy dělají. Něco řeknete, co není jako prvoplánový, a ta žena se na 4 až 7 vteřin zamyslí a vyhodnotí, jestli to bylo lichotivé nebo nebylo. A pak se buď zasměje, nebo odvrátí hlavu.
1: A nebo po tobě hodí kudlu.
0: Ano, ne, ne, ježiši,
1: jo.
0: To bylo strašně silný, já jsem čekal hrnec, pánvičku, cokoliv, ale kudlu, je tohleto vůbec možný?
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Raněk. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D10. Je to na 11. kilometru u Brandejsa směrem do hlavního města a je tam 4-kilometrová kolona. Profici z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobních aut na trase Mělník Praha a taky tam je kolona asi kilometrová. Další hromadná nehoda překáží v Praze na jižní spojce před nájezdem na Průmyslovou. Kolona se táhne od sjezdu na Chodov a v protisměru se stojí od Černého mostu. Hodně plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu v hlavním městě, popojíždí se na Pražském okruhu směrem na letiště a jdeme dál. Na trase ze Strakonic do Prahy za Jíloviště stojí porouchané auto a kvůli tomu je tam 3-kilometrová řada. Mezi Kolínem a Poděbrady na 38. z Nové Vsi blokuje provoz vážná nehoda. Zdržení je v obou směrech a pomalu to jede také na příjezdech. Do jihomoravské metropole Brna, po D1 cestou z Prahy i od Vyškova, což je vlastně ranní evergreen. Záludnost z hudební výchovy bude mít za chvilku pan profesor. Poslouchejte už po No Name.

0: přijímačům voláme milovníky Mozarta. Pan profesor má záludnou otázku.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíce těšíte na hudební výchovu. A věnovat se budeme geniálnímu a slavnému Amadeovi. Na mysli mám samozřejmě Wolfganga Amadea Mozarta, kterému zejména Pražané rozumí. Já se vás ale ptám, které z následujících hudebních děl Mozart nesložil? Za A. Don Giovanni, za B. Rigoletto, za C. Kouzelná flétna. Slavný Amadeus má na kontě hned několik oper a ta, která má k Praze blízko, je Don Giovanni. Složil ale také kouzelnou flétnu, takže Rigoletta logicky musíme připsat někomu jinému. Ten někdo je Giuseppe Verdi. Tak snad to dnes bylo u většiny studentstva na slavnostní fanfáru. A vy se dnes mějte fanfárově. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Vážení přátelé, pozor. Máme tady krásných 100 000 korun, ještě jsme dneska nikomu nevolali. Kdo bude točit? Klárenka Šedová nebo Honza Daněk? Padne Betáno jackpot 100 000 korun? Zatím je to ve hvězdách. V další hodině půjde vážně o 100 000. Držte vlnu.
1: A dneska bude jasno až polojasno. Večer, odpoledne se to malinko pokazí, ale teploty vysoko 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
3: a písničky, které si tak rádi zpíváte.

0: u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Od zítřka se začne ochlazovat. Klokan zranil v plzeňské zoo ošetřovatelku. Fotbaloví fanoušci skupují letenky do Mexika. S 8 hodinou jsou tu zprávy a Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Dnešní svátek Medarda předznamenává teplotní sešup. Ve středu se ochladí až na 15 stupňů. Podle našeho reportéra Michaela Ransdorfa teploty srazí časté deště. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno, ještě dneska si užijeme den, kterým projdeme suchou nohou. Krásně se taky zahřejeme za teplot mezi 23 až 28. Takové letní počasí nás pak ale zhruba na týden opustí. Meteorologové slibují už dnes v noci hodně oblačnosti a od západu začne taky postupně pršet. Dešť s námi vydrží i během zítřka. Teploty nám to srazí v Čechách k 19 a na Moravě a ve Slezsku, kde dokonce zabouří, bude pořád celkem teplo okolo 25. I pozítřek bude propršený. K deštníku bychom si ve středu měli přibalit i trochu teplejší oblečení, teploty totiž klesnou k 17. Od čtvrtka se sichravé počasí na pár dní stane normou a i teploty vydrží téměř pořád stejné. Nebeská závlaha zahrad by s námi měla vydržet až do příštího pondělka. Stejně tak bychom do začátku příštího týdne měli na teploměrech průměrně naměřit 20. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Klokan vážně zranil ošetřovatelku v plzeňské zoo. Na místě museli zasahovat záchranáři. Asi 80 kilogramů vážící zvíře mělo ženu nejprve nečekaně srazit na zem a poté do ní kopat. Ošetřovatelka utrpěla v horní části těla hluboké tržné rány. Útoky klokana na člověka jsou výjimečné. Obvykle se stávají v situacích, kdy se zvíře cítí ohrožené nebo brání svoje teritorium. Poslední vážný případ se stal loni v malé zoologické zahradě v americkém státě Jižní Karolína, kde ubil k smrti jednoho z majitelů areálu. Jako zbraň používají klokani především ostré drápy a silné nohy. Nepříjemnou dohru měla svatební oslava na Děčínsku. Do horního podluží na ní byli přizvaní záchranáři. Nikoli pro veselici, ale pro práci. Ošetřit museli 11 svatebčanů s podezřením na intoxikaci kanabinoidy a alkoholem. Z toho 9 osob transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu vyšetření. Podle záchranářů nikdo nebyl v ohrožení života. Případem se ale zabývá policie. Rumburští kriminalisté jej prověřují kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Počet mrtvých po zemětřesení na filipínském ostrově Mindanao roste. Podle místních úřadů zemřelo 8 lidí a více jak 200 je zraněných. Několik budov se zřítilo, v oblasti jsou také výpadky elektrického proudu. Americké, indonéské či filipínské úřady vydaly výstrahu před vznikem vlny tsunami. Lidem proto doporučili evakuovat se do vyšších pater či vnitrozemí. Později filipínské úřady uvedly, že na 6 stanicích vlny tsunami zaznamenaly. Největší z nich měla výšku 1,5 metru.
0: Sport.
2: V tuzemském vyhledávání letenek teď dominuje Mexiko. Důvodem je nadcházející fotbalové mistrovství světa. Právě v Mexiku odehraje naše reprezentace 2 zápasy v základní skupině turnaje. Nejčastěji se fanoušci chystají na šampionát vyrazit ve větších skupinách. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci letenek. Daniela Chovancová z Kivikom potvrzuje zvýšený zájem o zápasová města našich fotbalistů.
4: Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než 5x vyšší než ve stejném období loni. Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden.
2: Mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech začíná 11. června. Naši fotbalisté turnaj rozehrají o den později zápasem proti Korejcům.
5: Daněk Šedová, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Za malou chvilku v pořadu Úsměv prosím uslyšíte, že výraznější věkový rozdíl ve vztahu není žádný problém.
6: Není.
5: Není.
6: Není. Není.
5: Takže bys si vzala 70 jako 40 letá?
6: Mladší.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
5: Takže když to tady zanalyzují, paní je na koloušky?
6: No.
5: Dobře. Takže kdyby byl bohatý heterosexuál a bylo mi 52, tak si mě nevezmeš, teda mě je 52. No, rozmysli si to.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Marešová, prosím.
2: Paní Jitko, dobrý den, tady jsou Klára a Honza, moc vás zdravíme.
3: Dobré ráno.
2: Máme na vás kontakt od Honzika, máme vám říct, že jste skvělá.
1: Ježišmarja, děkuju.
2: Spáchal pro vás překvapení a já se ptám, jste připravená poslouchat nás aspoň minutku?
1: Určitě, určitě, povídejte.
2: Napsal nám, že musí poslat do Impulzu pár slov od srdce, aby vám udělala radost. Že už 6 let jdete společně životem a jste pro něj to nejkrásnější, co ho potkalo. Ačkoliv je mezi vámi nějaký rozdíl 15 let, nikdy neměl ten pocit. Láska, porozumění a společné štěstí jsou pro něj mnohem silnější než jakákoliv čísla.
1: To je krásný.
2: Svěřil se nám také, že jste společně vytvořili nádhernou rodinu.
1: Ano, já se omlouvám.
2: Mě to dojímá taky, víte?
3: Prostě. Jituš, a mě teďka zajímá jedna zásadní věc. Kdo je teda mladší a kdo je starší?
1: Já jsem mladší.
3: Vy jste mladší.
1: Mandělovi je 50.
3: Mm-hmm. To tak je takový ten klasický model. Já jsem malinko doufala v to, že mi řeknete, že jste si našla zajíčka, ale to nevadí.
1: Ne, to já vůbec. Tohle jde mimo mě. To je, já radši už jako starší, rozumější.
2: Je ty mě 52 a 50-nici nejsou zase tak jako špatní chlapi, ne?
1: Jsou skvělí.
2: I zachovalí jsou jako...
1: Ano, jsou perfektní.
2: My jsme byli skvělí a silní ročníky, helecte, jo, takže jako...
1: Jo, souhlasím.
2: Neházet nás ještě do sběru.
1: Ne, absolutně ne. To bych si netroufla.
2: Je to top. Napsal nám ještě. Jitošku, děkuji ti za každý ústiv, za každé pohlazení, za podporu, kterou mi dáváš. Ten vás žere.
1: No úplně, jako já to bych. on je zlatý. No tohle je úplně jako úžasný, dojemný a ježišmarja, mám se ptát škrku z toho, já jsem teď v práci, ale No,
3: jak jste
1: právě
3: se našli?
1: V práci.
3: Jo, kolega?
1: Můj šéf. No, takže tak, nějak jsme se jako zbližovali, až se to stalo.
3: A co byste teďka vyvzkázala jemu na oplátku?
1: Že mě dojal teda, že mě úplně rozklepal v tuhle chvíli. Ještě jak já jsem po nemoci, tak samozřejmě asi slyšíte, že můj hlas je teda teď hrozný, ale že hrozně moc miluju, že se strašně moc vážím, že zasadit do zlata, já to opakuju pořád, kdybych ho měla zasadit do zlata, je to pořád málo a že je to úžasný, skvělý člověk, pečující, milující táta a že spolu prostě zůstaneme, že spolu zůstaneme. Že je úžasný a že bych nikdy nechtěla jinýho chlapa.
2: Váš hlas je naprosto v pořádku, zníte optimisticky a moc hezky. Jsme rádi, děkuju. Že jsme vám mohli udělat radost.
1: Děkuju hrozně moc.
3: My taky děkujeme. Mějte se nádherně.
1: Naslyšenou. Děkuju, naschranou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.
2: Stihneš za 5 vteřin zatočit kolečkem jenom? Chce se ti zvedat?
3: Ježiš, Mávla, slyšeli jste ona to
2: se, ona se, ona se jenom natáhne totiž, já musím přeběhnout studio to. A pozor,
3: strašná.
2: Klárinka je kousek od betánu jackpotu, padl základ. Takže kdo bude točit za malou chvilku, pokud to někdo zvedne? Klárka nebo Honza, rozmyslete si to.

0: zdravím, pozor.
1: Dobrý den, no řekl jste to tak jako nesměle, ale máte pravdu, je to tam?
0: Vážně.
2: Vážně, Martine, krásné ráno.
0: Dobré ráno.
2: Kam jsme se dovolali?
0: Tovačo.
2: Martine, jak dlouho s námi hrajete?
0: No, tak 4 roky.
2: A teď to konečně klaplo.
0: No.
2: Máte 10 000.
0: Bláho.
2: Chcete no, víc?
0: Musíme roztočit.
2: Jo, roztočíme
1: jo,
2: to.
1: Hned do toho. A nevadí, když padne smolík, jo?
0: No, to se dá dělat, hra.
1: Tož přesně, tak to je prostě. Kde jsme, v jakém kraji jsme právě teďka? Olomoucký?
0: To je Přerovský kraj.
1: No, Olomoucký kraj, přesně tak, okres Přerov. Vítejte v našem vysílání, kdo bude točit, Klárka, Honza? Vyberte si.
0: Zkusíme Klárku.
1: Tak jdeme na to.
2: Já na to jdu, ale já to nezdržu, já to rovnou roztáčím.
1: Obrovská zodpovědnost, Klára Šedová, právě teďka točí. Jak to dopadne? Jedem.
2: Já chci jackpot.
1: Jo, to bych chtěl každý
2: jako,
1: holka.
2: Jako pro Martina, myslím.
1: A pozor.
2: Není, no.
1: Máte tam a těsně vedle Betáno jackpotu, hádejte, kolik vyhráváte?
0: O těch 10 000.
1: Vyhráváte 20 000, dvojnásobek.
0: Je, to je krásný.
2: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
1: Už vám problesklo hlavou, na co penízky použijete?
0: No, ještě zatím ne, jsem takovej...
2: Zeptejte se ženy, ona vám řekne.
0: No, já si potom zeptám.
2: No, vidíte.
1: Ženy o tom rozhodujou. Já jsem tam slyšel, když jste zvedl telefon, že tam jako zaplakalo děťátko, máte malý nebo?
0: Ano, dneska má zrovna 5 roku.
1: Prosím vás, tak se postarejte, utíkejte za ním a řekněte rodině tu dobrou zprávu, že jste vyhráli na Impulzu 20 000, Martine.
0: Ano, děkuji moc krásně.
1: Mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
0: Zatím naslyšenou.
2: Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: A hazardní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsou tady zdraví Honza Raněk. Hromadná nehoda překáží na D10 na 11. kilometru ve směru do Prahy. Je tam 5-kilometrová fronta, ucpaná je taky objízdná trasa, kdybyste to chtěli vzít přes Brandýs nad Labem. Další hromadná nehoda komplikuje provoz v Praze na jižní spojce směrem na Černý most před nájezdem na Průmyslovou. Dlouhá kolona se táhne od sjezdu na Chodov. V protisměru je to ucpané od Černého mostu. Popojíždí se také na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plný je i příjezd do Prahy po D5 ve směru na letiště je na okruhu kolona mezi Jesenicí a Barandovem. Na trase ze Strakonic do Prahy za Jilovištěm stojí porouchané auto a kvůli tomu tam pořád stojí ta ostatní auta. Kolona má 5 kiláků a tradičně vás neprovoz na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. No, nic moc, ale musíte to vydržet, když už jste do toho auta sedli. Dobře, dojeďte a kdyby něco, prostě se ozvěte.
2: Za chvilku taky hrdinové všedního dne. Tentokrát bude Aleš Růžička se zdravotní sestřičkou. A bez nich by to prostě a jednoduše v nemocnicích nešlo, však to znáte.
3: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám,

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Hrdinové jsou všude kolem nás a jednou takovou hrdinkou je i zdravotní sestřička, která pracuje na anesteziologi. A dokonce se starala i o našeho Aleše, když mu bylo ouvej a nechtěl to přiznat. Tak Aleši právě teď sní a my vám přejeme krásné ráno a strašně si vaší práce za Impulzovi vážíme.
2: Hezké ráno.
3: Impulzově znovu krásné dobré ráno, já vás zdravím z nemocnice a jsem tady s naší dnešní hrdinkou všedního dne, což je zdravotní sestřička Míša Rindová. A Míša, jak jsme už před hodinou říkali, je sestra na oddělení anestezie tady ve fakultní Thomayerově nemocnici, tady v Praze Krči. Míša, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Aleši.
3: Tak já jenom zase tak trošku to jako vem úvodem, že ty teda seš ta anestezie, to znamená, že ty seš uspávačka normálně, ale ne hadu, ale pacientů, vlastně všech věkových kategorií, kteří přicházejí sem na nějaké zákroky do nemocnice. Jak se dostaneš k tomu, že se staneš vlastně sestřičkou v svém případě na anestezii?
4: Dovedla mě k tomu moje spolužačka ze zdravotní školy, tak mi říká, nechceš jít k nám, je to 13 let, co zde pracuju. A ještě tenkrát to bylo takový to hodně lukrativní, vážený oddělení. Na anestezii se jen tak nedalo dostat. Dneska je nedostatek sester. Tímto apeluju na všechny sestřičky. Je to krásná práce. Je to práce, co dává smysl. Je to náročná práce, která se pracuje v noci, o víkendech, o svátkách. A jinak přináší radost, když ji máte rádi, ale zároveň únavu i z nevyspání a z těch strávených víkendů v práci.
3: Jak jsi říkala, tak ne, všichni se dneska na tu práci hrnou a je vás vlastně nedostatek a i proto jsi naše hrdinka všedního dne, že jsi tady a že tady pracuješ a pomáháš lidem a lékařům k tomu, aby prostě ten pacient byl připravený na operaci a dobře to dopadlo. Takže tobě a všem tvým kolegům a kolegyním na této pozici zdravotní sestřička, zdravotní bratr, tak vám děkujeme. Moc krát vám děkujeme za vaši obětavou práci, moc si vás vážíme a jsme rádi, že vás máme. A tady máš od Rádia Impuls takovou krásnou kytici, kterou dáváme každému našemu hrdinovi. Takže si to moc užijte, rozdělte si to tady třeba, když budete chtít. Mějte se krásně a ještě jednou děkujeme. Ahoj.
4: Já děkuju tobě, Aleši, celému Impulzu a s touto květinou se rozhodně rozdělím a podělím sestřičky, budou mít hezčí den, jako mám dneska já.
3: Impulzovi Míša Rindová, sestřička na oddělení anestezie tady ve fakultní Thomayerově nemocnici na Praze 4 Krč. Míšo, ahoj.
4: Ahoj.

0: bude jasno až polojasno odpoledne a večer bude přibývat obláčnosti. Obláčnosti. Takový nový tvar, obláčnost.
1: A bude až 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Jo, pravda.
1: Klárenka rozkošná moje.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně ji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
11: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: e-obuví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: 9:05, jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Začíná termín pro školní a talentové přijímací zkoušky v druhém kole přijímacího řízení na střední školy. Meteorologové potvrdili tornádo při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Ropa dnes prudce zdražuje po další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta Zelenského na dialog s Ruskem. A tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17.
4: Stop. Stáváme republikou tornád, ne? V Českých Budějovicích, někde na Českobudějovicku nebo v Želivě. Ano, teďka v Děčíně tornádo, neskutečný, co se tady děje. Důležitý je, že na Impulze ale vysílá tornádo každý den, je to tornádolu alias Klára Šedová.
5: A Honza Daněk.
4: Bez tornáda. Pondělí 8.
5: Já jsem tvoje tornádo.
4: Pondělí 8. června, krásné dobré ráno do celého Česka.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Moravská filharmonie, opět Radeček na Impulzu. Tady žijeme muzikou, krásné dobré ráno, přejeme hezký start do nového týdne. Dneska má svátek Medard, ale jak už Klárka Šedová hlásí od časného rána, Nini až zítra přijde a to už má smůlu.
1: No takže, to už ta pronostika neplatí.
0: Přesně, takže 40 dnů určitě pršet nebude, ale celý příští týden poprchávat určitě bude. My se dneska totiž ptali, kdo je váš kamarád do deště, jestli máte nějakou deštěvou vzpomínku. Posluchačka Katka.
2: Dobré ráno, Impulzovi. Moje nejlepší kamarádka do deště je moje dcera Kristýnka, která se před 33 lety narodila. Tak všechno nejlepší, Kristýnko. A teď jsme spolu prožili krásný víkend, tak moc za něj děkuju a moc všechny zdravím.
0: Často jmenujete členy rodiny a není se čemu divit, vždy jsme přece rádio rodina. Co dál?
3: Tak moje nejlepší přítelkyně jsou moje dvě sestry. Máme spolu moc hezký vztah, řešíme všechno a se vším si dokážeme pomoct. Jsme tady vždycky jedna pro druhou. A na Medarda na 8.6. mám ty nejlepší vzpomínky, protože se mi před 42 lety narodila moje mladší sestra Jenča. Takže tímto jí přeju jenom to nejlepší. Hlavně za 14 dní se nám vdává, takže a se to užije a to nejlepší vlastně už má, protože má nejlepšího manžela a je super děti.
0: Všechno je sluncem zalité a tak se nám to s Klárkou líbí.
1: Jakub nám napsal, když mi bylo asi 12, tak s mým nejlepším kamarádem jsme se svlékli do trenek a běhali v průtrži deště. Horký asfalt, vůně deště, nikdy na to nezapomenu. A Ivo má taky takovou podobnou historku a píše, že když mě a bratrancovi bylo 18, tak na Znojemsku o prázdninách se strhla tak velká bouře, že jste měli pocit, jako kdyby na vás někdo vylil kýbl vody. Tak jsme vzali šampon a v tom dešti se osprchovali.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Díky za všechny vaše příběhy. 4 minuty chybí do 3:15. Za chvilku už v ti vlasti korce.

0: 9:45, ladíte Impuls, za chvilku už Vlastík Korec a taky dopravní informace.
1: Hromadná nehoda stále překáží v hlavním městě na jižní spojce směrem na Černák. Hned přinesu podrobnosti.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
0: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutovsměr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
2: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: 007, krásné dobré ráno, hromadná nehoda překáží v hlavním městě na jižní spojce. Je to ve směru na Černák před nájezdem na Průmyslovou. Do kolony se vyjíždí před sjezdem na Chodov a ucpává se kvůli tomu i D1 před Prahou do Průhonic. Taková malá pražská apokalypsa, ale řidiči, kteří toto absolvují denně, jsou zvyklí. Profice z Global Assistance hlásí ucpaný pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si proto i na D5 se před Prahou ve směru na letiště, kde je na okruhu přerušovaná kolona mezi Jesenicí a Barandovem. Víc než 2-kilometrová kolona je také na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicema. Tradičně vázne provoz na D1 před Brnem, od Prahy i od Vyškova a mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím komplikují provoz práce silničářů u Zašové. Kolony se táhnou bohužel s obou směry. Z dopravy je to všechno, vydržte to a s Vlastíkem Korcem si myslím, že se ten den za volantem bude dát vydržet.
5: Ahoj, hezké dobré
0: ahoj,
5: dopoledne.
0: Vlastíku, ahoj, krásný den. Jaký byl víkend?
5: Super, v pohodě, podařil. Pomáhal jsem, v sobotu jsem dělal velkou charitativní akci Sanitka naděje, takže jsme pomáhali, takže jako myslím, že v pořádku. Pak byl mejdán, to jsem zase skončil v Kozičce, znáte to.
0: Je.
1: V Kozičce.
5: No, tak různě.
1: To snad.
5: Jenom jsem takže se tam
1: jehnul. Byly diskohrádky?
5: Kdyby jenom diskohrádky.
1: Tak já ti na připomínku Kozičky pustím za chvilku Hanku Zagorovou, Petra Kotvalda a Standu Hloška diskohrádky.
5: Dobře, beru a já mám pro vás for, jo. Milenecký pár. Ona říká, miláčku, a až se spolu vezmeme, tak budeme mít spolu 3 děti. Počkej, jak to víš? No, oni jsou teď dočasně u babičky.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: akorát chystá jednu pecku za druhou. Už za chvilku Lady Gaga, Bruno Mars, Lucie, Verona, Unique 2 a další. Posloucháte Halo, tady Impulzovi ještě pořád. Jsme vaše rádiorodina, ale to už skoro každej ví. A dneska se usmálo štěstí na jednoho našeho rodinného příslušníka. Je to posluchač Martin, je to mladík, příjemných 31, hraje 4 roky a byl hodně překvapený, když jsme se mu dovolali.
1: Chcete víc?
2: Jo, roztočíme to.
0: Hned do toho. A nevadí, když padne smolík, jo?
3: No, to se dá dělat, hra.
0: Tož přesně, tak to je prostě. Tak jdeme na to.
2: Já na to jdu, ale já to nezdržu, já to rovnou roztáčím.
0: Obrovská zodpovědnost Klára Šedová právě teďka točí. Jak to dopadne? Jedem.
2: Já chci jackpot.
0: A pozor.
2: Není, no.
0: Máte tam a těsně vedle betáno jackpotu, hádejte, kolik vyhráváte?
3: O těch 10 tisíc?
0: Vyhráváte 20 tisíc, dvojnásobek.
3: Je, to je krásný.
2: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
0: Klára Šedová se nebezpečně blíží betáno jackpotu. Zdá se, že karta se obrátila a teď bude betáno padat Kláře skoro každý den.
2: Budem doufat.
0: Nezapomeňte se přihlásit do Halo tady Impulzovi, protože žádný jiný rádio vám, miláčkové, nedá 100 tisíc denně. Přihlášení zdarma přes Impuls.cz. Naslyšenou zítra.
2: Naslyšenou zítra.

0: Fantastická muzika na startu dopoledního vysílání. Hezký dobrý den. Zdravím všechny ty, kteří právě ladí Radio Impuls a mám zde speciální pozdravení pro Jakuba a Dominika. To jsou dva chlapy plní energie, doslova do písmene, kteří se těší na další pracovní týden. Já se teda těším taky, ale já pro vás chystám informace o počasí. Jasno až polojasno, odpoledne večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Teploty 23 až 28. Myšák je tady, Kačka taky, jedeme na to.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Útěk z pankrácké věznice zastavil žiletkový drát. Veřejnost může zmapovat invazivní druhy rostlin a živočichů. Tenista Menčík vyskočil ve světovém žebříčku na 17. místo. Je 9 hodin. Zprávy nese Kateřina Palajová.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Jako z filmu plánoval útěk vězeň z pankrácké věznice, pokusil se o něj o víkendu. Na vycházce se oddělil od skupinky ostatních vězňů, přeskočil ze střechy jedné z budov a pak se pokusil přelézt plot se žiletkovým drátem. Marný pokus po chvíli vzdal, nepovedený útěk vězně zřejmě přitíží, pobyt v pankrácké cele si pravděpodobně prodlouží. Nejznámější úspěšný útěk z nejstřeženější české věznice Mírov je Jiřího Kájínka. V roce 2000 přepiloval mříže a pomocí vyrobeného lana se spustil z hradeb žaláře. Na svobodě následně strávil 40 dní. Naopak neúspěchem skončil předloňský pokus o útěk muže ve věznici Nové Sedlo na Žatecku. Vězeň vylezl na střechu budovy a pokusil se přeskočit 6-metrovou propast přímo za žiletkový plot. Kromě toho, že se mu kaskadérský skok nepodařil, si ještě vyžádal 160 stehů. Dálnice D8 bude mít nová svodidla. Oprava začíná právě dnes. Modernizace se dotkne 30 km rychlostního tahu mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová garantuje, že při opravách chtějí zachovat dva pruhy pro každý směr.
14: Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
12: Vedle nových svodidel přibude u D8 také nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Mezi Novou Vsí a Lovosicemi se také vylepší technologie pro řízení a dohled nad provozem. Britský farmář objevil recept na špatně zaparkovaná auta na jeho polích. Odstavené vozy pohnojil. Kuriozní historku plnou hnědé barvy nám přiblíží reportér Michal Ransdorf. Dobré dopoledne.
15: Hezké dopoledne. Farmářův statek leží v největším národním parku Anglie. Na jeho loukách v Lake District tak často parkují turisté, kteří si přijíždí prohlédnout tamní jezerní krajinu. Hogu Hodgsonovi došla trpělivost z řidiči, kteří na něj prý byli často i agresivní. Vadilo jim, že farmář vyzval k tomu, aby z jeho pozemků zkrátka odjeli. Dopodrobna popsal Hodgsonův zoufalý čin server novinky.cz. Farmář nasedl do hnojícího vozu a vyrazil pohnojit své pole. Háček byl v tom, že na něm v tu chvíli stálo zhruba 20 aut, včetně drahých Mercedesů, Bavoráků nebo Jaguarů. Podle svých slov ale neudělal nic nezákonného. Dal si záležet na tom, aby hnědý hnůj skončil jen na poli a aby místní cesty zůstaly netknuté. Případem se začala zabývat i místní policie. Strážci zákona ale je jen vyzvali návštěvníky Národního parku, aby parkovali pouze na vyhrazených místech. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
12: Dnes začíná týden invazních druhů. Má veřejnosti přiblížit rostlinné i živočišné druhy zavlečené do Česka a ohrožující místní druhovou rozmanitost. Na programu jsou napříč republikou exkurze, přednášky, výstavy nebo i výlet zahrnující likvidaci invazní lupiny mnoholisté v přírodní rezervaci Luš. O víkendu pak proběhne pátý ročník akce Biosmršť, při které se zájemci mohou zapojit do mapování výskytu invazivních druhů. Tenista Jakub Menčík stoupá světovým žebříčkem. Po semifinálové účasti na Roland Garros skončil na 17. místě. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolína Muchová. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková, když získala 11. grandslamový triumf v ženském deblu v kariéře. Pozici jedničky dopoledního vysílání na Impulzu drží stále vlastně Korec, Vlastíku, máš slovo.
0: Děkuju pěkně, děkuji, naše zprávařská ranní jedničko. Ať se ti daří, čau.
12: Ahoj.
0: Startuje dopoledne s dobrým korcem a hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam pro milionové kolegy a pro které to se dozvíte po písničce.
16: Dopoledne s dobrým korcem na Rádiu Impuls.
17: Vzal si dva líky.

0: Miltonoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Hezký dobrý den, ladíte dopoledne s dobrým korcem rádio Impuls a jdeme hrát pro milionové kolegy. Kdo pak je na druhé straně? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petra Růžičková a já chci z celého srdce popřát všem mým nejlepším báječným kolegyníkám z Centru služeb pro podnikání v Praze. Krásný den, jsou úplně úžasný, všechny úplně, Martinka, Naděnka, všechny, úplně všechny.
1: Jak vás tak poslouchám, tak bych tam chtěl taky pracovat. V čem jsou kolegyně milionové?
2: Člověk chodí do té práce strašně rád, to je hrozně důležitý, protože já se do té práce těším. To není nejenom, že práce mě baví, ale právě ten kolektiv a to dělá prostě strašně moc. Už jsem byla asi ve dvou zaměstnáních, neměla jsem jich tolik, ale musím říct, že tohle je úplně topka.
1: Nejlepší na světě, musím se za vámi přijít podívat, mějte se skvěle, zdravím vás, že jste našla energii a sílu a podívala jste se na www.impuls.cz, vyplnila formulář a zahrála pro své milionové kolegyně. Mějte skvělý týden a vůbec dnešní celé úžasné pondělí.
2: Pastičku, strašně moc děkuju, mějte se krásně.
1: Rádo se stalo, naschledanou.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Sedm pecek v kuse bez reklám, hrajeme pro milionové kolegy a v životě třeba se radovat i z maličkostí, i když to, z čeho se budou radovat v dalších desítkách vteřin našeho vysílání, to rozhodně není maličkost. Zvláště pro náš ranní tým, pro naši ranní rodinku a hlavně pro Martina, protože on si na našem kole v rámci hry Halo tady Impulzovi vytočil dvojnásobek.
1: Na to.
2: Já na to jdu, ale já to nezdržu, já to rovnou roztáčím.
1: Obrovská zodpovědnost, Klára Šedová právě teďka točí. Jak to dopadne? Jedem.
2: Já chci jackpot.
1: A pozor.
2: Není, no.
1: Máte tam a těsně vedle betáno jackpotu, hádejte, kolik vyhráváte?
3: To je 10 tisíc.
1: Vyhráváte 20 tisíc, dvojnásobek.
3: Je, to je krásný.
2: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
0: Já mám taky radost, 20 až, jako když ho najdeš někde na podlaze, nebo někde v noci v baru. Gratuluji, hrajte s námi, registrujte se na www.impuls.cz a nebo přes

0: naší aplikaci, to všechno půjde a pak se třeba budete moci radovat jako náš posluchač Martin. Teď Eva Farná a Miraj s duetem Vzpomeneš si. Vy si jistě vzpomenete, že měli premiéru tady u mě v dopoledním vysílání s touhle skvělou písničkou. No a pak kalendář. Vezmem si na paškál, to dnešní datum je 8. června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz. Skonto na
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Masty Korce.
1: Je 8. červen, svátek slaví Medard, patron sedláků, vinařů a sládků. Pokud dnes zaprší, čeká nás podle medardovské pranostiky 40 deštivých dnů. Znáte to, Medardova kápě 40 dní kape. Před 30 lety začalo v Londýně mistrovství Evropy. Bylo fotbalové, pro naší reprezentaci skončilo úspěchem. Národní tým si z anglického šampionátu odvezl stříbrné medaile. Pamatuju si to. A ještě jedny hudební narozeniny. Půlkulaté 75. narozeniny dnes slaví Bonnie Tyler. Populární britská zpěvačka je známá hlavně díky svému charakteristicky chraplavému hlasu. Více v reportáži Vítka Zábranského.
2: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Dnešní 75. aktuálně bojuje s vážnými zdravotními problémy. Kvůli ním Bonnie Tyler zrušila i sobotní koncert v Třebí-Vlicích na Litoměřicku. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Tak až do posledního kila Impulzovic krabička, to jsem dlouho neslyšel. Léta prázdnina, náš jedinečný Karlíček. Posloucháte rádio Impulse, za chvilku doprava, hromadná nehoda od rána komplikuje provoz na jižní spojce směrem na Černý most. Na to se podíváme, no a další muzika, ta už je pro vás taky připravená.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance. Kubo, je to tvoje.
2: Ahoj, Vlasto, pěkné dopoledne. V Praze na jižní spojce směr Černý most na příjezdu do Štěrbohol se likvidují následky po ranní nehodě. Počítejte s kolonami od Spořilova a také od D1 od Průhonic. V protisměru je přerušovaná kolona od D10. Na Pražském okruhu na cestě k letišti u Zbraslavy je omezený provoz. Postojíte si od Jesenice. Ucpává se 35 na průjezdu Libercem směr Turnov před tunelem. A v Brně na Žabovřeské ulici směr Královopole za nájezdem na Bystrc byly následky po nehodě odstraněny a kolona od Starého Lískovce se postupně rozjíždí. Z Global Assistance, Kuba.
1: Pojďme se podívat, kde se měří dobře zmapované. To má náš agent Kazatel.
3: Berete z Čáslavy do Krudimy, tak Horní Bučice jsou Kazatele a kážou, tak pozor.
1: Děkuju, už se mi dobře. Ještě se musí ozvat Tovolavej Charlie a agent B a budeme kompletní. Pozor, ještě jedna aktualita od agenta Čabaji.
4: Na cestě Přerov Olomouc za obcí Kokory odstavené osobní auto, tvoří se tam kolony.
1: Dobře, děkujeme za hlášení, volejte dál naši dopravu 605 220 2007. Ozvěte se, když tam budete mít cokoliv. Mějte na mysli, že vy pomůžete teď někomu, kdo by mohl být v nesnázích a ono se vám to pak jednou skrze naše vysílání vrátí.
5: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Bohužel musím do téhle skladby vstoupit, protože bude 10. Je tady Myšák, je zde Kateřina, chystají se zprávy a já mám informace o počasí, tak tady jsou. Bude jasno až polojasno, odpoledne večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28, v tisíci metrech na horách kolem 20 stupňů, no snad nám dnes nezaprší.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: MedArt nám vynahradí svůj pozdní příchod. Odškodnění po očkování proti covidu by mohlo dostat víc lidí. Lotyšsko vyhlásilo poplach kvůli dronu. Je 10 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: MedArt nám připravuje velkou proměnu počasí. Už během dnešní noci se nám rozprší a déšť s námi vydrží až do příštího týdne. S předpovědí počasí přichází reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Dnes si na delší dobu naposledy užijeme čistokrevného léta. Zahřejeme se při teplotách mezi 23 až 28. Naplno se rozprší už během zítřka a ochladí se nám taky. V úterý vystoupá rtuť v Čechách k 19, na Moravě a ve Slezsku ještě vydrží vedra, bude tam zhruba 25. Navíc tam dorazí bouřky, plný deště bude i pozítřek a teploty spadnou k 17, tentokrát na celém území Česka. Čtvrtek se pak stane takovým vzorovým dnem pro celý zbytek týdne, dobatou bychom si měli přibalit deštník a teploměry budou ukazovat zhruba 20. A podobné to bude nejspíš až do příštího pondělí. O tom, jak se počasí drží pranostik o dnešním oslavenci Medardovi, si bude povídat náš odpolední moderátor Honza Benešovský s krušnohorským pozorovatelem počasí Rudolfem Kovaříkem. Tak poslouchejte krátce po půl druhé odpoledne. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po covidové vakcíně. Nebude se tedy omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku jde konkrétně o muže, u kterého se v roce 2022 po třetí dávce očkování rozvinul zánět srdečního svalu. Soud zdůraznil nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každého uplatněného nároku. Poukázal ale také na to, že cílem očkování je potlačovat nebezpečné choroby a prospívat společnosti jako celku. A pokračuje aktualitou. Lotyšsko vyhlásilo letecký poplach u hranic s Ruskem. Podle mluvčího armády do jeho vzdušného prostoru pronikl nejméně jeden dron. Krátce na to armáda v Lotyšsku oznámila, že cizí dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Před létem rostou prodeje ojetých aut. V květnu se jich v Česku prodalo 76,5 tisíc, o 5% víc než v dubnu. Průměrná cena ojetého auta meziročně vzrostla o 8% na 327 700. Téměř třetinu prodejů přitom tvoří auta s cenovkou do 100 000 korun a průměrným stářím 19 let. Dařilo se i prodejům mladých zánovních vozů, které meziročně povyskočily o více než desetinu na necelých 10 000. Jde o auta stará 1 až 3 roky s průměrnou cenou přes 900 tisíc korun. Co se týče skladby paliv, květen přinesl mírné oslabení trendu, kdy Češi kvůli drahým fosilním palivům začali ve velkém nakupovat elektromobily. I tak meziročně autobazary zaznamenaly podle serveru novinky.cz dvojnásobný nárůst. Slovensko ve zvyšování platů ztrácí tempo. Prchají mu jak Češi, tak Poláci či Rakušané. Přestože slovenská vláda schválila prorůstový balík ekonomických opatření, růst zatím nepřinese. Podnikatelé mluví pouze o odstraňování byrokracie, které samo o sobě ekonomiku nenastartuje.
3: Slabý ekonomický rast má Slovensko už posledných 5 rokov. Európu ani susedov nedobieha. Naopak čoraz viac zaostáva. Platy sú totiž nízke. V priemere niečo cez 40 tisíc korún. V porovnaní s Českom o 8 tisíc korún menej. A čo je horšie, rastú veľmi pomaly. Česká priemerná mzda sa za rok zvýšila o tretinu viac než slovenská a v Poľsku dvakrát viac. Problémom je aj inflácia. Tá je na Slovensku jedna z najvyšších v Európe. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
4: Priemerná slovenská mzda odstartovala tuhle vysílací hodinu, já bych to viděl po hudební stránce na kapelu No Name. Hit Žili právě teď.
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Ilona Čáková si stýská, proč nikdo nemá rád, ale opak je pravdou, já ji třeba miluji, je to skvělá ženská. A za chvilku aktuální doprava, kvůli nehodě je zasekaná pražská jižní spojka směrem od Barrandova na Štěrboholy. Ladíte Impuls a hned potom Taylor Swift.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je omezený provoz na pražské jižní spojce před Štěrboholy směrem od Smíchova. Přerušované kolony se táhnou už od brněnské D1 od Průhonic. Agent s přezdívkou Čabaja hlásí komplikace v Olomouckém kraji na silnici 55. Povídej, kde přesně?
2: Na cestě Přerov Olomouc za obcí Kokory odstavené osobní auto, tvoří se tam kolony.
1: Ano, děkuji za hlášení, tak to má být. Pojďte volat i dál přes naši aplikaci anebo číslo 605 222 007. Sliboval jsem Taylor Swift, tady je. Hned po ní třeba Richard Mille s hitem Štěstí je krásná věc. Tady je pondělí a Impulse.

0: Tahle písnička se mi teď hodí maximálně. Štěstí je krásná věc. Někdy sedne i na někoho z vás, nebo třeba i na mě. Jestli víte, co jsem tam původně chtěl říct, ale to jsem nedodal. Martin měl dnes to štěstí, protože si vytočil výhru v rámci kola, v rámci hry Halo tady Impulzovi. Poslouchejte.
1: Chcete víc?
2: Jo, roztočíme to.
3: Tak jdeme na to.
1: Já na to jdu, ale já to nezdržu, já to rovnou roztáčím.
3: Obrovská zodpovědnost, Klára Šedová právě teďka točí. Jak to dopadne? Jedem.
1: Já chci jackpot.
3: A pozor.
1: Není, no.
3: Máte tam a těsně vedle betánoček, potu hádejte, kolik vyhráváte?
4: To je 10 tisíc.
3: Vyhráváte 20 tisíc, dvojnásobek.
4: Je, to je krásný.
1: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
0: Já bych byl také spokojený, 20 tisíc za pár vteřin, úžasné. Registrujte se do naší hry, ať zažijete tohle úžasné pokušení té hry. 605 200... www.impuls.cz a nebo naše aplikace, to číslo, které jsem říkal, je do naší dopravy. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: obuv ví.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ahoj Jirko, hezké dopoledne. Jestli si dobře pamatuju, tak dnes už nás čeká poslední den v Norsku. Je to tak?
2: Ahoj Vlasto. Ano, já jsem se z Lillehammeru potom vydal okolo jezera Mjosa na jih, tam, kde jezero končí a přechází v řeku Vorma, tak tam jsem fotil v jednom místě 4 mosty, silniční a železniční. Poměrně zajímavé záběry, zejména z výšky. A pak už jsem dojel ze severu do hlavního města Oslo a v centru Osla jsem hledal hotel a bylo to neuvěřitelné, ale v tomto čase tam bylo všechno obsazeno anebo extrémně drahé, tak nakonec jsem ale našel bydlení nad městem a bylo to skvělé a poté jsem se vydal na několika denní procházku po městě, protože tady mě to vždycky baví, oblast Akabrike je známá svojí moderností. Na nábřeží Oslofjordu přímo leží. Poté, co tady zrušili loděnice, došlo a stále ještě dochází k úžasné revitalizaci. Ta původní architektura je doplněna moderní, část města na břehu má skvělou atmosféru. Před 10-15 lety tady bylo mnoho jeřábů, proběhlo tady opravdu velmi významné oživení tohoto místa. Ta viditelná modernizace je na každém kroku tady patrná. Jsou zde lavičky a lehátka opalovací. Lidé si koupou v plavkách celé léto a ve fjordu, to je velmi překvapivé, když jsme takhle vysoko na severu. Je tu mnoho obchodů, butiků, divadlo, kino a podobně. A mimochodem to moderní muzeum na konci navrhl slavný Renzo Piano, ten, který navrhl letiště Kansai v Osace, to si vždycky vybavím. A když sedíte třeba v restauraci, výhled na ty jachty, na ty elektrické lodě, které cestují na ostrovy a na pevnost s hradem Akershus, tak to je nezapomenutelný zážitek.
1: Výborně, Jirko, teď ti pustím Bee Gees a po písničce se zase uslyšíme.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ty jsi nám před chvílí popsal atrakce na pobřeží. Máš rád také něco ve vnitrozemí města Oslo?
2: Těch atrakcí ve městě je mnoho. A já třeba připomenu jenom některé. Karel Johansgate je ulice, která končí Královským palácem na straně jedné a na straně druhé vlakovým nádražím. Je dlouhá 1 km 300 metrů přibližně. Je to známá tepna Osla, tak tady chodím vždycky, to mě baví. Najdeme tu Norský parlament, katedrálu, také třeba park s fontánou, Národní divadlo, Grand Hotel a pak mě ještě baví budova radnice. Tady se uděluje Nobelova cena míru každý rok za účastí královské rodiny. Zvonkohra, která hraje tady na radnici, tak ta hraje i moderní popové skladby a je to skvělé místo třeba i na umělecká díla. A pak je tu mnoho muzeí, zejména na poloostrově Big Day, kde budeme připlout trajektem a tam je ta slavná loď Fram, na které je Roald Amundsen, Fridtjof Nansen a Otto Sverdrup konali svoje objevné plavby na ty extrémní oblasti světa, ať už na severu nebo na jihu. Slavná opera na břehu Oslofjordu připomíná ledovec a můžeme chodit po střeše, nebo Vigelandův park, kde je více jak 200 soch, Munchovo muzeum, Holmenkollen, slavný sportovní areál s muzeem, a nebo plavba lodí k ostrovům, nebo plovoucí sauny, další velká atrakce. Těch atrakcí je v Oslo hodně a mě město Oslo nesmírně baví a jsem rád, že jsem zase úspěšně absolvoval tady tuto misi v severozápadní Evropě a nafotil jsem si nové záběry do mých projektů. Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

Já to úplně vidím, jdu cestou, roste napravo, roste nalevo, všude samá lékořice. Teď tedy jako písnička Symplozovic z Krabičky. Nehoda komplikuje provoz na bratislavské D2 na 3. kilometru směr Brno, další muzika naladěna, poslouchejte i dál.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začíná Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Po ranní nehodě tří nákladňáků a dodávky zůstává omezený provoz v Praze na jižní spojce na Černý most před nájezdem na Průmyslovou. Postojíte si od Spořilova a od Čestlic od D1. V protisměru proto doprava vázne od Pražského okruhu od Černého mostu. Na Pražském okruhu na cestě k letišti od D1 jsou přerušované fronty mezi Vestcem a Ořechem. 3,5-kilometrová kolona je na příjezdu do Litomyšle ze Svitav a na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2. Na 3. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Postojíte si od 7. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji pěkně za hlášení, volejte i dál dopravu na číslo 605 220 2007, ale já tady mám ještě jednu zprávu. Přesouváme se na trasu Pohořelice Velké Němčice. Přímo v místě dění máme dopravního parťáka. Co se tam děje? Naše heslo zní halo, halo.
3: Halo, halo, Branovice na jižní Moravě, sečení trávy a někdo brzdil, neubrzdil, takže je tam drobnej škrábanec, zasahují tam hasiči, koordinují dopravu, takže novou splín u Vranovic, šťastnou cestu.
1: Ano, děkuji za hlášení 605 220 2007. To jsem už říkal, ale opakování je matka moudrosti.

0: Pojďme nakouknout do další vysílací hodiny prostřednictvím informace o počasí. To dnešní, i když je medarda, bude jasné až polojasné, odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat, ale pršet nemá. Teploty 23 až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách 20 stupňů. Kačka si to prodloužila, chystají se zprávy.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Sezónní práce snižují nezaměstnanost. Kramný opět požádal soud o obnovu řízení. Armáda plní náborové cíle. S 11. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Nezaměstnanost v Česku klesá. V květnu byla nižší o 0,1% bodu. Je na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 358 800 uchazečů oproti dubnu o 5600 méně. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Podle něj nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji. Následuje kraj Moravskoslezský. Nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Petr Kramný žádá opět o obnovu řízení. Týká se případu vraždy manželky a dcery během dovolené v Egyptě. Dostal za ně 28 let vězení. Odsouzený vrah podal návrh u krajského soudu v Ostravě už po třetí. První žádost společně se svojí advokátkou Janou Rejškovou stáhli. Druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Chrudimská policie odvolala pátrání po 14-letém chlapci. Našel se v noci na dnešek a je v pořádku. Naopak už více než týden policie hledá 27-letého muže z Havlíčkobrodska, který havaroval na Chrudimsku s autem a odešel neznámo kam. V autě nechal všechny své věci, včetně telefonu. Pohřešovaný je asi 165 cm vysoký, štíhlý, má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě měl nejspíš šedé dlouhé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem Security, šedomodrou mikinu se stejným nápisem a tmavé tenistky. Informace o pohřešovaném můžete volat na číslo 158. Armáda letos přijala 1400 nových vojáků. Postupně tak plní své náborové cíle. To je 1800 za rok a 450 členů aktivní zálohy. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny potřebuje armáda počet vojáků postupně zvyšovat. Odvolává se přitom na aktuální dění ve světě. Ministr tvrdí, že se všem zájemcům snaží vyjít maximálně vstříc.
5: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů.
4: Premiér Andrej Babiš si představuje, že nábor vojáků se do budoucna ještě zrychlí, až na 3000 nových profesionálů za rok. Počítá s tím návrh nové koncepce výstavby armády. Americký prezident utnul rozhovor pro stanici NBC. Moderátorka Velkrová zpochybnila jeho tvrzení o zmanipulovaných volbách. Trump zopakoval své přesvědčení, že současné primárky v Kalifornii i prezidentské volby v roce 2020 považuje za zmanipulované. Velkrová požadovala důkaz. Na to prezident reagoval, že se stačí dívat a poslouchat, což moderátorka za důkaz nepovažovala. Trump označil její pořad za zkorumpovaný. Když se Velkrová začala bránit, prezident ji označil za skorumpovanou nebo pitomou. Rozhovor tím uzavřel a odešel. Dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem čeká oprava. Bude se týkat tří asi nejzničenějších úseků v délce 21 kilometrů. Z velké části se podle zjištění naší západočeské zpravodajky Kláry Fajstové odehraje o prázdninách. Dobré dopoledne, Kláro.
6: Hezký den. Jako první se firmy pustí do bezmála 10-kilometrového úseku mezi sjezdy Ostrov u Stříbra a Heřmanova Huť ve směru od Rozvadova na Prahu. Práce by měly začít už v červnu a omezení jsou plánována ještě na září. Nový asfaltový povrch dostanou i mosty. Od srpna do listopadu by se opravy měly dočkat i oba směry dálnice mezi Sulkovem a Nýřany, tedy 2x5,5 km. Rekonstrukce bude celkově stát přes 1 000 000 000 korun. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Pokračujeme v našem vysílání. Aleš Růžička dá prostor hrdinovi všedního dne. Kdo to bude, to se dozvíte, když budete ladit Impuls.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Dopolední hořko sladký valčík Terezy Maškové právě teď na vlnách Rádia Impuls. Já už tady spřádám plány na další aktuální dopravní zpravodajství. Policie zastavila provoz na D2 na 8. kilometru směrem od Břeclavy do Brna. No a písnička, která zazní hned po dopravě, je moje oblíbená, milovaná Laidback a Sunshine Reggae.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nová nehoda uzavřela D2 na 8. kilometru směrem od Bratislavy do Brna. Sjíždí se na exitu 11 u Blučiny. Další nehoda komplikuje provoz na pražské jižní spojce před Štěrboholy směrem od Smíchova na Černý most. Řidiči popojíždí v trhaných kolonách v úseku od 6. kilometru brněnské D1. A silný provoz čekejte před Litomyšlí směrem od Svitav na silnici číslo 35. Naše číslo znáte, ale pro jistotu zopakuju 605 222 007. Teď vám posílám paprsky slunce. Tuhle pecku miluju! Laidback a Sunshine Reggae. A ono to zapadá do dnešního počasí, protože ten sunshine, ten si vychutnávám. Mějte se skvěle, mějte skvělý život. A teď už jsem zase jako z nějaké sekty. Jenom vám rád pouštím muziku. Mějte se skvěle!

0: Tak já každé ráno po 9. hodině hraju 7 pecek v kuse a bez reklam a ty pecky hrajeme právě pro vaše kolegy. Jestliže takové kolegy máte, tak víte co? Podívejte se na www.impuls.cz, tam vyplňte formulář milionový kolegové, no a když se to podaří, tak já vám zavolám a vy pro tu svou milionovou partu budete moci zahrát. Hrajeme každý den po 9. hodině po zprávách a po první písničce, no a pakliže chcete být v tom systému, stačí vyplnit formulář na www.impuls.cz, protože milionoví kolegové jsou k nezaplacení.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
5: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Lekce italštiny Senza, Una Donna, Zucchero a Paul Young. Pojďme se podívat a pojďme představit dalšího skvělého člověka, protože hrdinové jsou všude kolem nás. Člověk si ani neuvědomuje, že se s nimi setkává každý den, téměř na každém kroku. Za dalším hrdinou všedního dne vyrazil náš zuřivý reportér Aleš Růžička do nemocnice.
1: A naše hrdinka všedního dne je zdravotní sestřička Míša Rindová, sestra na oddělení anestezie fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. A Míšo, ať pochopíme, co konkrétně je tvá práce, dej nám příklad na nějakém konkrétním případu.
2: Já myslím, že každý případ je zvláštní, tak když pomůžeš, sám máš Aleši děti, tak když pomůžeš dítěti, toho bolí bříško, přijede večer v hrozných bolestech a ty víš, že v nějakém komfortu to dítě má to bříško spravený od operovaného. A vlastně ti domů za v nejlepším případě za 2-3 dny odchází bez bolestí.
3: Ty jsi vlastně asi součástí operačního sálu tady, je to tak?
2: Ano, já jsem součástí operačního týmu a Aleši, můžu ti říct, že já jsem taková ta sestřička, kterou si nikdo nepamatuje. To je na tom to hezký, že si nikdo nepamatuje, protože když už přijedeš na ten sál, máš sobě léky, aby si trošku zapomněl na ten operační výkon a když končíme tu anestezii, když tě vyvádíme, tak ještě v sobě máš furt dostatek nějakých těch léků na zapomnění. Je to krásný a nikdo o mě neví, nikdo mě nikdy neviděl, málo kdo, ale všichni, Aleši, všichni se nám probudí na sále.
1: Míša Rindová pro nás v tomto případě zastupuje všechny zdravotní sestřičky a bratry v českých nemocnicích. Moc vám za vaši obětavou práci děkujeme a přejeme hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Proč nejsi větší Hana Zagorová Implozovic krabička, co za chvilku aktuální doprava? Trasa Břeclav Brno, tam je u nehody na 8. kilometru D2 průjezdná odstavným pruhem, takže začal jsem dobrou zprávu a v čem budem pokračovat, poslechněte si to.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už doprava, tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D2 ze Slovenska do Brna na 8. kilometru se projíždí po nehodě odstavným pruhem. Kolona má zhruba 4 kilometry od Plučiny. Na 35 na příjezdu do Litomyšle ze Svitavce po pojíždí v úseku 3,5 kilometru. Uspává se průjezd náchodem směr Jaroměř. Na D10 na 57. kilometru za Turnovem směrem do Prahy se srazilo nákladní auto s osobním na místě jsou záchranné složky, zatím tam doprava pouze zpomaluje. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se postupně situace zlepšuje. Přerušované kolony jsou aktuálně mezi Spořilovem a Štěrboholy a táhnou se také od Modletic od D1. Z Global Assistance, Kuba.
1: Volejte přes aplikaci nebo číslo 605 222 007. Ahoj Honzo.
3: Ahoj, dobrý den, dnes je Medarda Vlastíku.
1: Ano, 40 dní.
3: To se tak říká.
1: To známe, ale pršet nebude dle předpovědi a celou pranostiku jsme si připomenuli v rámci kalendáře.
3: Jsi nabitější než já, čověče, ohledně rozhovoru, který nás čeká. No ale my tu pranostiku rozebereme stejně s meteorologem v našem odpoledním vysílání. Tak to je jedna z věcí, na kterou se těším.
1: Dobře, poslechnu si, v kolik to bude?
3: 13:40, tak je to správně.
1: Dobře, laďte odpolední vysílání Impulzu s Honzou Benešovským.
3: Ahoj.
4: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Radost ze života můžeme najít i v maličkostech a drobnostech. Dnešním expertem na radost je Mišák Ransdorf. Ten vyrazil mezi vás a ptal se, jaké radosti jste v posledních dnech zažili.
1: Co vám v poslední době vykouzlilo úsměv na tváři?
2: Pochod Praha-Prčice, který jsme šli s kamarádkama, došli jsme do cíle a byli jsme šťastní a veselí.
3: Když měl můj bráška maturitní ples, tak druhý den jsme se celá naše rodina sešla na obědě a bylo to úplně skvělý.
1: Co vám v poslední době vykouzlilo úsměv na tváři?
4: Když se mohl kamarádovi napustit sud, aby se mohl otužovat. Řece to bylo daleko a bazén ještě nemáme napuštěný.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Tak a to je jedna z posledních písniček dnešního dopoledního vysílání. Je to Bílá královna, zpívat bude Petr Kotval, Standa Hložek. Já se loučím, ale jenom proto, aby přišel Honza Benešovský. Zítra 8.45 s Fórem se na vás budu těšit a vy si užijte tuhle skladbu a celý dnešní den. Pondělí 8. červen a Radio Impuls. To je ta nejlepší kombinace. Mějte se.

0: Posloucháte Rádio Impuls. Dobré poledne. Za chvilku nové zprávy, začínáme u počasí. Dnes má být zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky. Místy i bouřky na východě, zpočátku polojasno. Noční teploty 17 až 13, přes den 17 až 22. Na Moravě a ve Slezsku až 27 stupňů Celsia.
1: Jaká je podle vás nejlepší filmová hláška všech dob?
2: Hasta la vista, baby.
3: A máte film vašeho života? Prověříme to mezi posluchači v úterý ráno.
4: Kde udělali soudruzi z NDR chybu.
1: Zdá se, že jsme blízko jackpotu.
3: Gratulujeme.
5: Poděkujte, paní Šedové.
6: Rád vás poslouchám oba. Děkuji za vytočení jackpotu a rád poslouchám Impulzu.
3: Halo, tady Impulzovi může denně padnout až 100 000.
1: Může, ale nemusí. Jak to dopadne v úterý, máte v rukou vy, naše rádiová rodina.
3: Stačí zvednout telefon a říct
1: halo, tady Impulzovi.
7: Nad delegací summitu NATO zůstávají otazníky. V Plzni hoří bývalý hotel. Karlovarské letiště bude mít pod palcem armáda ještě letos. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se dnes zúčastnil.
9: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
7: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda dnes nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Hasiči v Plzni zasahují u požáru bývalého hotelu CD ve čtvrti Lochotín. Z objektu se evakuovalo 32 lidí, jeden člověk je v péči záchranářů. Hasiči už požár dohašují a odvětrávají objekt. Mluvčí krajských hasičů to řekl agentuře ČTK. Policie po dobu zásahu hasičů dočasně uzavřela karlovarskou třídu ve směru do centra města. Hořet začalo před 10:30 ve druhém nadzemním podlaží. Letní radovánky včera v Plzni skončily tragicky. 42letý muž si šel zaplavat do seneckého rybníka. Po chvíli plavání ale zmizel z dohledu a už se nevynořil. Na místo vyjeli policisté, záchranáři, hasiči, vodní záchranka i policejní potápěči. Muže ale našli už mrtvého. Přesné okolnosti a příčinu jeho úmrtí teď prověřují kriminalisté, kteří ve věci nařídili soudní pitvu. Policejní mluvčí pro agenturu ČTK připomněla rizika, která mohou v létě u vody hrozit, a vyzvala k opatrnosti hlavně při dohledu nad dětmi. Tragické následky podle ní mohou mít hlavně vysoké teploty, pobyt na přímém slunci, přecenění vlastních sil nebo kombinace koupání a konzumace alkoholu. Ten totiž výrazně snižuje schopnost správně vyhodnocovat situace, zpomaluje reakce a zvyšuje riziko úrazu nebo utonutí. Karlovarské letiště přejde pod armádu do konce roku. Ministerstvo obrany přitom chce i nadále spolupracovat s Karlovarským krajem. Hejtmanství má zajistit civilní lety i nezbytnou infrastrukturu. Jak bude letiště dál fungovat, zjišťoval náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré poledne, Dušane.
10: Přeju dobrý den z Varů. Pro letiště a jeho další rozvoj je klíčová přistávací a vzletová dráha, její prodloužení. Bez toho se nehne a bude stále patřit mezi ty špatně fungující. Projekt už hejtmanství má, co chybí, jsou peníze. Potřeba je zhruba 1 miliarda. A tady do hry vstupuje armáda. Rozšíření dráhy zajistí stát a varské letiště začnou společně provozovat ministerstvo obrany a hejtmanství. Podobná spolupráce civilního a armádního sektoru už léta úspěšně funguje v Pardubicích. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Jestli mají Británie Impulzovi z krabičku, tak do ní musí patřit Bonnie Tyler. Dnes má narozeniny 75, tak si tuhle dámu připomeneme speciálním vstupem. Teď česká muzika od Lucie, Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré poledne všem.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Posloucháte Rádio Impuls, no, při pondělku je to takové plakání na delší trať. Za chvilku činásky z české muziky míříme do provozu. Problémy vidíme na D1 ve směru Brno-Praha za exitem 178, zasahují hasiči. Zjišťujeme detaily za 3 minuty, poslouchejte víc v dopravě 007.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D1 začínáme z Prahy do Brna za exitem 178. Zasahují hasiči, hoří tady dodávka, tvoří se kolona. Doprava na D1 zpomaluje také u Holubic směr Brno. Po nehodě je omezený provoz na D2 na 8. kilometru směrem od Bratislavy na Brno. Další kolonu sledujeme před Litomyšlí na silnici 35 na trase Svitavy Hradec Králové a dopravní blok můžeme zakončit celkem pozitivní zprávou. Kolony na pražské jižní spojce směr Černý most už se rozjeli. Bude fajn, když nám to potvrdíte. Ozvěte se z terénu do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, dobré odpoledne, Impuls.

mi kdesi, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: A pozor.
1: Není, no.
0: Máte tam a těsně vedle Betáno jackpotu, hádejte, kolik vyhráváte?
2: Kolik je 10 tisíc?
0: Vyhráváte 20 tisíc, dvojnásobek.
2: No. Je, to je krásný.
1: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
3: No tak, panečku, gratulujeme, zítra pokračujeme, mezi 5. a 9. voláme. Vstupte do hry, čím víckrát to uděláte, tím máte větší šanci na ranní zavolání. Ty cesty jsou vlastně tři, buď u nás na webu www.impuls.cz adresa, nebo přes žlutou rádiovou aplikaci, případně si můžete poslat prémiovou SMSku na číslo 906 1109. No a když zvoní telefon, tak je potřeba do něj zřetelně říct bez zaváhání výherní pozdrav. Halo, tady Impulzovi, Vlastíku.
4: Vtip Vlasty Korce. Milenecký pár. Ona říká: miláčku, a až se spolu vezmeme, tak budeme mít spolu 3 děti.
5: Počkej, počkej, jak to víš?
4: No, oni jsou teď dočasně u babičky.
6: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
7: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
6: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dubbingem od 11. června.
8: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
15: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, máme tady jedny hudební půlkulatiny. Populární britské zpěvačce Bonnie Tyler je právě dnes 75 let. Proslavila se hlavně svým charakteristickým chraplavým hlasem.
1: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkaz.

0: To byl plynulý přechod do české verze, kterou pod názvem Jen se hádej naspíval Karel Gott. Bonnie Tyler se stala inspirací i pro další tuzemské interprety. Dnešní 75. aktuálně bojuje s vážnými zdravotními problémy. Kvůli ním Bonnie Tyler zrušila i sobotní koncert v Třebí v Licích na Litoměřicku. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: česká klasika od Marie Rotrové z Impulzovy z krabičky. Máme to rádi, teď je před námi ovšem naopak nová muzika, výjimečné spojení, Emma Smetana a Richard Miller, zahrajeme si písničku Táhle jedna vteřina. Ale ještě předtím do provozu vidíme kolonu na D1 za Brnem, směr Praha, jedno z témat, další doplníme za necelé dvě minuty v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
4: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No, já tě chci strát se 8 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
5: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár za profíky z Global Assistance. Teď přímo ve vysílání. Halo, halo, zdravíme tě.
6: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u exitu 178 u Ostrovačic zasahují hasiči u požáru dodávky. Kolona má zhruba 7,5 kilometru. Kamiony jedou pomalu mezi Holubicemi a Brnem na D1 na cestě z Vyškova. V úseku 4 kilometrů se popojíždí v koloně na 35 na příjezdu do Litomyšle ze Svitav. Ucpaný zůstává Pražský okruh mezi Vestcem a Komořanským tunelem směr letiště. A v obou směrech očekávejte zdržení na výjezdu z Prahy v Běchovicích na Kolín. Bourala tam dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
0: Děkuju, teď pozor, nová nehoda na D1 na tahu Brno-Praha. Naše parťačka je na místě, řekne podrobnosti, kde konkrétně se bouralo.
7: Na 64. kilometru právě teďka havarovala dodávka v levém pruhu, takže nohu splynu, ať se nevybouráte s ním.
0: Děkujeme moc, 64. kilometr dálnice D1. Pokud vás máme někde v terénu, tak vás taky chceme slyšet, jako v tomto případě. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

my dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo. A co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina se jinde s jinou protíná,

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, chystáme pro vás zprávy. A teď se podíváme na zítřejší počasí, už máme k dispozici aktuální předpověď. Má být zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháňky. Místy bouřky, na východě zpočátku i polojasno. Noční teploty 17 až 13, přes den 17 až 22. Na Moravě a ve Slezsku do 27 stupňů Celsia.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru.
2: A písničky, které si tak rádi zpíváte.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
4: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Dukovany za sebou mají evropský přezkum. Uprchlý lemur se vrací domů. Pojišťovny odmítají klienty cestující na Kubu. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. Dnes to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel. Lemuří výlet je u konce. Pracovníci ostravské zoologické zahrady včera odchytili zvíře, které uteklo minulou středu z expozice Ráj lemurů. Lemur Kata byl v jedné ze zahrad nedaleko zoo, kde se krmil třešněmi. O úspěšném odchytu dnes zahrada píše na sociálních sítích. Lemur dobrodruh je teď společně s bratrem v zázemí zahrady. Je sice ve velmi dobré kondici, do expozice už se ale v letošní sezóně nevrátí. Hrazení totiž překonal už několikrát po sobě. V tuzemském vyhledávání letenek teď dominuje Mexiko. Důvodem je nadcházející fotbalové mistrovství světa. Právě v Mexiku odehraje naše reprezentace dva zápasy v základní skupině turnaje. Nejčastěji se fanoušci chystají na šampionát vyrazit ve větších skupinách. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci letenek. Daniela Chovancová z kivy.com potvrzuje zvýšený zájem o zápasová města našich fotbalistů.
7: Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než pětkrát vyšší než ve stejném období loni. Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden.
5: Mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech začíná 11. června. Naši fotbalisté turnaj rozehrají o den později zápasem proti Korejcům. Většina tuzemských pojišťoven se staví zády k turistům mířícím na Kubu. Už je odmítají pojistit, řídí se doporučením Českého ministerstva zahraničních věcí. To ostrov vyhlásilo oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Ze Zlína na Ukrajinu jede 60 počítačů a 87 monitorů. Posílá je tam jako dar a pomoc Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Fakulta techniku darovala školám v Zakarpatské oblasti. Děkan fakulty Libor Marek vysvětluje, že Zlínská univerzita cítí solidaritu s ukrajinskými školami od začátku ruské agrese.
8: V podstatě od počátku jsme se angažovali a snažili jsme se pomoct v rámci našich možností. To hlavní, to, co považuji za nejvýznamnější a to, co je vlastně součástí mise naší fakulty, byly jazykové kurzy.
5: Převoz a distribuci použité, ale plně funkční techniky zajistí spolek Přátelé Podkarpatské Rusy. Ten se podpoře regionu dlouhodobě věnuje.
0: Sloucháte Radio Impuls Medardova kápě, 40 dní kapé, takhle se to říká. Medarda je právě dnes, nekapé, zdá se, že ani nebude, ale i tak Medarda probereme s krušnohorským pozorovatelem počasí Rudolfem Kovaříkem za pár minut.
9: Radio Impuls. Radost
6: ze života.
0: Jdeme na muziku. Kapela Krištof, Bonnie M. nebo Eláni, Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké odpoledne.

17. října O2 Arena. 10. český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Vstupenky kupujte na Ticketportal a Ticketportal.

0: Posloucháte Radio Impuls, míříme do provozu mimo jiné na D1, kde jsou stále problémy po požáru auta. Doplníme informace z české muziky, pošleme Ivetu Bartošovou, tady je odpolední Impuls.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
6: Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
7: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
6: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na trase Brno-Praha. Na 178. kilometru D1 shořelo auto, nesouvislá kolona se kvůli tomu táhne od 190. kilometru. Přerušovanou frontu kamionů vidíme na D2 mezi Blučinou a Brnem směrem od Břeclavy. Krokem to jede před Litomyšlí na tahu Svitavy Holice a nehoda zdržuje provoz na cestě z Prahy do Úval v Běchovicích. Kolona má v tomto místě přes kilometr. Dejte vědět, upřesněte, prostě se ozvěte, ať už přes žlutou rádiovou aplikaci, nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: poslouchat Radio Impuls.
1: Za chvilku pošleme Jeleny písničku Touha a pláč a potom probereme Medarda s meteorologem. Teď finanční zpravodajství v Halo tady Impulzovi. Dáváme každý den do placu až 100 000 korun. Když to klapne, potkají se všechny ty věci. Tady dovoláme se vám, řeknete výherní pozdrav a na výherním kole

0: sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: 8. června svátek máme Medard. S tímto jménem je spojená jedna z nejznámějších českých pranostik, a sice Medardova kápě 40 dní kape. Když tedy dnes zaprší, podle této pranostiky má pršet dalších 40 dní. No a teď si do vysílání zveme krušnohorského pozorovatele počasí, amatérského meteorologa Rudolfa Kovaříka, který se v těch všech pranostikách velmi dobře vyzná. Dobrý den, hezké odpoledne, zdravíme vás.
2: Zdravím vás i posluchače, dobrý den.
1: Já jsem se, pane Kovaříku, díval do předpovědi a ta s deštěm nepočítá. V příštích dnech má ale zapršet. To znamená, zpozdil se

0: Medard, jak to vidíte?
1: Tady je právě ono, musíme na ty pronostiky koukat trochu jinak, protože naši předkové měli vlastně jako takovou ústřední věc a nestahovalo se to přímo jenom k tomu určitému datumu, ale vlastně k dnům, který v tomto datumu byly, to znamená 7., 8., 9., pokud se v tomto dni změní nějakým způsobem cirkulace, to znamená, bylo sluníčko a pak začne pršet, tak pak změna prostě na těch 40 dní je právě následovná, to znamená, bude pršet.
0: To znamená, platí to i pro ten zítřek, když zítra zaprší, tak můžeme počítat s nějakým dlouhodobějším obdobím dešťů.
1: Tak, a to je právě ono, Medard, protože je tak známý, tak je vlastně i tak trošku rozpitvaný. Máme takzvaného klasického 40-dního, pak je takový takzvaný malý Medard a ten nás patrně čeká. Je skutečně jenom poloviční a není tak urputný v těch deštích, to znamená, že ne každý den prší, ale může se tam objevit i sluníčko.
0: Takže to nebude 40 dní, ale kolik třeba?
1: No, vypadá to, že tak maximálně 2 týdny, že by to mohlo vydržet, že se teda bude, jak to říká, trošku podmračeno, chladnější a častější déšť.
0: Ale tak ono je to možná přínosné, protože jsem četl už zase, že sucho, takové to půdní, je poměrně velké, tak asi to není na škodu, ne, když se to trošku propláchne.
1: Přesně tak a právě proto ta cirkulace je tomu hodně jakoby pomocná, protože nebude to jenom v těch Krušných horách a v tady té západní části republiky, ale mělo by to být celorepublikový, plošný a že ty srážky v některých dnech budou poměrně vydatný.
0: Říká krušnohorský pozorovatel počasí Rudolf Kovařík, teď je s námi ve vysílání. Když se ještě zase vrátíme k těm pronostikám, tak které další pronostiky v následujících týdnech můžeme potkat? Nebo setkat se s nimi?
1: Tak já teda vlastně mám tady z téhle škály takový 4 důležitý a to je vlastně určující pro počasí v určitý části roku. To znamená Josef, ten nám určuje jaro, pak je právě ten Medard, který nám určuje část léta, pak je to Bartoloměj, který nám určuje podzim a pak je to Martin, který nám určuje vlastně zimu. A vždycky je to spojený s nějakou tou částí a tenhle ten Josef, který vlastně teďkon zbyl 19. března, tak se nám projevil, takže jsme ho měli, jakože se nám 40 dní zimou připomínat je bude. Aha. No a když se podíváme na měsíc třeba květen, tak za měsíc květen tady u nás bylo 14 dní ráno mráz.
0: No, tak to, vlastně... to jsou, to je zase ta specifická oblast vaše, tam se přece,
1: ano, ano.
0: Tam se říká, pokud se nepletu, v Krušných horách, když to červenec neskazí, topíme celý rok.
1: Velice přesně se to řeklo. Ano, ale dá se odvodit právě i od nás, vlastně jak to počasí poté bude v celé republice. A já bych jenom chtěl podotknout, jediná trošku chyba byla po roce 89 nepolitická, ale to, že ty lidičky dali ty pronostiky krásně do těch knih a v některých těch knihách jsou ty pronostiky popsané přesně podle toho, jak jdou datumově, ale nejsou místo určení. Takže 12. března na Řehoře z líní sedla, který neoře. A to je z Olomouckého kraje, když to právě, jak jste řekl vy, v Krušných horách se tak dá orat sníh. Takže právě proto bych dbal na to, že ty pronostiky jsou místem určení a jejich strašná spousta, 1240 je těch základních. Takže když bychom potom brali úzkoprse potom některý, tak neplatí pro tu danou část republiky a to by byli lidi zklamaný.
0: No a tak pojďme ještě si nějaké rozebrat. Vy jste říkal Bartoloměj, že jo?
1: Ano.
0: Tak tam
1: ano.
0: Se říká co?
1: Tam je zase o tom, že ten vlastně nechá jakoby dopéct tu buchtu, to znamená to obilí, protože to je požních a všechno. A podle toho, jak kolem toho Bartoloměje máme, to znamená je sluníčko pak vlastně nastupuje ta další část. Tak pokud do Bartoloměje máme sluníčko, tak potom můžeme počítat s deštivým podzimkem, tak jak je přímo napsáno. Ale pokud zase máme takovýto deštivější období, to znamená to leto se úplně nepovedlo, tak máme naději, že budou krásné houby, bude příjemný, krásný podzimek. No a s tím Martinem to je úplně jasný. Pokud na toho Martina ten sníh je, tak určitě na Vánoce sníh nebude. Jo, tam je to úplně specifický. Není to právě, a je to zase rozdělený podle části republiky a my pokud tady toho Martina máme, tak zjišťujeme, že vlastně do 10 let třikrát vlastně vychází Bílý Vánoce jo. A sedmkrát vlastně s deštěm.
0: No a to je ten Martin, to je ten na bílém koni, že jo, to máme ještě čas.
1: Ano,
0: to máme ještě čas do té doby. Dnes jsme tedy probrali Medarda. No tak uvidíme, jak to nakonec bude s tím kapáním. Rudolf Kovařík, naším dnešním hostem, meteorolog, pozorovatel z Krušných hor. Díky moc, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Já vám taky děkuju a ať se léto povede a máme z něj krásné vzpomínky.
0: Děkuju. Bezvá, díky.
2: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku Karel Gott a Charlotte Gott. Písnička Srdce nehasnou, míříme do provozu, kolonu vidíme na pražské Štěrboholské spojce směr Smíchov. Budeme upřesňovat a přidáme další informace za 3 minuty v dopravě 007.
1: Možná jsem blázen, ale čekám dál, není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Stracen. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravíme Lenku Roštokovou, hlásí se z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru hasiči likvidují následky po požáru nákladního auta. Projíždí se jedním pruhem, zdržíte se od 188. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů od 210. kilometru až do Brna ke sjezdu na D2. Ucpaná je silnice 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Omezení vás zdrží mimo jiné třeba na silnici 9 z České Lípy do Mělníka mezi Medonosy a Tupadly. A nehoda komplikuje dopravu v Běchovicích v Českobrodské ve směru do Kolína za sjezdem z východní spojky. Ucpaná je v Praze také Štěrboholská spojka ve směru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkujeme, kdybyste nás chtěli doplnit, podpořit, cokoliv upřesnit, tak se ozvěte z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Posloucháte Radio Impuls, do studia právě přišla Lady zpravodajství. Za chvilku Lenka Svobodová. A teď se díváme na počasí. Zítra má být zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháníky, místy bouřky, to je ten odložený medard, jak jsme o tom mluvili před chvílí v rozhovoru. Na východě zpočátku i polojasno, teploty v noci 17 až 13, přes den od 17 do 22, na Moravě a ve Slezsku až 27 stupňů.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četla. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
1: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
2: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dali moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
3: Medard přinese jen polovinu slibovaných dešťů. Penny Market zaplatí za alkoholové hříchy. Český řidič přejel v Bavorsku cyklistu. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Medardovy pranostiky se obvykle vyplní jen z půlky. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil krušnohorský pozorovatel počasí Rudolf Kovařík. Původní říkanka přitom zní Medardova kápě 40 dní kape. Pršet by mělo začít už dnes v noci. Podle Kovaříka s námi ale deště vydrží jen polovinu předpokládaného času.
4: Máme takzvaného klasického 40-dního, pak je takový takzvaný malý medard a ten nás patrně čeká. Je skutečně jenom polovina a není tak urputný v těch deštích, to znamená, že ne každý den prší, ale může se tam objevit i sluníčko.
3: Teď meteorologové slibují deště od dnešního večera až do příštího pondělí. Teploty nám to tento týden srazí citelně dolů. Nejchladněji má být ve středu, kdy můžou klesnout až ke 14 stupňům. Česká obchodní inspekce dala Penny Marketu nejvyšší možnou pokutu. Obchodní řetězec zaplatí 1 milion korun za to, že opakovaně porušoval zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let. Šlo o období od loňského února do loňského dubna. Obchod v 7 případech alkohol prodal figurantům ve věku 15 a 16 let. Pokutu udělil jeho moravský a zlínský inspektorát. Mluvčí řetězce agentuře ČTK napsala, že takový prodej alkoholu považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Řetězec prodal mladistvým alkohol v 7 ze 14 kontrolních případů. Ve všech případech si prodávající doklad totožnosti vyžádali. Nakupující jim ho předložili, nicméně prodávající ho nezkontrolovali a alkohol jim prodali. Český řidič nákladního auta dnes v Bavorsku usmrtil cyklistu. Na křižovatce zastavil na červenou, když naskočila zelená, při odbočování muže přehlédl. Cyklista těžkým zraněním na místě podlehl. Informuje o tom na svém webu bavorská policie. Podle ní 57-letý Čech utrpěl šok, kvůli kterému skončil v péči zdravotníků. Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa. Honzo, dobré odpoledne.
5: Sportu zdar a nočně rannímu fotbalu zvlášť s Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A, zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B, spíše sporadicky, v čase ranních fotbalových duchů, také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se, ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, přejeme samozběry a hod, velmi populární aktivita. Rozebereme, jak tuhle bitvu ideálně vyhrát. No a ještě předtím muzika, kapela Tým.
1: Impuls, radost ze života.
0: Radio Impuls, Radio. Tom Sandra nebo Pavel Vítek, Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu

0: Žijeme českou muzikou, Rádio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku přehodím na slovenštinu, zpívat bude Petr Naď. Teď míříme do provozu, který zesiluje na D1 v okolí Brna, podíváme se na to podrobně v dopravě 007 za 3 minuty.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za volantem, stále s vámi, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na D1 v okolí Brna směrem od Vyškova na Prahu. Přibližně 4 kilometry teď měří kolona před Litomyšlí na tahu Mohelnice Hradec Králové. Další frontu pozorujeme na průtahu Náchodem cestou z Polska do Jaroměře a krokem to jede také v Praze mezi Černým mostem a Štěrboholy směr Smíchov. Kdybyste chtěli něco doplnit, ozvěte se, připojte se. Přes žlutou rádiovou aplikaci to jde velmi snadno, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Rádio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku Marek Ztracený, písnička Ta bílá ti sluší. Martin ráno zabudoval v Halotary Impulzovi, takhle to vypadalo.
1: Chcete no, víc?
2: Jo, roztočíme to.
3: Tak jdeme na to.
2: Já na to jdu, ale já to nezdržu, já to rovnou roztáčím.
3: Obrovská zodpovědnost Klára Šedová právě teďka točí. Jak to dopadne? Jedem.
2: Já chci jackpot.
3: A pozor.
2: Není, no.
3: Máte tam a těsně vedle Betáno jackpotu, hádejte, kolik vyhráváte?
4: Je 10 tisíc?
3: Vyhráváte 20 tisíc, dvojnásobek.
4: Je, to je krásný.
2: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
0: A je to takhle jednoduché.

0: velkou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Schiedl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku z krabičky z Impulsovy sklenotnice. Kapela Olympic rozjíždí se samozběr jahod.
1: Svět kolem nás.
0: Tipy, kam za červenými sladkými plody vyrazit, nejenom na zpravodajském serveru iDnes.cz. Procházel reportér Michal Ransdorf, tak tě zdravím a dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Jak tak iDnes taky procházím, vidím tam přes 60 míst, kam si můžete jít jahody nazbírat. Nejvíc samozběrů našla redakce našich kolegů v Jihomoravském kraji, kde si lidé můžou jahody nazbírat třeba v Maršově u Veverské Býtýšky nebo také v Pasohlávkách na Pálavě. Naopak v Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském kraji našli na iDnesu jen po jednom jahodníkovém poli se samozběrem. Hodně jahod se urodilo taky ve Středočeském kraji a v Praze, kde se dá vyrazit třeba na farmu Vraňany. Ideální na sběr jsou právě první dva týdny v červnu. Některá pole by měla být otevřená až do konce měsíce, to už ale můžou být plody spíše drobnější.
0: No a pojďme prakticky, kdybych se chtěl vydat na takový samozběr, jak bych se měl vybavit?
2: Tak já ti dám doporučení číslo 1, to zní: vezmi si sebou hotovost, Honzo. Všechno ostatní by totiž už mělo jít pořídit na místě. Řada míst digitálním platbám zas tak totiž neholduje, ale zase nádoby nebo vaničky na jahody se tam prodávají většinou, a to za symbolické ceny. No a kdyby si lidé vzali vlastní bedínky, tak se nemusí bát, že by zaplatili třeba i za ně. Na začátku je ale potřeba si je nejdřív převážit a pak až do nich začít sbírat ty jahody.
0: Samozběr jahod, pokud se tomu chcete nějak věnovat, tak si rozklikněte mapu na serveru iDnes.cz, najdete ji v rubrice Spotřebitel. Reportér Michal Ransdorf pročetl, jak bysme tnice hezky, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Česká klasika. Rádio Impuls, Impulsovic krabička. Za malou chvíli Michal Davec, taky Eros Ramazzotti. Teď ovšem míříme do provozu, vidíme nehodu mezi Kolínem a Kutnou Horou. Podrobnosti za necelé 3 minuty v dopravě 007.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se připojuje z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 210. a 182. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 8. kilometru. Na D10 z Prahy do Turnova vás zdrží omezení u Bakova nad Jizerou na 53. kilometru. Ucpané silnice 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Mohelnice. Dlouhá kolona je na silnici 33 na příjezdu do Náchoda z Polska. A omezení vás zdrží mimo jiné třeba na silnici 9 z České Lípy do Mělníka mezi Medonosy a Tupadly, na silnici 15 z Úštěku do Litoměřic u obce Zimoř a na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkuju. Kvůli nehodě se ucpává silnice 38 za Kolínem směr Čáslav. Můžete nás doplnit, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo na 605 222 007. Renata s Petrem dorazili včas, tak jako vždycky. Hezké odpoledne, vítám
3: krásné
1: vás při pondělku.
4: Přežili jsme víkend, jsme tady, krásné pondělní odpoledne přejeme.
1: No,
3: takže Petr má spočítané 18, ano.
4: A dneska se přeneseme a budeme hledat 18-leté z roku 1976. No a letos byste měli slavit, buďte oslavili, nebo budete 68. narozeniny.
3: A budeme i soutěžit. Dnes máme stejně jako celý týden ve hře lístky na hudební festival v červenci u Velenové, což je na Jižní Moravě.
1: No tak dobře, tak hezké odpoledne, Rádio Impuls.
4: Ahoj.

0: Plus. V pondělí odpoledne minuta před 15. hodinou Lenka Svobodová připravila zprávy. Jsou tady za chvilku. D5 čeká velká věc, víc ve zprávách. Pak Xindl X a Olga Lounová, Láska v hůzce, no a venku nás čeká co? To ví Renča.
1: Úterý to bude deštivé, od západu se bude ochlazovat, naměříme 17 až 22 směrem na východ, ještě až 27 stupňů.
2: Jaká je podle vás nejlepší filmová hláška všech dob?
3: Hasta la vista, baby.
4: A máte film vašeho života? Prověříme to mezi posluchači v úterý ráno.
5: Kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Zdá se, že jsme blízko jackpotu.
1: Gratulujeme.
0: Poděkujte, paní Šerové.
6: Rád vás poslouchám oba. Děkuji za vytočení jackpotu a rád poslouchám Impulzu.
4: Haló, tady Impulzovi může denně padnout až 100 000.
2: Může, ale nemusí. Jak to dopadne v úterý, máte v rukou vy, naše rádiová rodina.
4: Stačí zvednout telefon a říct
2: haló, tady Impulzovi.
7: Silničáři si vezmou do parády kus D5. Paliva budou mít jiné cenové stropy. Středočeští policisté pátrají po vězni. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem čeká oprava. Bude se týkat 3 asi nejzničenějších úseků v délce 21 kilometrů. Z velké části se podle zjištění naší západočeské zpravodajky Kláry Fajstové odehraje o prázdninách. Dobré odpoledne, Kláro.
9: Hezký den, jako první se firmy pustí do bezmála 10-kilometrového úseku mezi sjezdy Ostrov u Stříbra a Heřmanova Huť ve směru od Rozvadova na Prahu. Práce by měly začít už v červnu a omezení jsou plánována ještě na září. Nový asfaltový povrch dostanou i mosty. Od srpna do listopadu by se opravy měly dočkat i oba směry dálnice mezi Sulkovem a Nířany, tedy 2x5,5 kilometru. Rekonstrukce bude celkově stát přes 1 miliardu korun. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
7: Cenové stropy na pohonné hmoty se lehce pozmění. Stát rozhodl o jejich podobě pro zítřek. Maximální cena nafty po páté v řadě stoupne. Čerpací stanice ji budou moci prodávat proti dosavadnímu maximu za zhruba 40 korun za litr. To je o jediný haléř víc. Cenový strop u benzínu naopak znovu klesne, a to o 14 haléřů na 41,50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vláda v závěru května rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat až do konce června. Historická vozidla ve čtvrtek opět vyrazí na okružní trasu z Prahy do Bratislavy. Na trať soutěže 1000 mil československých se letos postaví rekordní počet domácích značek. Závod obnovuje tradici z 30. let 20. století, kdy se začal jezdit.
10: Zájem o tuhle vzpomínkovou jízdu je každý rok nad kapacitu, i proto se na trať mezi Prahu a Bratislavu stejně jako loni postaví 130 historických vozů. Do soutěže je letos přihlášeno velké množství vozidel československé výroby. Impulzu to řekl ředitel soutěže 1000 mil československých Jiří Patočka.
11: Nejpočetnější značkou bývá československá značka Aero. Letos jich je 29, což je určitě víc než loni.
10: Podle Arnošta Nezmeškala z Národního technického muzea byl 1000 mil československých před válkou jeden ze 3 nejvýznamnějších sportovních podniků v Československu.
12: Vzpomínková jízda se jezdí od začátku 70. let a podle mého názoru to je nejvýznamnější motoristická veteránská akce na našem území. 1000 mil je akce mezinárodní, jedeme na Slovensko, taky jede řada posádek ze zahraničí. Je to úžasný sportovní výkon, ujedete 1000 kilometrů v autě do roku 1939 za běžného provozu.
10: Nejstarší auto, které se ve čtvrtek ráno postaví na start v pražské Opletalově ulici, je podle Nezmeškala 100leté. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: Policisté pátrají po 35-letém vězni Robertu Lakatošovi. Minulý týden ve čtvrtek odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Muž podle policistů není nebezpečný. Trvalé bydliště má v Kolíně. Hledaný je vysoký asi 178 cm, má střední postavu a je ostříhaný dohola. Vousy má střižené na strniště. Má potetovanou celou levou ruku a na hřbetu pravé ruky má nápis Robin. Na sobě měl černé kalhoty, černé triko, černé boty a v rukou si odnášel šedé triko a oranžovou vestu. Nicméně je ale pravděpodobné, že se převlékl. Jakékoliv informace o hledaném vězni volejte na policejní linku 158. Velitelství iránských ozbrojených sil dnes oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví. Hrozí také tím, že nové údery budou drtivější než ty nedávné. S odkazem na iránská média to píše agentura Reuters. Izrael následně informoval, že na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery na Irán. Na jihu Libanonu ale bude útočit dál.
0: 4 minuty po 15. jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. S vámi od teď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, za chvíli budeme vzpomínat na rok 1976. Můžete se přidat.
0: No a mezi tím počkáme na to s hezkou muzikou Xindl X a Olga Lounová Láskavou se právě teď na Impulzu.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: impuls 8 minut po 15. hodině a pojďme zpátky do minulosti.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes hledáme 18-leté z roku 1976, nebo prostě ty, kteří si ze svého života z tohoto roku něco pamatují. Cokoliv, zásadní životní zážitek, životní krok, událost, už teď nám pište nebo namlouvejte zprávy na náš WhatsApp 605-222-007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Jsme v roce 1976 v Mladé Boleslavi zahájili sériovou výrobu aut Škoda 105 120. Motorizace tehdejšího Československa probíhala právě s těmito auty, později jen mírně vylepšovanými až do příchodu legendárního favorita.
2: V roce 1976 taky zemřela spisovatelka Agáta Christie a v Olomouci otevřeli obchodní dům Prior.
0: No, to byla důležitá událost. A ještě jedna velikánská byla v roce 1976, asi tušíte, o čem budeme mluvit. Takzvaný vršovický dloubák Antonína Panenky nám zajistil titul mistrů Evropy ve fotbale 1976.
3: Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka.
4: Gól! Gól! Jsme majstři Evropy na rok 76!
0: No,
2: krásný, já to mám ráda strašně tady tuhle vzpomínku, protože se vždycky ve fotbale říká, že penalta se nedá chytit, jenom blbě kopnout, jo. Za mě tahle byla poměrně jako blbě kopnutá, ale německý brankář šel ke straně, takže ten dloubák byl vlastně kopnutý geniálně.
0: No, velmi geniálně, protože do poslední chvíle to vypadalo, že to bude dávat do strany, Tonda Panenka z jeho pohledu doprava, a i zatím šel tedy Sepp Maier, no a byl z toho dloubák nahoru doprostřed a...
2: Je potřeba k tomu říct, ale že to Tonda Panenka 2 roky trénoval na Bohemce, jo? Že to nebylo takový to, ona, co mě to... Na...
0: Tak co kopnu?
2: No přesně, co bych tak udělal? Trošku si z něj vystřelíme, hele, dloubák. Tak krása. Ne, bylo to připravený a skvěle to vyšlo.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: 1976, to je ten rok, na který vzpomínáme a určitě vám to připomene i tyhle ty hity. Hana Zagorová, Maluj zase obráz.
0: Jsou to legendární hrníčky, té písnice se přezdívá Hrníčky.
5: Jsme v pasáži, frontu na podnájem, chodili jsme do šáru.
0: Zní do dneška báječná věc. V 1976 s touhle písní přišla i anglická zpěvačka Tina Charles. V britské parádě byla ten rok s touhle písní číslo 1.
2: Já se tady jsem se zamyslela nad některými českými, protože v tu dobu byla spousta filmů, kde byly i písničky a jeden z nich byly určitě Páni kluci a Václav Neskář.
6: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: Doufáme, že jsme vám krásně navodili atmosféru roku 1976, když vám bylo 18, nebo více, nebo méně, je to jedno. Tak jak na ten rok, co by 18-letý, nebo vlastně všichni, kteří jste ho prožili, vzpomínáte, co si pamatujete? Pište nám na náš WhatsApp 605 222 007, nebo můžete stisknout ten mikrofonek a namluvit nám nějakou vzpomínkovou hlasovou zprávu. Budeme za to rádi. A ještě se v tom roce přidržíme další muzikou. Z roku 1978 je taky píseň Money, Money, Money od skupiny ABBA. Už nám zní.
2: Trošku jsi se přeskočil v tom roce, ty jsi řekl 78, ale my hledáme rok 76.

0: Puls, další česká muzika bude určitě třeba Miraj. Tenkrát sledujeme i silnice, silný provoz D1, 4-kilometrová kolona je teď před Litomyští a máme hlášenou nehodu u Libenice. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Silný provoz čekejte na D1 v úseku Rousínov Brno na tahu Vyškov Praha. Asi 4 kilometry potom měří kolona před Litomyšlí na trase Svitavy Hradec Králové. Další kolony sledujeme na příjezdu do Náchoda od Polska, stejně jako na vjezdu do Trutnova od Úpice po silnici číslo 14. Po nehodě zůstává omezený provoz na silnici 38 u Libenic směrem od Kolína na Čáslav. Dopravu tady navíc komplikují práce silničářů, malujou cestu. Tvoří se kolona v úseku od Kolína směr Čáslav. Další informace rádi uslyšíme od vás, co my, hlavně další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky se skupinou Mirai.

0: Impuls. No a pojďme zase vzpomínat, píseň tenkrát velice příhodná pro tuhle situaci.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: My se dnes vracíme do roku 1976. Na WhatsApp nám napsala Helena. Bylo mi tehdy v březnu krásných 18. Studovala jsem třetí ročník gymnázia a na podzim jsem se seznámila se svým mužem. Vzali jsme se o 5 let později, vychovali 2 krásné děti a byli jsme spolu až roku 2018, kdy můj muž bohužel zemřel.
0: Další zpráva. Ahoj Majka, pro mě to byl zásadní rok. Už jsem 2 roky pracovala a dostali jsme tenkrát byt v Praze na Proseku. Připadalo mi to jako děsný luxus. A bydlím tu dodnes.
2: Tak by mě zajímalo, jestli to je pořád luxus, jestli se s tím něco dělalo tehdy s těmi byty. Já byl v roce 76 na tom legendárním koncertě Plastiku, napsal nám Vašek. Pendrekem jsem nedostal, ani mě nezabásli, podařilo se mi utéct. Pak jsem sledoval ten proces s nimi, ještě teď mi běhá mráz po zádech.
0: To byla událost, ale byly i veselé věci. Do kina se chodilo třeba na film Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero, s Jiřím Sovákem v titulní roli.
3: Pampula, jak to chodí?
4: Chodí to výborně, ale neseje to.
3: To je usecího stroje dost podstatná závada, ne? Co už jste se dívali?
4: Ne.
3: To byste se museli mohnout, co? No, to máte obalený barvou.
0: Máte nějaké vzpomínky na rok 1976? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007 nebo jednoduše podržte ikonku ve WhatsAppu s tím mikrofonem a namluvte hlasovou zprávu.
1: Když nám bylo 18...

0: Na. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: vyhledávaných prodejnách e-obuv ví.
1: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
2: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: zapomněli končit vaše milé, ale někdy i nemilé vzpomínání na rok 1976.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Hledali jsme ty z vás, kterým bylo v roce 76 18, ale nejen ty, samozřejmě i další, kteří měli jakoukoliv vzpomínku. Nina z Olomouce píše, v roce 1976 mi bylo skutečně 18, chodila jsem do třetího ročníku na gymnáziu, seznámila se s manželem, o rok později jsme se vzali a příští rok oslavíme zlatou svatbu. Máme tři vnučky a pravnuka.
0: No super. Jana zase vzpomíná, jak v roce 1976 jejich třída dostávala svoje první občanské průkazy. A protože bylo v místnosti horko a vydýchaný vzduch, tak jsem se tam za pobavení spolužáků složila k zemi a rodiče si pro ní museli přijít, aby ji odvedli domů.
2: Jo, stávaly se tady ty věci u těch hromadných akcí. To byl rok, kdy nám komunisti zbourali domeček a narvali nás do paneláku. Přidává vzpomínku na rok 1976 Iva z Pražských Vršovic. Pak si tatínek koupil Škodu, tehdejší novinku. Byla to Škoda 120.
0: Ta 120, o které jsme mluvili, a jedna z těch nemilých vzpomínek, myslím, bourání domečku a hurá do paneláku. V roce 1976 mi bylo v dubnu krásných 13, ozývá se Jirka. Prožíval jsem úžasné školní lásky a myslím, že i pohodovou pubertu. Hrál jsem závodně rugby za Slávii a byli jsme super parta nadšenců.
2: Krásné vzpomínání. Jsme rádi, že to vždycky vezmete ze široka, nejenom vy 18-letí, ale že prostě vzpomínáte na ty roky. Tak se do toho roku ještě přesuneme i muzikou. Vladimír Mišík a tehdy stříhali dohola malého chlapečka.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.

0: dopolední impuls, za chvíli třeba Miroš Birka a Magda Šalamounová. Tento song sledujeme i aktuální dopravu. Problémy jsou na českopolském pomezí a taky na silnici 38, práce silničářů a dopravní nehoda. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Dneska je pondělí, pracovní týden vlastně před námi, tak mě napadá, co kdybyste nechali zahrát nějakým příjemným, skvělým, parádním kolegům, které máte v práci. Prostě takovým, kteří, jak se říká, jsou k nezaplacení. My tady totiž máme takovou možnost, milionoví kolegové na Impulzu se to jmenuje, a když nám o nich dáte vědět, tak jim právě necháte zahrát.
0: No jistě, máme za svou víkend, jsme překlepali, radostně jsme vstoupili do nového pracovního týdne. Máme tady pondělí a jestli si chcete udělat voko u svých kolegů, tak není problém. www.impuls.cz, tam to všechno napište, můžete se přihlásit a každý všední den v 9 pro vás, ale hlavně pro ty vaše úžasné kolegy z práce, zahrajeme 7 pecek bez reklam přímo do kanceláře, na dílnu, no prostě kde jste, kde pracujete, kamkoliv dosáhne vysílání Rádia Impuls. Takže zase zítra v 9.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Taky teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 5-kilometrová kolona trápí šoféry na polsko-českém pomezí na příjezdu do Náchoda od Klocka. Okolo 4 kilometrů má šňůra aut před Litomyšlí na trase Mohelnice Hradec Králové. A pozor, práce silničářů a k tomu i dopravní nehoda komplikují provoz na silnici 38 za Kolínem směr Čáslav. Další bouračka zdržuje provoz ve Zlíně na třídě Tomáše Bati směrem z centra na Otrokovice. Nepravidelná několika kilometrová kolona kamionů je na příjezdu do Brna, a to na D1 ve směru od Vyškova a současně na D2 směrem od Bratislavy. Skoro 4 kilometry má potom kolona na výjezdu z Valašského Mezříčí na Rožnov pod Radoštěm. A profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na pražské jižní spojce před Barandovským mostem a taky před Štěrboholy směrem na Černý most. Cokoliv dalšího uvítáme od vás, buď zavoláním na 605 222 007, anebo je tady pro vaše vzkazy i naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Hodin Impuls, minuta před 16. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy, co nevidět jsou tady. Česko zřejmě čeká vesmírné dobrodružství. Víc za chvilku, potom třeba kabátě a pohoda. A venku nás čeká co?
1: Počasí se začne kazit, úterý bude deštivé, od západu se bude ochlazovat, naměříme 17 až 22, směrem na východ, ale ještě 27 stupňů.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Zaměstnanci pražské zoo jsou prý přetížení a podhodnocení. Klokan v Plzni napadl ošetřovatelku. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: A začínáme horkou aktualitou. Astronaut Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici, oznámil to premiér Andrej Babiš. Mise je podle předsedy vlády plánovaná na druhou polovinu příštího roku. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se dnes zúčastnil.
3: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
2: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda dnes nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN. To se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. V pražské zoologické zahradě jsou v péči o zaměstnance velké mezery. Podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí se tam dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžováním a také s finančním podhodnocením části z nich. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poliakové, se kterým se dnes seznámili městští radní. Audit zadal magistrát loni na podzim po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti. Zoo Praha chce přetíženým odborníkům ulevit. Dospělý samec klokana obrovského včera napadl ošetřovatelku plzeňské zoo. Stalo se to při rutinním krmení. Zraněnou ženu odvezla záchranná služba do nemocnice, kde podle mluvčího zahrady zůstává. Událost je podle něj ojedinělá, nic takového se dosud nestalo. Proč jinak klidné zvíře ženu napadlo, zoo zatím neví. Zranění ošetřovatelky začala prověřovat i policie. Podkrušnohorský ostrov začíná stavět tréninkový areál pro biatlonisty. Město za něj zaplatí přes 9 milionů korun. Sloužit by měl už na konci roku.
4: Kolem biatlonové střelnice povedou asfaltové cesty. Když nebude trénink, využijí je například zájemci o jízdu na inlinech. Zázemí pro sportovce vytvoří 6 kontejnerů ve tvaru U. Náměstíčko pak bude pod střechou. Takhle vznikne větší prostor, hlavně pro přípravu a kontrolu zbraní. Další specialitou ostrovského biatlonu bude workoutový areál s umělou trávou. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
5: A 3 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Brožík.
6: A Renata Kuková. My si za chvíli zahrajeme o lístky na červencový festival Vesuv. Ten je na Jižní Moravě. Poslouchejte.
5: Mezitím se dáme pohodu od kabátů právě teď na Impulsu.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se ožíl mnej dům, ožíl dostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej.

0: plní impuls, za chvíli třeba Lucie, šťastný chlap, sledujeme i silnice, čerstvou nehodu vidíme ve Zlíně a problematická je taky D1. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty.
1: Peťo, mám tady něco pro tebe.
0: Pojď sem s tím.
1: Hele, Rádio Impuls, nejenom tebe, ale všechny impulzáky, zve na začátek prázdnin, který bude letos patřit hudbě a skvělému pivu.
0: No sláva, konečně, no, konečně, je to tady. Pořádného od tebe přišlo.
1: O víkendu, poslouchej, 4. a 5. července tohoto roku vypukne na Pastýřské louce u Velenova, což je na Jižní Moravě, další ročník festivalu Vesuv. Těšit se můžete na legendární kapelu Lucie, rokový nářez od skupiny Škvor a poprvé v historii i na dvě stage, takže hudba pojede bez přestávek. K tomu si připočtěte rodinnou atmosféru, program pro děti a ochutnávku piv od 25 lokálních pivovarů.
0: Ach, já to úplně vidím v barvách. No já to úplně vidím v barvách.
1: Vydrž.
0: Ale pozor, já jsem ti chtěl... Já už vím, s čím přicházíš a teď si dovolím ti trošku vyfouknout nebo vypálit rybník. Mm-hmm. Protože my pro vás máme dvě VIP vstupenky na tuhle jízdu.
1: Přesně tak, za chvilku o ně hrajeme.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4.05 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě se ucpává průtah s Línem na třídě Tomáše Bati směrem na Otrokovice. Několika kilometrové nesouvislé kolony kamionů vidíme před Brnem, a to klasicky na D1 směrem od Vyškova a taky na bratislavské D2. 3-kilometrový dopravní štrůdl se vyne před Litomyšlí směrem od Svitav po silnici 35. 5-kilometrová kolona se sune dále na polsko-českém pomezí před náchodem směrem z Klocka. No a další kolony vidíme na průtahu Libercem směrem od Turnova na Chrastavu, nebo třeba v Praze v Kvelské ulici ve směru od Hloubětína do Letňan. Další informace jsou třeba na vás, jestli o něčem víte, tak zavolejte na 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s rádiem Impuls.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádio.

0: Plus. Za chvíli další česká muzika, budou to činaské, jejich selhání, určitě na ně počkejte. No a teď pro vás zase něco krásného máme.
1: No, zveme vás na ten slibovaný festival VESUP 2026 a v tuto chvíli máte příležitost vyhrát na ní dvě VIP vstupenky, které obsahují jednak backstage přístup. Kdybyste nevěděli, co to je, tak dostanete
0: zázemí,
1: se i do
0: jasně.
1: zázemí, přesně, tam, kde se kapely a zpěváci chystají. Pak vás taky čeká setkání s účinkujícími, neomezená konzumace jídla a pití, VIP vstup, parkování, prostě bude o vás postaráno. A soutěžní otázka je tady.
0: Řekni.
1: Já ji řeknu.
0: Nechávám to na tobě.
1: Dobře, napište nám, který ročník festivalu se letos koná.
0: No, ale my jsme na vás hodní, tak řeknu dopředu, že správnou odpověď najdete určitě na webu www.vesuv.cz. Pište na náš WhatsApp 605 222 007, kolikátý je to ročník. K tomu napište vaše jméno a příjmení a odkud jste, stačí město, takže František Novák, já nevím, Brno třeba. No a za chvíli voláme někoho se správnou odpovědí. Vyhrává 30. zpráva.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
8: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
9: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Impuls, za chvilku Impuls Věc Krabička, připravený Karel Gott, od nauce říkat ne. A my teď někomu řekneme ano. Máme totiž dvě VIP vstupenky na festival Vesuv 2026.
1: Soutěžní otázka byla jednoduchá. My jsme se ptali, který ročník festivalu se letos koná. Petr vám ještě napovídal, že to najdete na stránkách vesuv.cz. A už tady máme i 30. v pořadí, kdo odpovídal. Kdo je to? Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, Zuzanka Šedrlová z Boskovic. Zuzanko, dobrý den, jak se máte?
2: Mám se výborně a budu se mít ještě lépe, když jsem získala ty vstupenky na Vesuv, kde každoročně s manželem chodíme.
1: No prosím, ale ještě nám řeknete správnou odpověď, kolikátý ročník to letos bude?
2: Je to 12. ročník.
0: Vy jste to asi měli jednoduché, když chodíte s manželem každý rok, takže jste na 11. byli. Logické, letos je ten 12. teda.
2: Přesně.
1: Mně se tady hodí, Zuzanko, že vy jste totiž z Boskovic, řekněte nám vlastně, kde se Vesuv koná, je to ve Velenově nebo u Velenova, ale pro ty ostatní, aby jsme se tak zorientovali na mapě.
2: Je to mezi Velenovem a Suchým na takovém výletišti, je tam skvělý výhled na Boskovice a vždycky je tam pohoda.
1: Třeba od Brna je to hodinka, od Boskovic
2: od
1: 10 minut?
2: Od Boskovic je to asi 10 minut, od Brna je to těch 45-50 minut.
1: Tak
0: kousíček,
1: už jsme doma.
0: Parádní výlet. Takže Zuzko, užijte si to i letos s manželem, mějte se dobře, máte dvě VIP vstupenky a zase příště se budeme těšit třeba naslyšenou, jo?
2: Děkuji mnohokrát, naslyšenou.
0: Taky naslyšenou. Další dvě VIP vstupenky budeme mít pro vás zase zítra. Obsahují backstage přístup, setkání s účinkujícími, neomezenou konzumací jídla i pití, VIP vstup, parkování a veškeré zázemí. Příležitost zase zítra. Celá veřejnost je zvána na festival Vesuv 2026 a vstupenky jsou k dostání na www.vesuv.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls, další česká muzika za chvíli, bude Turbo, Láska z pasáží, sledujeme i silnice. Aktuálně překáží nehoda u Ostravy na D1 ve zúžení na 357. kilometru. Doprava 007 je tady za 3,5 minuty.
1: Jeden telefonát, jedno správné heslo a trocha štěstí a může z toho být až 100 000 korun. Tak to je naše tradiční hra Halotary Impulzovi, kterou můžete hrát s našimi impulzovými každé všední ráno, kdy někomu z vás zavoláme a musíte být ve střehu.
0: No a když vám zazvoní telefon, tak ho prostě vemte, i cizí, neznámé číslo a tak dále, a řeknete jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi, a jste ve hře, máte 10 000 a pak točíte kolem. Dneska točil Martin.
1: Chcete víc? Jo, roztočíme to.
2: Tak jdeme na to.
1: Já na to jdu, ale já to nezdržu, já to rovnou roztáčím.
2: Obrovská zodpovědnost, Klára Šedová právě teďka točí. Jak to dopadne? Jedem.
3: Já chci jackpot.
2: A pozor.
3: Není, no.
2: Máte tam a těsně vedle Betáno jackpotu, hádejte, kolik vyhráváte?
4: O těch 10 000?
2: Vyhráváte 20 000, dvojnásobek.
4: Je, to je krásný.
1: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
0: Krása, další, teď mě se nechce říct peníze, ale přímo prachy budou připraveny. Zase zítra ráno impulzových, tak poslouchejte. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
7: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
6: Ty vole, ať už je
7: nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 5:45 a po vlnách Impulzu za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda překáží u Ostravy na D1 ve zúžení na 357. kilometru směrem na Polsko. Kolona se tvoří v obou směrech na Bohumín i na Přerov. Přerušované kolony hlavně kamionů vidíme na D1 u Brna směrem od Vyškova nebo taky na D2 před Brnem směrem od Břeclavy. Profíci z Global Assistance hlásí 4-kilometrovou šňůru na příjezdu do Litomyšle od Cvitav po silnici číslo 35. Další dopravní štrůdl se vyne na pomezí Polska a Česka na vjezdu do Náchoda od Klocka. No a provoz sílí i v Praze, typicky na více místech. Odpolední špička je tady, tak hlavně pevné nervy. Dobře se dostaňte tam, kam míříte, a informace z cest nám podejte i pro ty ostatní, buď zavoláním na 605 222 007, nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi a. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: dopolední impuls. Minuta před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Česko vstoupí do novodobé kosmické éry ve velkém stylu. Více ve zprávách už za chvilku. Pak nás čeká skupina Krištof Obchodník s deštěm. A když jsme u toho, jak bude venku?
1: No, bude to taky takový obchodník s deštěm, protože úterý bude deštivé. Od západu se navíc bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22 směrem na východ až 27 stupňů.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Do vesmíru zamíří český astronaut. Psychika dětí dostává na frak. Pražská policie vyšetřuje vraždu cizince. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Další nové informace o projektu Česká cesta do vesmíru teď přidá z pražského planetária reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
7: Pěkné odpoledne. Pilot kosmické mise musí zvládat řízení různých systémů, ovládat krizové scénáře a musí umět správně rozhodovat pod silným tlakem. K tomu koordinuje posádku. Teď českého pilota Aleše Svobodu čekají stovky hodin specializované přípravy. Úspěch je to nejenom pro renomé České republiky. Investice do kosmického průmyslu se má vrátit ve vývoji nových technologií a inovací, které se později použijí třeba ve zdravotnictví a dalších oborech, včetně obrany. Cesta českého astronauta by mohla mít přínos i pro české školství. Mohla by totiž přilákat více mladých ke studiu přírodních věd. Není to ale zadarmo. Česká účast na misi vyjde asi na 2 miliardy korun. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
6: Psychická pohoda dětí a dospívajících v Česku se zhoršuje. Podle nového průzkumu se cítí šťastně asi polovina z nich. Víc než 60% dětí zároveň tráví online víc času, než by chtěli. Vyplývá to z průzkumu Mladé hlasy 2026. Jeho hlavní závěry dnes odborníci představili v Praze na konferenci zaměřené na duševní zdraví. V porovnání s posledním průzkumem z roku 2024 klesl počet šťastných dětí o 8% bodů. Příčiny nepohody dětí jsou podle průzkumu různé. Dlouhodobě se ukazuje, že zásadním faktorem je škola. Děti zmiňovaly tlak na výkon, vztahy se spolužáky i obavy z neúspěchu. Šťastné jsou například s rodinou nebo s kamarády. Policie zadržela další dva cizince podezřelé z vraždy na pražském Žižkově. Spolu s 30-letým mužem zadrženým ve čtvrtek skončili ve vazbě, hrozí jim až výjimečný trest. Detektivové zjistili, že motivem vraždy 54-letého cizince byly finanční a majetkové důvody. Podle některých izraelských médií by zavražděným mohl být izraelský podnikatel, který je známý jako král hracích automatů. Česká policie totožnost zavražděného nepotvrdila. Lemuří výlet skončil. Pracovníci ostravské zoologické zahrady včera odchytili zvíře, které uteklo minulou středu z expozice Ráj lemurů. Lemurkata byl v jedné ze zahrad nedaleko zoo, kde se krmil třešněmi. O úspěšném odchytu dnes zahrada píše na sociálních sítích. Lemur dobrodruh je teď společně s bratrem v zázemí zahrady. Je sice ve velmi dobré kondici, do expozice už se ale v letošní sezóně nevrátí. Hrazení totiž překonal už několikrát po sobě. Po květnovém půstu je tu červnový boom. Ve Zlíně se právě roztrhl svatební pytel. Místa obřadu jsou tradiční i méně obvyklá.
8: Červen do Chomoutu vejdem. Jen ve Zlíně a blízkém okolí 40 červnových svateb. Dominuje pořád obřadní síň zdejší radnice, ale ano a ano zaznívá často i úplně jinde. Třeba v oblíbených restauracích nad městem nebo v polích u kapliček. A zdaleka nejen v sobotu. Právě červen má krásná svatební data. 6.6., 20.6. a 26.6.2026. Jančara, Radio Impuls, Zlín.
0: 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Lenka tady zůstala, já se ti zeptám, máš ráda klobásy?
1: Já vím, proč se ptáš.
0: Nebo takhle, možná jsem se měl zeptat na tvůj vztah ke klobásám.
1: No,
0: protože
1: no, povídej.
0: Jsem slyšel o jisté pověře, Teda pojďme předeslat, že před tebou je ten den D v dohledné době. A jak to je, když nevěsta den předtím na místě...
1: Ano. Na místě svatby se má zakopat klobása a to má zajistit hezké počasí v den svatby. Novodobá pověra.
0: Novodobá pověra.
1: Ale kdo by to riskoval, že jo?
0: Ale tak jako pověry vznikají na různých základech, jo? To jako je v pořádku. Jenom mě nejde do hlavy, jak se došlo zrovna k té klobáse.
1: Kdyby tam byl třeba asi to vymyslel řezník.
0: Něco pro štěstí, jako jo?
1: No protože klobásy asi nebyly tolik do svatebního průmyslu zapojený, tak našli díru na trhu a máme pověru.
9: No tak já se podívám, kolik je svadeb. Statisticky pak zjistíme, kolik klobás bude zakopaných třeba v červnu, v červenci, v srpnu po České republice a půjdeme je hledat.
0: Kromě spousty dalších věcí, nově je potřeba, aby v pohodě proběhla svatba krumpáč a klobása.
9: Přesně tak.
0: Petr Brožík s vámi i nadále.
9: Renata Kuková, přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
0: A Krištof, obchodník s deštěm právě teď na Impulzu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: se za chvíli zase česká muzika, Helena Vondráčková a Copacabana, tady nám to zavoní létem. Chystáme také aktuální dopravu, sledujeme silnice, problémy kvůli nehodě na D1 u Ostravy, ale máme i dobrou zprávu. Doprava 007 je tady za 4 minuty. Se mnou samozřejmě i dneska celé odpoledne kolegyně sportěčka Renata Kuková. Za 3,5 dne to vypukne. Fotbálek si dáme a ne ledajaký, protože velký sportovní svátek pod hlavičkou mistrovství světa.
1: Přesně tak. Konkrétně v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času to začne první zápas české fotbalové reprezentace. Utkáme se s Jižní Koreou a hodně se mluví o těch těžkých podmínkách, které tam budou. Horko, vysoká nadmořská výška. Až to někdy může vypadat jako výmluva, to byl vlastně takový tvůj poznatek, jestli náhodou už si neděláme takovou berličku.
0: Ano, ano, já tohle nemám rád, že jako, no a je horko a je to vysoko, ale zápas je pro všechny stejný, oba hrají na stejném hřišti.
1: To je pravda, ale to tělo se s tím jak si musí vypořádat a opravdu dostává zabrat, protože když já nevím, málo piješ, tak samozřejmě máš problém, takže lékaři, fyzioterapeuti kontrolují naše hráče z moče, jestli jsou dostatečně hydratovaní, pořád je ponoukají. Pil si jak maminka, když jsme byli malí, jo, takže tak. No a s tou vysokou nadmořskou výškou, zrovna ten páteční zápas se v Mexiku hraje v 1600 metrech, to je vlastně jako kdyby si byl na Sněžce a řekl si, že si tam zahraješ fotbal.
0: Ano, a budou se právě hráči na tu nadmořskou výšku před tím zápasem nějak zvykat?
1: Právě, že nakonec ne. To je docela zajímavý, protože odborníci říkají, že organismus ty změny ve vysoké nadmořské výšce začne vnímat až takový druhý až třetí den. Takže to vymysleli tak, že z toho Dallasu, kde máme to místo, kde fotbalisti jsou, budou k zápasům létat v podstatě v uvozovkách na poslední chvíli. Jo, přiletí, než tělo zjistí, že ve vysoké nadmořské výšce, odehrají zápas, zbalí se, tiskovka, trenér, tradá do letadla a zase zpátky.
0: Ale jo? To je dobrý fígl, no, a to se hlavně jsme to neměli říkat, aby to nevoukoukali taky ostatní týmy.
1: Takhle, jo? Ještě jsem to neřekla korejsky, že aby to Korejci třeba neudělali taky.
0: Jo, ale to je dobrý, hele, přiběhnout, naběhnout tam, zvítězit na zdar bazar. Přišel, viděl, zvítězil.
1: No,
0: jo?
1: Tak doufám, že to takhle v pátek bude.
0: Bude to krásný fotbal, zajisté, držíme palce.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nová nehoda uzavřela dálnici D2 na 9. kilometru směrem od Bratislavy na Brno. Srazily se tam 3 kamiony, zavřený úsek je mezi exity 11 a 3. Objíždí se to přes Blučinu nebo přes Měnín. Kvůli nehodě je hodně zasekaná taky D1 u Ostravy směrem na Bohumín i Přerov. Skoro 2 kilometry má kolona za Valašským Meziříčím směr Rožnov pod Radhoštěm. Tady dávejte pozor, další kolonu sledujeme na pražské jižní spojce mezi Spořilovem a Barrandovským mostem. No a závěrem přinášíme jednu pozitivní informaci z dopravy, a to prostřednictvím našeho parťáka zpravodaje. Tak kdo se nám hlásí? Halo, halo.
2: Tady agent Voják Plzeň, jedu Plzeň-Brno, D5 je úplně čistá, sjedete z D5 na nulku a tady je lehká kolona na Vořech, ale dneska to jede a nikdy žádný zádrhel od D5 směr na D0. Je úplně v pohodě, je to čistý, nikde nic, šťastnou cestu.
1: Díky, šťastnou cestu, to je krásná zpráva, více takových. Zapojte se taky, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď už připravená Helena Vondráčková, Copacabana.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

0: dopolední impuls. Eláni a Živák, čekám tě láska, co nevidět hnedka po nás. Taky dneska jsou připraveni naši radostní velvyslanci. Dneska to byl Michal Ransdorf a zjišťoval u vás, nebo zajímal se o radosti, které jste v posledních dnech zažili. My jsme jich zažili bez pochyby nespočet.
1: No rozhodně během víkendu určitě, já třeba v sobotu, protože jsme se sousedy měli takové setkání, ale ne u někoho doma nebo na zahradě. My jsme ho měli prostě v parku. U nás, v naší čtvrti, v parku.
0: Před barákem, na trávě.
1: Úplně takhle, donesli jsme stolečky, židličky, jídlo, pití, veselili jsme se, ani ti nebudu říkat, v kolik jsme skončili.
0: Takže bylo rušení nočního klidu?
1: No, my jsme se pak veselili potichu. Nikoho jsme nerušili. Dokonce ani žádná hlídka za náma nepřijela.
0: Tak to jste slušní a spořádaní občané. Dobrá,
1: tak čím mě trumfneš? Měl jsi nějakou taky pěknou takovou
0: veselici? Já jsem měl víkend takový jako pracovní, takže vlastně, ale všechno v pohodě proběhlo. Tak když se nic nesemele, tak už to je jenom taková ta malá radost.
1: Ale práce je pro tebe radost, to já vím. Zase.
0: Práce je pro mě radost, takže vlastně jsem zažil tu radost.
1: No,
0: celou víkendovou.
1: To bylo.
0: A co vy, to se dozvíme za chvilku.
2: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdá. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Žijeme muzikou. Živák, Rádia Impuls.
12: Teraz jedna o tom istom.

0: polední impuls za chvíli. Impulzovec krabička, tam už připravené bezvadné duo Hana Zagrová s Petrem Reskem a jejich duhová víla.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. I maličkosti nám přináší radost ze života. Mluvíte o nich i vy, naši milí impulzáci, s našimi experty na radost. Dnes jím je Michal Ransdorf.
3: Co vám v poslední době vykouzlilo úsměv na tváři?
4: Pochod Praha Prčice, který jsme šli s kamarádkama, došli jsme do cíle a byli jsme šťastní a veselí.
5: Když měl můj bráška maturitní ples, tak druhý den jsme se celá naše rodina sešla na obědě a bylo to úplně skvělý.
3: Co vám v poslední době vykouzlilo úsměv na tváři?
6: Když se mohl kamarádovi napustit sud, aby se mohl otužovat. K řece to bylo daleko a bazén ještě nemáme napuštěný.
0: Já už jsem chtěl vyskočit nadšením, že jak je řeč o sudu, tak.
2: Já jsem se na tebe dívala, očička ti zazářily. No jo, tak to byl sud na otužování, ne vnitřkem.
0: Pouhý sud s vodou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls, nebojte, další česká muzika bude za chvíli. Michal David, největší z nálezů a ztrát. Koukáme na silnice, aktuálně uzavřená D2 a problémy jsou taky na D1 u Ostravy. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty. A my se podíváme taky na to, co nás čeká zítra.
1: No, je to pravda, protože s dneškem už se pomalu, aspoň my dva s Petrem budeme loučit, ale budeme se na vás těšit zase zítra ve 3 hodiny odpoledne na Impulzu a začneme tak jako vždycky vzpomínáním. Zítra to bude na rok 1992.
0: Jo. Když vám bylo 18.
1: Přesně tak.
0: Už teď můžete připravovat své vzpomínky. Není to doba daleká. Takže kolik těm osmnáctkám je letos?
1: Letos slavili anebo slavit budou 52. narozeniny. Je vás spousta, my o vás víme, takže se budeme zítra na WhatsAppu těšit na vzpomínání na rok 92.
2: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
6: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
3: Co ti tady přináší největší radost?
6: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
3: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě je uzavřená D2 směrem od Bratislavy na Brno mezi exity 11 a 3. Sjíždí se u Blučiny na 11. kilometru D2. Na D1 u Ostravy na 357. kilometru ve směru na Polsko v místě zúžení blokuje provoz porouchané auto. Tvoří se tady kolona v obou směrech. Pojďme do hlavního města. Doprava v Praze odpovídá současné odpolední špičce. Kolony jsou mimo jiné na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem nebo na Štěrbolské a Jižní spojce v obou směrech. Hodně ucpaný je taky pražský Strahovský tunel na trase Smíchov-Dejvice kvůli nové nehodě. Ovšem tečka za dopravou bude pozitivní, kolona na příjezdu do Náchoda od Polska se výrazně zkrátila. Více dobrých zpráv obstarejte je třeba vy, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
8: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
0: A dneska konec od Renaty a Petra. A přichází Vláďa Jaroš.
1: Ahoj.
9: Ahoj, zdravím vás.
1: Kluci, já jsem si vzpomněla, dneska byl medard. Kde prší?
9: Tak nebo kápě, to 40 dnů.
1: Jo, to teprv přijde.
9: No to většinou to je v noci teďka, ne? Ten déšť hodně takový, tak ono si to tak jako dosmlsne potom.
0: Zítra upršeno, tak možná jenom to lehce toho, že to lízne toho medarda. Jako
1: jo, by. Já bych nechtěla teda 40 dní, aby pršelo. Co?
9: On zase jenom někde, ale takhle v noci by to, já bych 40 nocí klidně, aby pršelo, a protože
0: to by bylo super.
9: V noci, že jo, shodneme se, že se nám přitom dobře spí a potom ať je přes den hezky.
1: Souhlasím.
9: To jsme to vymysleli.
0: Takhle ještě, já to opravím, jo, 40 nocí super, ale vždycky vždycky jenom noci od pondělí do čtvrtka. Víš, na ty pátky, soboty, ať už budou akce, svatby, festiáky, grilovačky, tak to bych nechal, ale pondělí a čtvrtek může pršet od 18 do 8 ráno třeba.
9: Tak teď jsme to domy vymysleli, úplně komplet nejlepší.
1: Ano, tady naše meteorologická skupina Honcová, Brožík.
9: Objednejte si nás, nejsme ani drahý moc, takže jde v pořádku, takhle dohromady my nějakou cenu vymyslíme.
0: Skvělý. No tak... Pokračuje vládě.
9: No, já jsem ještě chtěl na to navázat, no. Že aby jsme nám nezůstali u toho počasí, když už by takhle přes den nepršelo, tak pokud máte historické vozidlo a tenhle čtvrtek čas, tak bych tady měl pro vás takovou speciální pozvánku.
1: Na to se těšte, tohle mám ráda, když to tam burácí po staru.
9: Je, ty by se nechala zbalit zase, vidíte, nějaký takovýhle vozidlo.
1: No tak hele, takový ten stříška. Francouzský šátek, víš co, v létě ve větru.
9: No ty seš taková úplně, víš jako,
1: jo,
9: taková jakože,
0: Nablízkané vozidlo, že nežre, že papá.
1: Kluci, tak. Na mě tady čeká nějaký Francouz, já už musím
9: tady
1: papá.
9: Tady to nebude těžký.
0: Tak jo, ahoj.

0: dobrý večer, přibližujeme se k 18. hodině. Znamená to jediné po celé, opět budeme žít českou muzikou, novinkovou i tou legendární, už troufnem si říct, třeba Xindle X a Buty. A sledujeme také počasí, jak to bude vypadat zítra. Čekáme oblačno zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm. Na jihovýchodě a východě území potom budou i nějaké ty bouřky a později v Čechách tak budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty okolo 22 stupňů, na východě bude 27.
1: Jaká je podle vás nejlepší filmová hláška všech dob?
2: Hasta la vista, baby.
3: A máte film vašeho života? Prověříme to mezi posluchači v úterý ráno.
4: Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
1: Zdá se, že jsme blízko jackpotu.
3: Gratulujeme.
5: Poděkujte, paní Šerové.
6: Rád vás poslouchám oba. Děkuji za vytočení jackpotu a rád poslouchám můj
3: pohled. Halo, tady Impulzovi může denně padnout až 100 000.
1: Může, ale nemusí. Jak to dopadne v úterý, máte v rukou vy, naše rádiová rodina.
3: Stačí zvednout telefon a říct
7: halo, tady Impulzovi.
8: Na severu Čech se zavírají továrny na autodíly. Plzeň se zkusí chránit před bobry repelentem. Nehoda zastavila provoz na D2 u Blučiny. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Na Jablonecku končí dva dodavatelé autodílů. Firmy tak propustí víc než 200 lidí. Podle krajské pobočky úřadu práce propuštění by neměli mít problém najít nové uplatnění. Mezi propouštěnými jsou operátoři výroby, skladníci nebo technici kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je podle úřadu 100 takových míst, v kraji pak na 700. Středočeští policisté pokračují ve vyšetřování včerejší střelby v Poleradech u Prahy. Po 8. večer tam došlo ke konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Jeden z nich skončil postřelený v péči lékařů. Střelec zůstal po konfliktu na místě a policisté mu zbraň sebrali. Případ se stále vyšetřuje a tak podrobnější informace o činu ani zraněném zatím nejsou. Karlovarské letiště přejde pod armádu do konce roku. Ministerstvo obrany přitom chce dál spolupracovat s Karlovarským krajem. Hejtmanství má zajistit civilní lety i nezbytnou infrastrukturu. Jak bude letiště dál fungovat, zjišťoval Dušan Valenta.
10: Přeju dobrý den z Varů. Pro letiště a jeho další rozvoj je klíčová přistávací a vzletová dráha, její prodloužení. Bez toho se nehne a bude stále patřit mezi ty špatně fungující. Projekt už hejtmanství má, co chybí jsou peníze. Potřeba je zhruba miliarda. A tady do hry vstupuje armáda. Rozšíření dráhy zajistí stát a varské letiště začnou společně provozovat ministerstvo obrany a hejtmanství. Podobná spolupráce civilního a armádního sektoru už léta úspěšně funguje v Pardubicích. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Medardovy pranostiky se obvykle vyplní jenom z půlky. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil krušnohorský pozorovatel počasí Rudolf Kovařík. Původní říkanka přitom zní Medardova kápě 40 dní kape. Pršet by mělo začít už dnes v noci. Podle Kovaříka s námi ale deště vydrží jen polovinu předpokládaného času.
11: Máme takzvaného klasického 40-dního, pak je takový takzvaný malý medard a ten nás patrně čeká. Skutečně jenom poloviční a není tak urputný v těch deštích, to znamená, že ne každý den prší, ale může se tam objevit i sluníčko.
8: Za to teploty se tento týden srazí citelně dolů. Nejchladněji má být ve středu, kdy se může ochladit až na 14 stupňů. Plzeň použije na bobry repelent. Přípravkem potře kmeny vzrostlých a krajinářsky cenných stromů podél řek. Stromy by pak pro bobry měly ztratit přitažlivost. Mladší dřeviny město bobrům přenechá. Zvíře je důležitou součástí fungování říčních ekosystémů. Přispívá ke zvyšování biodiverzity, zadržování vody v krajině a zlepšování stavu vodních ekosystémů. Kvůli nehodě je zastavený provoz na dálnici D2 u Blučiny směrem od Břeclavi na Brno. Před odklonem na exitu 11 se vytvořila už 5-kilometrová kolona. Ladíte Impuls, teď už je s vámi Vláďa Jaroš.
0: Děkujeme za zprávy. Prosím tě, já se musím ještě vrátit samozřejmě k těm bobrům, protože ty takhle na závěr zpráv, když řekneš Plzeň a bobři, a že na bobry se mají v Plzni, jako když přijíždím z Plzně, používat repelenty, tak já jsem si nejdřív myslel, že tak jako normálně, když jdu ven, tak na komáry, že jo, a že teď jako třeba bobři v Plzni víc útočí.
8: To jsi, rozumíš? Prosím tě, měl myslet.
0: To jsem si, a tak ty jsi to měla jako záměr. A to jsem si myslel. Takže v Plzni je bezpečno, bobři neútočí a můžeme pokračovat. Historické vozidlo, jestli nějaké máte, tak ve čtvrtek ho můžete využít s repelentem i bez repelentu. Máme pro vás jednu specialitku, pozvánku už za 35 minut.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Někdy prostě stačí dva kluci, aby to bylo perfektní v muzice, a to je teď skupina Slza, o které mluvím. Ta nás čeká za chviličku, Celibát, budeme žít dál českou muzikou a koukáme taky na silnice. Momentálně máme uzavřenou D2 a pozitivní zpráva přijde z hlavního tahu Bohumín Přerov. Vydáme se na silnice, bude to už za 3 minuty.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
5: Ty vole, ať už je pátek. Ty vole, ať už je pátek.
6: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
7: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
8: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Noví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové Polákové

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
1: Domů, do Brna-Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Popřejme si dobrý večer, držte pevně volanty a vysíláme právě teď pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě tří kamionů zůstává uzavřená D2 mezi exity 11 a 3 směrem od Bratislavy na Brno. Jezdí se odklonem přes Blučinu nebo druhou stranou přes Měnín a Telnici. Krokem to jede na pražském okruhu mezi Jesenicí a Ořechem směrem od D1 k D5. Překáží tam nehoda a pozitivní zpráva přišla z hlavního tahu Bohumín Přerov. Kolony na D1 u Ostravy se konečně rozjíždějí, a to v obou směrech. Teď už potřebujeme vás, jak to bude. Vysílejte s námi přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 na konci dáte 007 a dovoláte se na naši dopravní centrálu. Tady je Rádio Impuls. My vás zdravíme a přejeme šťastnou cestu. Za chvíli Slza a teď Eagles.

0: Naladili jste si Radio Impuls, přejeme dobrý večer. Jeden telefonát, jedno správné heslo, trošku štěstí a může z toho být až 100 000 korun ráno u Impulzových. Potřebujeme vaše přihlášky, čím více jich uděláte, tím lépe, máte větší šanci, že vám ráno Impulzovi zavolají, zvednete telefon do 6 zazvonění, to je první pravidlo, pak řeknete halo, tady Impulzovi, máte základní částku a když si necháte zatočit buď od Honzy nebo od Klárky, naším výherním kolem může padnout betáno jackpot, což by znamenalo 100 000 korun, velká paráda. Držíme palce, zítra ráno se tak opět může stát i vám, stejně jako třeba dneska Martinovi, kdy si vytočil dvojnásobek.
1: Jo, roztočíme to.
2: Tak jdeme na to.
1: Já na to jdu, ale já to nezdržu, já to rovnou roztáčím.
2: Obrovská zodpovědnost, Klára Šedová právě teďka točí. Jak to dopadne? Jedem.
1: Já chci jackpot.
2: A pozor.
1: Není, no.
2: Máte tam a těsně vedle betáno jackpotu, hádejte, kolik vyhráváte?
3: Od těch 10 000?
2: Vyhráváte 20 000, dvojnásobek.
3: Je, to krásně.
1: Jo, takhle dobrý to je, no tak to mám radost, že jste spokojený.
0: Přihlašte se www.impuls.cz.
4: Vtip. Vlasty Korce.
5: Milenecký pár. Ona říká, miláčku, a až se spolu vezmeme, tak budeme mít spolu 3 děti.
6: Počkej, jak to víš?
5: No, oni jsou teď dočasně.

0: Teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
5: Někdy lidem zbyde jenom víra, co se ztrácí při pohledu na svět. A milovaný lidi mizí v černých dírách a někdo doufá, že se potkají cestou naspět.

0: Lásko ztracená. To už nebude romantický Vašek Neckář, jak ho znáte, to bude poněkud přísnější, poslechnete si za chvíli v Impulzavic krabičce. Teď vás pozveme na čtvrtek, kdy se chystají vyjet historická vozidla, opět vyrazí na okružní trasu z Prahy do Bratislavy a ta trať soutěže 1000 mil československých se letos postaví rekordní počet domácích značek. Závod obnovuje tradici z 30. let 20. století, kdy se začal závod jezdit.
1: Zájem o tuhle vzpomínkovou jízdu je každý rok nad kapacitu, i proto se na trať mezi Prahu a Bratislavu stejně jako loni postaví 130 historických vozů. Do soutěže je letos přihlášeno velké množství vozidel československé výroby. Impulzu to řekl ředitel soutěže 1000 mil československých Jiří Patočka.
2: Nejpočetnější značkou bývá československá značka Aero, letos jich je 29, což je určitě víc než loni.
1: Podle Arnošta Nezmeškala z Národního technického muzea byl 1000 mil československých před válkou jeden ze tří nejvýznamnějších sportovních podniků v Československu.
3: Vzpomínková jízda se jezdí od začátku 70. let a podle mého názoru to je nejvýznamnější motoristická veteránská akce na našem území. 1000 mil je akce mezinárodní, jedeme na Slovensko, taky jede řada posádek ze zahraničí. Je to úžasný sportovní výkon, ujedete 1000 km v autě do roku 1939 za běžného provozu.
1: Nejstarší auto, které se ve čtvrtek ráno postaví na start v pražské Opletalově ulici, je podle Nezmeškala stoleté. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Radio Impuls za malý moment opět s českou muzikou. Jelen ještě jednu noc, vydáme se právě touto cestou, užijeme si je a vydáme se taky na silnice. Tam je to potřeba, důležité informace, co potřebujete, a potřebujete je už za 2,5 minuty, i když to třeba ještě nevíte. Po nehodě máme stále zavřenou D2 mezi sjezdy 11 a 3, to je směrem od Bratislavy na Brno. Je to jeden z mnoha problémů.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, tady je Rádio Impuls. Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Máme tady Lenku Roštokovou připojenou, poslední kontrola, ano, všechno v pořádku, zdravíme do globálu, Leni, ahoj.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer, dálnici D2 z Bratislavy do Brna je po nehodě 3 kamionů neprůjezdná mezi exity 11 a 3, před odkonem je 2-kilometrová fronta. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 217 a 190. 6. kilometrem. Omezení vás zdrží na silnici 33 na příjezdu do Náchoda z Polska a na silnici 35 mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským mezi Říčím u Zašové. A na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzině kolona od Jesenice k Ořechu na 17. kilometr, navíc na 11. kilometru u Lahovic policie došetřuje nehodu osobního auta s nákladním. Z Global Assistance Lenka.
1: Od Lenky všechno, děkujeme. Další příspěvky můžete namlouvat přes žlutou mobilní aplikaci, přidejte se k nám a už po 19. hodině s námi vysílejte v dopravě 007. Teď vám přejeme šťastnou cestu do celé republiky. Pískejte si.

0: legendární čtveřice ABBA, která také vyhrála a zúčastnila se Eurovize, to už je pár desítek let zpátky. Taky žijeme českou muzikou a když jsme u těch let 1970 nabídnou činasky, my se díváme na počasí, jak bude vypadat úterý, čekáme oblačno zataženo. Zpočátku v Čechách během dne i na Moravě a ve Slezsku budou občasné deště přehánky. Nejvyšší teploty okolo 22 stupňů, na východě Čech tam bude okolo 27.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru.
2: A písničky, které si tak rádi zpíváte.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Marek Ztracený u Impulzový. Pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Ústeckému lékaři vzniká petice. Koupání v Tatrách přijde české turistky draho. Bývalí sociální demokraté se chtějí registrovat. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou prochlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace. Jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. Třem desítkám z dívek nebylo ještě ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo o klukovinu. Na případ upozornila televize CNN Prima News. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. Česko bude mít kosmonauta. Armádní letec Aleš Svoboda bude příští rok pilotovat kosmickou loď Dragon. Zároveň jako první Čech vstoupí na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda byl jako záložní astronaut vybraný před 4 lety. Teď ho čeká náročný výcvik.
9: V dnešní době se bavíme o moderních technologiích, takže to není tak, že by tam nějakým joystickem ty dva lidi fyzicky ovládali ten návratový modul. Celá řada věcí je tam automatizovaných. Když se podíváte, jak vypadá kokpit Crew Dragonu, tak to by tam vypadá podobně jako v Tesle. Nicméně to nic neubírá na kompetenci těch lidí a na těch stovkách hodin výcviku.
7: Aleš Svoboda uspěl v náročném rok a půl trvajícím výběrovém řízení. Konkurovalo mu v něm víc než 22 tisíc uchazečů. Teď se stane naším druhým astronautem v historii. Tím prvním byl Vladimír Remek. České turistky v Tatrách porušily přísný zákaz koupání. K otužování se vybrali jedno z chráněných horských jezer. Jak napsal Slovenský list Pravda, za porušení pravidel ochrany přírody jim hrozí pokuta v přepočtu od 7 do víc než 80 tisíc korun. Jak na webu upozorňují správci Tatranského národního parku, Tatranská plesa představují jedinečné horské ekosystémy, které vyžadují maximální ochranu. Turisté do vody zanášejí opalovací krémy, deodoranty nebo repelenty. Ty pak způsobují vodním živočichům hormonální nerovnováhu, poškození buněk a ovlivňují jejich schopnost rozmnožování. V Česku vzniká nová levice, skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala dnes odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD se podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k Evropské unii i ke kolektivní obraně. NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy nebo dostupné bydlení. Sám 75-letý politik Špidla minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa. Honzo, dobrý večer.
10: Sportu zdar a nočně ranímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A, zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B, spíše sporadicky, v čase ranních fotbalových duchů, také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský Kraj.
0: Strašně moc to uteklo, jsme v týdnu, kdy Eva Farna odstartuje své 3 Edeny, v sobotu to bude poprvé, pak v neděli v úterý a tady u nás na Impulzu Eva právě odstartovala před prodej toho 3. úterního.
11: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. Rádio. Mluvím o tom ze dvou důvodů, protože Evě držíme palce. A taky protože Eva za chviličku tady bude s kapelou Miraj, poslechněte si jejich novou věc, vzpomeneš si, to je opravdu další skvělé dílo z téhle osvědčené dílny. Eva Farná, 3 Edeny a za chviličku s kapelou Miraj, vzpomeneš si, teď nabízíme činnosti 1970, žijeme českou muzikou a přejeme dobrý večer, vybrali jste si dobře, Radio Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu

0: Spojení, které neuvěřitelně funguje. Eva Farná, kapela Mirai, Eva a její Edeny v tomto týdnu dva a v tom dalším třetí. Za chviličku pojďme za legendární muzikou od téhle nové, co dělá Eva. Sakvantofida Weber, to nám připomene film Kamarád do deště a koukneme i na silnice, protože nám tři kamiony, tedy nehoda tří kamionů, blokuje D2 a z pražského okruhu se přihlásí naši agenti. Stane se za necelou minutu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě tří kamionů je pořád uzavřená D2 směrem od Bratislavy na Brno, a to mezi exity 11 a 3, jezdí se odklonem přes Blučinu a Rajhrad směr Brno. Dopravu s námi tvoříte i vy, děkujeme, že společně vysíláte s námi. Komplikace nám teď hlásíte z pražského okruhu, kdo pak se nám hlásí konkrétně? Ahoj!
4: Ahoj, tady Domča, pražský okruh, směr k letišti. Druhý tunel, probíhá blokové odbavování, v úrovni Ořechu se došetřuje nehoda, osobňák a nákladňák, takže ať víte, že se zdržíte. Ahoj!
0: Buďte s tím opatrní a samozřejmě s touhle informací a hlaste se nám stejně jako Domča přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Já teď pustím ke strojům bubeníka od Bon Joviho. Hotovo. Aha, teď už vám můžu popřát šťastnou cestu. Poslouchejte Impuls. Za chvíli Sakvantofy zase budeme žít českou muzikou. Hezký dobrý večer a dobře dojeďte. This Romeo is bleeding.

0: Radio Impuls pro vás chystá stále něco nového. Máme teď na Impulzu svého pana profesora, každé všední ráno prověří vaše znalosti, bude přísný, ale spravedlivý. Jestli máte odvahu, tak leďte Impulzovi zpátky do lavic. To je novinka, kterou slyšíte každý všední den ráno mezi 5. a 9. Pozdravte Impulzovi a pana profesora, až přijde, tak se samozřejmě stoupněte.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
1: Impuls. Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: album Karla Gotta Muzika, kde samozřejmě je tahle stejnojmená písnička, tak mám pořád doma na LPčku. Ano, dostal jsem to po rodičích, svěřili mi to. Je to trošku potrhané, ale to správná deska musí být a nejlépe taky trošku odřená, možná to máte podobně. Tak jsme si dali teď neodřenou v Impulzovické krabičce, za chvíli pokračujeme s českou muzikou. Dalibor Janda, Žít jako kaskadér, a sledujeme pro vás nadále i silnice, stále bohužel máme uzavřenou D2, a to směrem od Bratislavy na Brno. Je to mezi exity 11 a 3. Podrobnosti tak vám dáme už za minutu a půl.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou, a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková si bere slovo, Leni.
5: Ahoj Vláďo, hezký večer. Dálnici D2 z Bratislavy do Brna je po nehodě tří kamionů neprůjezdná mezi exity 11 a 3. Před odklonem u Vlčiny se připravte na zdržení. Na silnici 35 na příjezdu do Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta zabíští. Zasahují hasiči u požáru autobusu. Dopravu řídí policie. Kvůli nehodě osobního auta očekávejte komplikace na silnici 11 z Ostravy do Opavy před sjezdem na Velkou Polom na 271. kilometru. Záchranáři zasahují také na silnici 19 mezi Žďárem nad Sázavou a Kunštátem u obce Louka. A na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzeň na 19. kilometru zpomaluje dopravu nepojízdný kamion. Z Global Assistance Lenka.
0: Kterak český řidič ke žluté mobilní aplikaci Rádia Impuls přišel, no zdarma si stáhl právě přes App Store nebo Google Play. Udělejte to také, komunikujte s námi, vysílejte dopravu 007. Šťastnou cestu, dobrý večer.
6: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: bude 8 hodin, chystáme pro vás Mejdan až do rána, jenom česká slovenská muzika, takhle to bude. Už po zprávách s Jiřinkou sledujeme taky počasí, jak to bude zítra vypadat. Slibují nám v tomto týdnu ochlazení, jestli to bude zítra nebo ne. Tak koukáme na to, nejvyšší teploty 22 stupňů, takhle ještě ochlazení úplně nevypadá. 27 dokonce na východě Čech, na horách bude kolem 14, čekáme oblačno, zataženo. Během dne na Moravě ve Slezsku občasný déšť a odpoledne potom budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Takhle to bude zítřejší počasí, za chviličku doplněné o informace od Jiřinky.
1: Jaká je podle vás nejlepší filmová hláška všech dob?
2: Hasta la vista, baby.
3: A máte film vašeho života? Prověříme to mezi posluchači v úterý ráno.
4: Kde udělali soudruzi z NDR chybu.
1: Zdá se, že jsme blízko jackpotu.
3: Děkujeme. Gratulujeme.
5: Poděkujte, paní Šedové.
6: Rád vás poslouchám oba. Děkuji za vytočení jackpotu a rád poslouchám Impulzu.
3: Halo, tady Impulzovi může denně padnout až 100 000.
1: Může, ale nemusí. Jak to dopadne v úterý? Máte v rukou vy, naše rádiová rodina.
3: Stačí zvednout telefon a říct
7: halo, tady Impulzovi.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: V případu toustové linky padla obžaloba. Rusko připustilo nedostatek paliv. Linka Berounka propojí místa podél řeky. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: O 100 milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod koncern Agrofert. A k tomu dva lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou České republice odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená Louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, Holdinka Grofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Dnešní setkání prezidenta s vládou kvůli summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře trvá. Řekl to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se dnes zúčastnil.
11: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
9: Rozhodnutí mělo padnout dnes, nakonec se tak nestalo. Vláda ale nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN v září v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo a způsobily to ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Ruské ministerstvo energetiky citovala státní tisková agentura TASS. Útoky ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu. Ten Rusko obsadilo už na jaře 2014. Potíže se pak rozšířily i do dalších regionů Ruska. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil zavedení přídělového systému. Před benzinkami v Rusku se tvoří dlouhé fronty motoristů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i benzinky v Moskvě a Petrohradu nebo v severních regionech až u hranic s Finskem. Hlavně turistům je určená nová autobusová linka Berounka. propojuje místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji.
12: Autobusy nové linky začínají jezdit teď v červnu a spojují Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Chříč, Zvíkovec, Podmokly a Skryje s Křivoklátem. Na trase jsou vodácké kempy a také množství památek a zajímavostí. Například zříceniny hradů Lipštejn, Krašov a Týřov, Skryjská jezírka, mini pivovar Chříč nebo hrad Křivoklát. O víkendech a svátcích pojedou z Radnic i zpět 4 spoje. Linku zajišťují dopravci Arriva a Transdev. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycansko.
9: A nakonec dobrá zpráva z D2. Nehoda 3 kamionů dnes na víc než 2 hodiny úplně zastavila provoz na dálnici na Brno na 9. kilometru, tedy mezi sjezdy na Blučinu a na Chrlice. Zhruba před 30 minutou policisté nechali auta projíždět odstavným pruhem.
10: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

možná to ticho, když chvíli počkáš, ti řekne víc,

Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kyberpodvodníci obrali lidi na Rychnovsku o 100 tisíce. Vydávají se za investiční poradce a bankéře. Na Rychnovsku za 2 týdny připravili desítky lidí o víc než 2 miliony korun. Jak upozorňuje policie, jde o kybernetické podvody. Podvodníci podle kriminalistů využívají různé legendy a manipulační techniky. Cílí hlavně na lidi středního a vyššího věku. Poškození podle policistů často sami reagují na inzeráty s nabídkou výhodného investování na internetu nebo sociálních sítích. Případně je podvodníci kontaktují telefonicky. Policie opakovaně upozorňuje, aby lidé byli při nakládání s finančními prostředky na internetu maximálně obezřetní. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra změní jenom kosmeticky. Jak určil stát, maximální cena nafty zítra po 5. v řadě vzroste. Čerpací stanice ji budou moci prodávat za 40 korun 500 haléře za litr, což je o haléř víc. Cenový strop u benzinu naopak znovu klesne o 14 haléřů na 41,50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou. Jde o reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Íránu. Podle analytiků se to pravděpodobně promítne do cen paliv v Česku v následujících dnech. Zásadní dopad na ceny pro motoristy se ale nečeká. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pát z Českého autoklubu.
2: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je módní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
1: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Ostrov začíná stavět tréninkový areál pro biatlonisty. Město za něj zaplatí přes 9 milionů korun. Sloužit by měl už koncem roku.
3: Kolem biatlonové střelnice povedou asfaltové cesty. Když nebude trénink, využijí je například zájemci o jízdu na inlinech. Zázemí pro sportovce vytvoří 6 kontejnerů ve tvaru U. Náměstíčko pak bude pod střechou. Takhle vznikne větší prostor, hlavně pro přípravu a kontrolu zbraní. Další specialitou ostrovského biatlonu bude workout. Nový areál s umělou trávou. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit, ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Rekordní výhru v historii Česka už má výherce nebo výherkyně na svém účtu. Eurojackpot v hodnotě téměř 3 miliard korun si šťastlivec po odečtení 15% nechal převést na svůj herní účet u společnosti Allwin Česko. Zůstaly mu tam 2 miliardy 400 milionů korun. Podle novinek je sázková firma se šťastlivcem v kontaktu. Ten může s částkou disponovat a je na něm či na ní, jak s penězi bude nakládat. Historická výhra byla podaná přes internet a společnost sama výherce vyhledala a kontaktovala. Medardovy pranostiky se obvykle vyplní jen z půlky. V našich impulzech Honzy Benešovského to prohlásil krušnohorský pozorovatel počasí Rudolf Kovařík. Původní říkanka zní Medardova kápě 40 dní kape. Pršet by mělo začít už dnes v noci. Podle Kovaříka s námi ale deště vydrží jen polovinu předpokládaného času.
2: Máme takzvaného klasického 40-dního a pak je takový takzvaný malý medard a ten nás patrně čeká. Je skutečně jenom poloviční a není tak urputný v těch deštích, to znamená, že ne každý den prší, ale může se tam objevit i sluníčko.
1: Meteorologové slibují deště už od dnešního večera, teploty nám tento týden klesnou citelně dolů, nejchladněji má být ve středu, kdy může být až 14 stupňů. Zaměstnanci ČT chystají výstražnou stávku kvůli návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Podle deníku N se do stávky může zapojit kdokoliv z televize. Vedení nebude protestu bránit. O termínu a podobě stávky se zatím neví. Minulou středu přišly stovky zaměstnanců veřejnoprávního média v Černém před hlavní budovu na Kavčích horách, aby vyjádřili protest proti změnám, které chce prosadit vládní koalice. Mnozí moderátoři nebo redaktoři také v černém oblečení vysílali. Vedení veřejnoprávní televize i rozhlasu změnu financování ze současného systému poplatků odmítají. Vadí jim možné snížení částky, kterou by z rozpočtu měli dostat. Dana Drábová je na známkách. Limitovanou edici pamětních známek s portréty dlouholeté šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dnes v Praze pokřtili prezident Petr Pavel, pozůstalá partnerka Dany Drábové Markéta Pávová a podnikatel Dalibor Dědek. Drábová zemřela po vážné nemoci loni 6. října. Známky s 25 jejími portréty vydala Česká pošta z iniciativy Dárku pro Putina, projektu, který pořádá sbírky na podporu Ukrajiny a Drábová s ním spolupracovala. Edice známek má 500 kusů, většina z nich je podle organizátorů už prodaná. Výtěžek půjde na pomoc Ruskem napadené zemi. Po květnovém půstu je tu červnový boom. Ve Zlíně se právě roztrhl svatební pytel. Místa obřadu jsou tradiční i méně obvyklá.
3: Červen do Chomoutu vejdem. Jen ve Zlíně a blízkém okolí 40 červnových svateb. Dominuje pořád obřadní síň zdejší radnice, ale ano a ano zaznívá často i úplně jinde. Třeba v oblíbených restauracích nad městem nebo v polích u kapliček. A zdaleka nejen v sobotu. Právě červen má krásná svatební data 6.6., 20.6. a 26.6.2026. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Čekáme oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami i s bouřkami a s teplotami kolem 20 stupňů. Na východě může být až 27.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

jediný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

krev informací, když jsem se jí ptal. Řekla někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl.

jde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Česko bude mít kosmonauta. Armádní letec Aleš Svoboda bude příští rok pilotovat kosmickou loď Dragon. Zároveň jako první Čech vstoupí na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda byl jako záložní astronaut vybraný v roce 2022. Teď ho čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let.
2: V dnešní době se bavíme o moderních technologiích, takže to není tak, že by tam nějakým joystickem ty dva lidi fyzicky ovládali ten návratový modul. Celá řada věcí je tam automatizovaných. Když se podíváte, jak vypadá kokpit Crew Dragonu, tak to by tam vypadá podobně jako v Tesle. Nicméně to nic neubírá na kompetenci těch lidí a na těch stovkách hodin výcviku.
1: Aleš Svoboda uspěl v náročném rok a půl trvajícím výběrovém řízení. Konkurovalo mu v něm víc než 22 tisíc uchazečů. Teď se po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra změní jen kosmeticky. Jak určil stát, maximální cena nafty po páté v řadě vzroste. Čerpací stanice ji budou smět prodávat za 40 korun 500 haléře za litr, což je o haléř víc. Cenový strop u benzinu naopak znovu klesne, a to o 14 haléřů na 41 korun 50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Historické vozy ve čtvrtek opět vyrazí na okružní trasu z Prahy do Bratislavy. Soutěže 1000 mil československých se letos zúčastní rekordní počet domácích značek. Závod obnovuje tradici z 30. let 20. století.
3: Zájem o tuhle vzpomínkovou jízdu je každý rok nad kapacitu. I proto se na trať mezi Prahu a Bratislavu stejně jako loni postaví 130 historických vozů. Do soutěže je letos přihlášeno velké množství vozidel československé výroby. Impulzu to řekl ředitel soutěže 1000 mil československých Jiří Patočka.
4: Nejpočetnější značkou bývá československá značka Aero. Letos jich je 29, což je určitě víc než loni.
3: Podle Arnošta Nezmeškala z Národního technického muzea byl 1000 mil československých před válkou jeden ze tří nejvýznamnějších sportovních podniků v Československu.
5: Vzpomínková jízda se jezdí od začátku 70. let a podle mýho názoru to je nejvýznamnější motoristická veteránská akce na našem území. 1000 mil je akce mezinárodní, jedeme na Slovensko, taky jede řada sádek ze zahraničí. Je to úžasný sportovní výkon. Ujedete 1000 kilometrů v autě do roku 1939 za běžného provozu.
3: Nejstarší auto, které se ve čtvrtek ráno postaví na start v pražské Opletalově ulici, je podle Nezmeškala 100leté. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: České turistky v Tatrách porušily přísný zákaz koupání. Strážci hor je nachytali, jak se koupají v jednom z chráněných horských jezer. Podle webu Listu Pravda, že nám za porušení pravidel ochrany přírody hrozí pokuta v přepočtu od 7 do víc než 80 tisíc korun. Jak připomínají správci Tatranského národního parku, plesa ve slovenských Velehorách představují jedinečné horské ekosystémy a ty vyžadují maximální ochranu. Lidé se v nich koupat nesmějí, protože do vody zanášejí opalovací krémy, deodoranty i repelenty. Ty pak způsobují vodním živočichům hormonální nerovnováhu, poškození buněk a ovlivňují jejich schopnost rozmnožování. Správci Tater znovu žádají o respektování návštěvního řádu. Vedle zákazu koupání v horských jezerech vyzývají, aby se lidé drželi vyznačených turistických stezek. Po suchém pondělí dorazí propršené úterý. Bude ve znamení dešťů, na východě se přidají i bouřky. V Čechách čekáme 17 až 22 stupňů, na Moravě může být až 27.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků.

Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat, s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Jaká je podle vás nejlepší filmová hláška všech dob?
1: Hasta la vista, baby.
2: A máte film vašeho života? Prověříme to mezi posluchači v úterý ráno.
3: Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
0: Zdá se, že jsme blízko jackpotu.
2: Gratulujeme.
4: Poděkujte, paní Šedové.
5: Rád vás poslouchám oba. Děkuji za vytočení jackpotu a rád poslouchám Impulzu.
2: Halo, tady Impulzovi může denně padnout až 100 000.
0: Může, ale nemusí. Jak to dopadne v úterý, máte v rukou vy, naše rádiová rodina.
2: Stačí zvednout telefon a říct
6: halo, tady Impulzovi.
7: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Výcvik asistenčního psa přijde na 500 000 korun. Peníze organizace Pomocné tlapky získává z darů a sbírek. Letos díky tomu výcvik slavnostně ukončilo 11 psů. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí jeden z profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
9: Jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, který se docela snadno předává. Když se třeba do 2 let cvičí, tak potom se během třeba 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
8: Organizace pak může dál kontrolovat, jestli se psům v nových domovech daří. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Působí také v hospicech a domovech pro seniory. V Česku vzniká nová levice. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu, hlásí se k Evropské unii i k NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Sám 75-letý politik minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili 2 Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i druhý spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova se prodlužuje. Za zdržením je archeologický průzkum. Město už nepočítá s tím, že by nové odpočinkové místo rychle otevřelo.
10: Zámeček léta chátral a nikoho nezajímal. Teď ale ostrovská radnice objevila potenciál místa a snaží se, co z Mořičova zbylo zachránit. Sehnat firmy, které trosky zakonzervují, upraví okolí a postaví relaxační prvky, nebylo jednoduché. Vše mělo být hotovo do letních prázdnin. Kvůli nečekaně dlouhému archeologickému průzkumu se ale konečný termín musí posunout. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo. Podle ruského ministerstva energetiky to způsobily ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Dron Ukrajinců cílí na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území. Problémy se nejprve projevily na Krymu a postupně se rozšířily i do dalších regionů. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil přídělový systém. Před ruskými benzinkami se tvoří dlouhé fronty motorů. turistů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i některé benzinky v Moskvě nebo Petrohradu, ale i v severních regionech Ruska až u hranic s Finskem. Přes den bude deštivo, od západu přijde ochlazování, čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm, na Moravě i s bouřkami a naměříme teploty od 17 do 27 stupňů.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: je podle vás nejlepší filmová hláška všech dob?
1: Hasta la vista, baby.
2: A máte film vašeho života? Prověříme to mezi posluchači v úterý ráno.
3: Kde udělali soudruzi z NDR chybu.
0: Zdá se, že jsme blízko jackpotu.
2: Gratulujeme.
4: Poděkujte, paní Šerové.
5: Rád vás poslouchám oba. Děkuji za vytočení jackpotu a rád poslouchám Impuls.
2: Halo, tady Impulzovi může denně padnout až 100 000.
0: Může, ale nemusí. Jak to dopadne v úterý, máte v rukou vy, naše rádiová rodina.
2: Stačí zvednout telefon a říct
6: halo, tady Impulzovi.
7: Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou pro chlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace a jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. Třem desítkám z dívek přitom ještě nebylo ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o klukovinu. Na případ upozornila televize CNN Prima News. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ústecký ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. O 100 milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou Česku odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pát z Českého autoklubu.
9: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je módní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
8: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Hlavně turistům je určená nová autobusová linka Berounka. Propojuje místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji.
10: Autobusy nové linky začínají jezdit teď v červnu a spojují Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Chříč, Zvíkovec, Podmokly a Skryje s Křivoklátem. Na trase jsou vodácké kempy a také množství památek a zajímavostí. Například zříceniny hradů Lipštejn, Krašov a Týřov, Skryjská jezírka, minipivovar Chříč nebo hrad Křivoklát. O víkendech a svátcích pojedou z Radnic i zpět 4 spoje. Linku zajišťují dopravci Arriva a Transdev. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycansko.
8: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit, ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
7: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Výcvik asistenčního psa přijde na 500 000 korun. Peníze organizace Pomocné tlapky získává z darů a sbírek. Letos díky tomu výcvik slavnostně ukončilo 11 psů. 2letý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí jeden z profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
2: Jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, který se docela snadno předává. Když se třeba do 2 let cvičí, tak potom se během třeba 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
1: Organizace pak může dál kontrolovat, jestli se psům v nových domovech daří. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií, působí také v hospicech a domovech pro seniory. V Česku vzniká nová levice. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu, hlásí se k Evropské unii i k NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Sám 75-letý politik minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili 2 Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i 2. spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova se